Český rozhlas Radio Wave.

you like a tweet, I'll heat your jawbone. Cut you with my teeth.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
2: Slova připravené čtvrtý deň. Čakala si jeho let. Nepríde.

0: Toto Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

On chtěl by feed, posílá beat back. Když nedám feed, tak ať mu dám aspoň feedback. A chce to naživo, tak mě zve na večírek. Já nepiju tvý pití, ty nebudeš pít mě.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Děláme vlny.
2: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.
3: Ahoj, tady Karolína Beranová, posloucháte Rádio Wave.

Pleják. Pleják. Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

right day.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Plejak.
1: Plejak.
0: Mixtape toho nejlepšího z hitových zásob Rádia Wave.

Vy už nejste děti, už nejste děti, vy už nejste děti, ty jsi na to káp, už nejsme děti. Občas se sám ptám, proč už nejsme děti, proč nejsme děti, proč už nejsme.

máme kvadrant, baby. Odcházíme preč, mám v pí. Yeah. Vím, kam si to naměří.

Rádio Wave. Děláme viny. Gone up in my pillow,

0: Zajivák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák.
1: Poslouchejte nejnovější díl znovu. Dnes od 1 odpoledne na rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Stereotype, tohle je domácí hudebnice Juli Koli se svojí skladbou na vlnách Rádia Wave, kdy startuje dnešní nedělní víkendová směna u nás na Waveu. Máme minutku po 8 hodině ranní a ze studia Rádia Wave na rohu Vinohradské a Balbínovy už vás zdraví Martina Foldinová. Další muzika před námi, Shady Nasty nebo třeba domácí Adam The World.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Víkendový On Air s Martinou Foldinovou.
1: Zatvoriš oči?
2: Nie, právě tě mám otvorené oči a mám wow. Otvorené s někým. Že se někomu pozerám do očí, to je právě blízkost zase.
1: To je blízkost?
3: Samo blízkost. Fuj, já vím, čo chcem povedať, ale...
2: Já mám, já vieš, že pre mňa blízkost meno.

Krásné dobré ráno, příjemné vstávání. 8 minut po 8 hodině je neděle 27. září a je to vlastně úplně poslední neděle, taky poslední víkend, kdy můžete slyšet můj hlas na rádiu Wave za mikrofonem. Martina Foldinová vám přeje příjemné vstávání z našeho proskleného studia na rohu Vinohradské a Balbínovi. Doufám, že budete mít krásný a příjemný den. Když říkám, že je to moje poslední víkendová směna, tak ten koncept se vlastně bude měnit i do budoucna, krom toho, že já už nebudu ve vysílání rádia Wave, co se týče druhé poloviny října, tak už od samého začátku října pro vás chystáme takovou proměnu vysílacího schématu a to znamená, že už příští víkend nemůžete poslouchat naše živé hlasy přímo od 8 hodiny, ale proměňujeme pro vás lehce právě programové schéma, to znamená, že každou vysílací směnu budeme startovat od příštího víkendu v 10 hodin dopoledne. Bavíme se tedy pouze o tom víkendovém slotu, nikoliv o všedním dni, ale to k podrobnější informace samozřejmě dostanete právě ten příští víkend, případně se můžete kouknout na web, tam se to taky vždycky hezky dozvíte v našem programu. Ale to dost o nějakých faktických změnách, které nastávají u nás ve vysílání. Zpátky k našemu playlistu, protože právě v tom na vás vyčkává třeba rapper JIT, taky hudebník Miguel. No a teď už 36-letá německá rapperka s kurdskými kořeny Ebo, která vydala třetí dlouhohrající desku. Pojďme si pustit její singlovku, která navazuje právě na tuhle aktuální, stále ještě poměrně čerstvou desku. Track Arbeit v podání Ebo míří právě za vámi.

Atlantský rapper JID, taky hudebnice Ciara nebo Earth Gang, tak tohle bylo trio, které stálo za společným trackem Skate, který jste teď mohli ladit na vlnách Radia Wave v nedělním ránu. 8 hodin 19 minut k tomu a já mám pro vás jeden kulturní tip. Pokud sami rádi podporujete mladé umění, rádi třeba chodíte na závěrečné práce, na různé klauzury, tak by vás mohla zajímat aktuálně probíhající výstava, protože studenti střední kamenické a sochařské školy v Hořicích vás teď zvou na svou výstavu Okamih do studijní a vědecké knihovny v Hradci Králové. Tahle výstava vlastně ukazuje průřez celoroční tvorbou žáků všech tříd a k vidění jsou tady nejenom třeba sochy z mramoru, ale i různé trojrozměrné návrhy na úpravy veřejného prostoru. Pokud vás už teď zajímá, jak to vypadá, tak se můžete vypravit na server irozhlas.cz do sekce Kultura, kde můžete najít podrobnou reportáž, včetně řady fotografií, ať víte, na co se můžete připravit, než se sami fyzicky vypravíte na místo. Zároveň si můžete přečíst rozhovory s několika studentkami a studenty, právě popisující aktuální výstavu, takže připomínám, výstava Okamih je v galerii u přívozu v přízemí Královéhradecké knihovny až do 8. října. No a co víc, vstup na ní je kompletně zdarma. Teď už ale karty na stůl. Cards on the table, tady je Nia Archives.

0: Kluci z Vinohrad neboli kapela Dukla a skladba Poločas teď na vlnách Rádia Wave 8 hodin 29 minut k tomu. No a já mám pro vás tip na dnešní pravé poledne, na dnešní 12. hodinu, protože to nabídneme v dnešním vysílání premiéru nové epizody cestovatelské a outdoorové Casablanky. No a tentokrát to nebude ledajaká epizoda, protože za Pavlem dorazili věrní posluchači Casablanky Tereza a Martin Kinclovi, kteří sami cestují do východní Asie, do střední Ameriky a taky k některým cestám je přímo vlastně třeba inspiroval právě náš cestovatelský podcast. Martin má za sebou kapitánské zkoušky a taky přeplavbu z Grónska na Island a z Islandu na Azorské ostrovy. No a v nové epizodě vyprávějí Pavlovi své nejsilnější zážitky ze světa. Nová Casablanka hned po skončení mé dnešní vysílací směny, tedy v pravé poledne.
1: Casablanka. Cestovatelský a outdoorový magazín. Poslouchejte autentické zážitky ze všech koutů planety. Casablanca.
2: Dnes od 12 hodin
1: na rádiu Wave.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Toto je Orava dneška. Orava, ktorej stačilo sotva štvrť storočie na to, aby se zmenila na ně.
1: Tolik výlet na Oravu, na Oravský hrad. Fobia Kids za námi v playlistu Rádia Wave. Naopak před námi výlet na Holešovickou tržnici.
2: Kulturistán.
3: Kulturistán.
2: Kulturní tipy Rádia Wave.
3: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
2: Kulturistán.
1: Ano, Holešovická tržnice, to je místo, kam se teď určitě chcete vypravit minimálně do 30. září, protože tam probíhá už 13. ročník festivalu ilustrace a komiksu Lustr. Lustr festival je vlastně největší mezinárodní přehlídka ilustrace a komiksu u nás a taky dost jedinečná příležitost vidět to nejlepší a nejčerstvější ze současné ilustrátorské tvorby. No a to všechno na jednom místě, konkrétně v hale 17. Ta hlavní výstava letošního ročníku se nazývá Krajina 2.0 a bere si vlastně do hledáčku lidský vliv na naše prostředí. Najdete tam kresby přímo z terénu, různé paměťové mapy zajímavých míst, vlastně i různé post-apo komiksy, které třeba spekulují o krajinách budoucnosti. No a i letos můžete na výstavě najít vlastně takovou výstavu Národní salonek, tuto sekci, která je zaměřena na jednu konkrétní lokální scénu, no a tentokrát je tou zemí Portugalsko. 13. ročník festivalu ilustrace a komiksu k vidění do 30. září v pražské Holešovické tržnici, konkrétně v hale 17.
2: Kulturistán.
3: Kulturistán.
2: Kulturní tipy Rádia Wave.
3: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
2: Kulturistán.

0: tolik hudebnice Fletcher a lehké píchnutí v jejím podání Sting, skladba v nedělním ránu u nás na rádiu Wave. 8 hodin, téměř 50 minut k tomu, ano, 9 už skoro klepe na dveře. No a než ji pustíme dál, tak v playlistu třeba kytarovka Future Islands, moje velká oblíbenkyně, americká hudebnice Kayflay nebo reperka Doechii s trackem Bitch I'm Nice, takže do 9 ještě spousta hudebních záležitostí. No a pak po té 9 třeba taky trocha zábavy, protože si pustíme ukázku z aktuální epizody našich chudáčků. Přiznám se sama osobně, chudáčky teď v poslední době začínám poslouchat docela hojně, zejména v dobách, kdy mám před sebou stěhování nebo mám stěhování v průběhu. A vlastně včera, když jsem balila hodně krabic a věcí a hrnků, tak jsem u toho celou dobu poslouchala chudáčky a dost mi to zlepšilo náladu.
1: Podzim v Praze bude Patřit Rapu, A$AP Rocky, Don't Oliver, Vlad nebo ESTG v Praze. Velká jména, nové objevy a pořádná dávka rapu naživo. A$AP Rocky, 4. října O2 Arena, Vlad 8. října Meat Factory, ESTG 18. října Rock Café, Don't Oliver 30. října O2 Arena. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Fred Again over Mono a Liliati a skladba Stay in It. Tak kdo ví, třeba to je taková pobídka k tomu, abyste ještě zůstali v pohodlí a bezpečí domova, třeba v teplé posteli, což vám možná malinko závidím, tak to při neděli 27. září, 7 minutek po 9. hodině. Martina Foldinová pro vás v proskleném studiu Rádia Wave až do dnešního pravého poledne. Ladíte dnešní víkendový on air právě se mnou za mikrofonem. 27. září, to je den, který hlásí v kalendáři dnešní jméno Jonáš, takže Jonášové slaví jmeniny, svátek, všechno nejlepší a klasická zdravice tady z našeho proskleného studia. No a znáte to, všem Jonášům teď budou putovat následující skladby u nás v playlistu. A$AP Rocky, Lady Hawk, nebo třeba Don Bart 001 a jeho fotbalová skladba Mario Balotelli.

A$AP Rocky na vlnách Radia Wave, Stop Snitching, skladba v jeho podání teď v nedělních 9 hodin, 17 minut k tomu u nás v playlistu Radia Wave. No a teď už další tip na výstavu, kterou teď aktuálně můžete navštívit. Její název je Oheň v kapse. Přesně tak se tedy jmenuje nová výstava, která je od tohoto týdne k vidění v regionálním muzeu v Chrudimi, takže pokud zvažujete třeba ještě dnes, případně v následujících dnech nějaký ten výlet, tak by to mohl být dobrý tip. Tahle výstava vás vlastně zavede do překvapivě pestrého světa zápalek a zapalovačů, ale hlavně zápalkových etiket a užité grafiky. Já se přiznám, že velmi často jezdím do Sušice na Šumavě, kde kdysi fungovala obrovská známá fabrika na výrobu zápalek, a právě v Sušici přímo na náměstí si můžete zajít do muzea, kde najdete rovněž celou velkou výstavu, která se věnuje různým etiketám zápalek, takže já už mám tuhle milou povinnost vlastně docela splněnou. Tady můžete zažít nejrůznější témata vlastně na těch zápalkových krabičkách, která se v minulosti prezentovala, protože to byla skutečně platforma, která se využívala nejrůznějšími cestami. Bylo to velmi široké spektrum témat, které jste na těch krabičkách mohli potkat. Byly tam různé třeba poučné texty typu alkohol je metla lidstva, ale můžete tam najít třeba přírodovědu, můžete tam najít nejrůznější památky, takže různý zápis historie. Prý tahle část exponátů pochází i z polských sbírek, má to být spolupráce tří muzeí, toho regionálního muzea v Chrudimi, taky muzea Filumenického v Bystřici Kladské a také zámeckého muzea právě v polské Pštině. Takže je to taková přeshraniční spolupráce. Zápalkových etiket jsou tam prý tisíce, jsou rozdělené nejen na české a zahraniční, ale právě i tematicky. No a ještě to nejpodstatnější informace, tak výstava Oheň v kapse bude právě v regionálním muzeu v Chrudimi k vidění do 22. listopadu, takže máte dost prostoru na nějaký ten podzimní výlet. Teď už ale zase další muzika v playlistu Radia Wave, Kuadeka, tenhle nezávislý americký producent a rapper s trackem Dancing Without Moving míří k vašim uším.

0: Ústecká domácí kapela Meluzína, která zvítězila v hitparádě neobjevených Starter, když vlastně měla venku jenom jeden jediný vydaný song. No a teď si už připomínáme jejich aktuální tvorbu, skladba Paprsky. V jejich podání dozněla na vlnách Rádia Wave. Zmiňovala jsem naši hitparádu neobjevených Starter, ono protože právě pomalu skončila letní sezóna, už se budeme vlastně ze září překlápět do dalšího měsíce, do října, tak je před námi start nové vysílací sezóny našeho Starteru, naší hitparády neobjevených, kam pokud sami začínáte dělat nějakou hudbu nebo už ji máte nějak v procesu, ale vlastně se vám ji třeba nedaří dostat k lidem, nebo byste rádi dostali nějakou zpětnou vazbu na to, co děláte, tak právě pro vás je naše hitparáda neobjevených. Je to v skutku velmi jednoduché. Pokud máte nějakou vytvořenou skladbu, tak ji můžete poslat k nám na e-mail starter@rozhlas.cz, kam se podívá buď Martin Scholz nebo Filip Černý, jeden z našich moderátorů, kteří pravidelně e-mailovou schránku procházejí. No a pak třeba vaši skladbu zařadí k nám do Startéru. To znamená, že projde vysíláním, to znamená, že máte třeba i 5 týdnů na to se v hitparádě udržet, protože pro vás bude hlasovat veřejnost vždycky u nás na webu wave.cz/starter. No a samozřejmě to taky znamená, že dostanete zpětnou vazbu na vaši tvorbu, protože Martin s Filipem pravidelně komentují skladby, které se nasazují k nám do playlistu, do hitparády, a samozřejmě máme taky odbornou porotu, která vždycky do studia dorazí jednou za měsíc, takže pokud to zrovna vyjde, můžete dostat zpětnou vazbu i od velmi etablovaných hudebníků, kteří u nás v porotě zasednou. No a teď ta dobrá zpráva, Starter, jak už jsem zmiňovala, je tady. No a odstartuje doslova 5. října, takže je to datum, které si můžete zapsat, a zejména pak posílejte svoje skladby. Připomínám, starter@rozhlas.cz.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelist, čelist.
1: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Rádiu Wave.

0: Máme za sebou úsek playlistu věnovaný tuzemské scéně, kytarovka Island Mint, reperka, hudebnice Helvana nebo teď experimentátorka Josefina Dusk se skladbou Bones za námi. No a před námi teď jeden tip na hudbu, která není z Česka.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Já mám pro vás tentokrát tip na koncert, který můžete navštívit zítra v pondělí 28. září v Brně na brněnské Flédě, kam si můžete zajít od 8. večerní na kyrgyzskou senzaci v Torojka, což je docela žánrově nepolapitelné duo z Biškeku, které si během krátké doby získalo 100 000 posluchaček a posluchačů po celém světě. Nabízí takovou směs postpunku, raveu, hiphopu a ironického popového chaosu, řekněme. V Trojka jsou známí svou hypnotickou atmosférou, ostrým humorem i nakažlivou energií na pódiu a jejich koncerty balancují někde mezi temnou klubovou extází a naprostou žánrovou svobodou. Koukala jsem se před chviličkou, lístky jsou stále k dispozici za hodně friendly cenu 390 korun, tak když tak koukněte, v Trojka, kyrgyzská formace na brněnské Flédě už zítra v pondělí 28. září večer.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Táňa Lvovská, Mi ex amor, skladba, kterou můžete najít na jejím EPčku se stejným názvem, na kterém spolupracoval taky hudebník David Machovský. Toho už taky můžete dobře znát z playlistu Rádia Wave z jeho hudebního dua Blue Wandy, tak taková producentská hudební pomoc vlastně v rámci kontextu tohodle EPčka od Táně Lvovské. No a další muzika před námi ještě do té doby, než odbije 10. dopolední, prázdniny a Maržery a Bob Blídy, takže zůstáváme hezky v pohodlí a bezpečí domova.
1: Reconnect, hudební konference a klubový festival Reconnect se už po 6. vrací do Brna. 1. až 3. října, 3 dny, 12 klubů a víc jak 40 koncertů. Lokální scéna i mezinárodní hosté. Můžete se těšit na 5.8G, MAT 213, Floex, Simi Livin' Live, Tuji Konoriko, Young Widows a spousta dalších. Reconnect zahájí ve čtvrtek 1. října koncert Tata Boys v klubu Fléda. Mediálním partnerem je Radio Wave. Více info na reconnect.cz.
2: Hotspot. Pořad o trendech, které nás pálí. V kontextu. Poslouchej každý čtvrtek od 16 hodin na Radio Wave. Hotspot. Hotspot. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

krásné a příjemné ráno, nebo spíš už v tenhle okamžik dopoledne. Máme 6 minutek po 10. hodině a ta dopolední už tedy bývá v skutku ta 10., takže pokud třeba teď v neděli 27. září otevíráte své oči až v tento okamžik a ladíte u toho vysílání Rádia Wave, tak vězte, že je to úplně v pořádku, protože přispat si takto při neděli docela vám to závidím a doufám, že moje příští neděle bude vypadat úplně stejným způsobem jako ta vaše dnešní hezké a příjemné vstávání. K tomu se snažím dostat. Co nás čeká a nemine po té 10. dopolední? No tak třeba už za chviličku vám pustím ukázku z naší série Stělesnění, respektive z bonusové epizody, kterou nabízíme vždy k té jedné hlavní. Tentokrát půjde o epizodu číslo 2, kde se věnujeme Gym Bros a je to doprovodná epizoda naší série Stělesnění, tentokrát o bigorexii, taky posedlosti svaly, cvičením nebo třeba užíváním anabolik. Takže ukázka z tohoto rozhovoru už za chviličku na vlnách Rádia Wave, ale do té doby několik hudebních zastávek. Patřit tam bude třeba Megan Thee Stallion, taky hudebník Pelmistry. No a teď ještě hezky na domácím poli Tobiáš Půlkrábek. Tohle je 17-letý rapper, který vydal teď aktuálně svoji debutovou desku. Pojďme si pustit ukázku. Skladba Puls a Touby teď na vlnách Rádia Wave.

0: Klinicky to, co vidíme na oddělení, je, že máme častěji hospitalizované muže.
1: V dnešní době více muže?
0: V dnešní době, určitě.
1: Možná teda řekněte mi, jak se to za poslední roky, vy se té profesi věnujete desítky let, jak se to změnilo? Jestli je dnes možná na muže právě větší tlak, více je tedy máte hospitalizované, nebo zkrátka je to třeba i tím, že se to víc pojmenovává. Co jsou ty vaše zkušenosti z té praxe? Co vidíte?
0: Tak my vidíme, že muži přicházejí častěji, přicházejí i s anorexií, i s bulimií, i vlastně s psychogenním přejídáním. Vlastně týká se jim jich celé spektrum poruch příjmu potravy. To, co jsou ty důvody, ono jich je daleko více. Je to dané tím, že už se tolik za tu nemoc nestydí třeba, že přece jenom je v populaci a v odborné společnosti vlastně více povědomí o tom, že by se i muži mohli léčit, a potom jsou typické některé diagnózy, které jsou víc u mužů. Jak jste mluvila o té dysmorfii, tak to je vlastně víceméně mužská záležitost, anebo nová diagnóza, která vlastně ještě není v naší klasifikaci, je ARFID, což je vlastně takové onemocnění taky s poruchou příjmu potravy, ale nesouvisí tolik s tou touhou být štíhlý.
1: Můžete mi prosím přiblížit, co tedy opravdu znamená tělesná dysmorfie, jak si to mám představit?
0: Tak tělesná dysmorfie není úplně v současné době v klasifikaci poruch příjmu potravy, ale je s nima vlastně velmi blízká, je popsaná asi 2 desetiletí a je taky utajovaným problémem, který vidíme hlavně v posilovnách, a když výzkumníci jdou do posiloven, tak se mnoho těch dat právě nezjistí, protože jsem někde četla, že přiznat se k této poruše je pro člověka, pro muže horší, než se přiznat k závislosti na kokainu. Takže asi je to opravdu těžké se k tomu přiznat, a to, co my vlastně děláme, je, že se snažíme vlastně vytvořit nějaké screeningové metody, které vlastně pomohou třeba rodičům, aby poznali to u svých dospívajících synů a aby tomu nějakým způsobem i s pomocí odborníků zabránili.
1: A jaké jsou teda ty problémy, které můžeme klasifikovat? Co o čím trpí mladí muži dnes?
0: Ta dysmorfie je vlastně o tom, že ti muži chtějí mít co největší svaly s co nejmenším procentem tuku. Takhle je to vlastně definované. A jsou posedlí vlastně tím vlastním zevnějškem, a někdy se této posedlosti říká taky anorexie na ruby. A proč anorexie na ruby? Protože to má biologické, psychologické i sociální důsledky, stejně jako ta anorexie, i když ta touha je vlastně opačná.
2: Stělesnění. Série o trendech, které tvarují naše těla a životy. Poslouchej na wave.cz, na Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. It's

0: Umělá mlha, tohle byly domácí Matyášovi kamarádi a Cosmetic Institute na společné skladbě teď v nedělním playlistu na rádiu Wave. No a já mám pro vás jeden tip, který se dotkne dnešní 18. hodiny, konkrétně u nás ve vysílání rádia Wave, protože to bude čas, kdy odstartuje z brusu nová epizoda našeho pořadu, ve kterém se věnujeme spiritualitě Hergot. No a Hergot si pro vás na dnešní neděli nachystalo rozhovor se středoškolským učitelem s více než 20letou meditační praxí Františkem Tichým, kterému ještě nedávno navíc vyšla knížka Meditace je i legrace. V ní se snaží představit meditaci mladým lidem bez náboženského kontextu s důrazem na odborné porozumění a osobní zkušenost. Otázky tentokrát pokládají Petr Wagner, Dominik Čejka a Fatima Rahimi, tak nezapomeňte, dnešní 18. hodina a nový Hergot.
1: Hergot.
2: Hergot. Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Rozhovory, aktuality, kulturní války. Hergot. Náboženství bez sentimentu. Hergot.
2: Poslouchejte dnes od 6 večer na rádiu Wave.

0: Hondurasko-americká hudebnice Impress Off a teď na vlnách Rádia Wave, ale před námi je další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Nedělních 10 hodin, 39 minut k tomu a před námi jsou další kulturní tipy. Tentokrát si posvítíme dokonce na dnešní večer. Mám pro vás nějaké ty hudební pozvánky, které můžete navštívit a jako první doporučuji návštěvu Rožnova pod Radhoštěm a prostoru Vrátnice, kam si dneska v neděli 27. září můžete zajít na hned 4 koncert. Ano, slyšíte správně. Vystoupí Lucy Kruger and the Lost Boys, což je artpopová tender noise kapela, kterou definuje jejich otevřenost k takové, řekněme, zvukové transformaci. Jako optimální předkapela se tady jevila formace Projekt Hůrka z Valmezu. Zvukově dost pestrobarevná, netradiční směs roku, elektroniky, dechů a rytmů. No a jelikož zrovna tou dobou budou na turné Krank, taková noise rocková formace se svými bratry ve zbrani Okto, což je zase větší matematika, tak si můžete užít právě 4-kapelový večírek. Připomínám Lucy Kruger and the Lost Boys, Projekt Hůrka, Okto a Krank, Rožnov pod Radhoštěm a prostor Vrátnice. No a ještě jedna nedělní hudební pozvánka na dnešní večerní čas. Volíme pražský podnik Rock Café, kam kdybych zrovna nestěhovala, bych se určitě šla podívat, protože tam vystoupí bostonské trio Wunderbar, které vynikne svým indie rockem společně taky s hudebníkem Yacht Club, taky Američan, kterého hráváme velmi pravidelně i na vlnách Rádia Wave. No a do třetice doplní ještě navíc support z domácích Luhů a Hájů, a to Midnight Honey Cake. Takže Midnight Honey Cake, Yacht Club z Ameriky a Wunderbar, 19. hodina a pražský podnik Rock Café.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.

0: Hudebník Mustafa, sudánsko-kanadský básník, hudebník, který žije v Torontu, a skladba Gaza is Calling, což je vzpomínka na jeho kamaráda, který v dětství odešel z Toronta zpátky za rodinou do Palestiny. Skladba, ke které se vlastně až v kontextu aktuálního dění vrátil zpátky, protože byla nedokončena, a tak ho to donutilo se k textu vrátit, dokončit ho. A vy tak můžete poslouchat právě skladbu Gaza is Calling. Mustafa teď je na vlnách Rádia Wave. No a ještě předtím, než odbije dnešní 11. dopolední, tak třeba taky Anna Vaverková nebo hudebnice St. Vincent.
1: B2K. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Kán je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zviaginceva, hypnotickou noir Odysseu Její soukromé peklo od Nikolase Windiga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Shabanu Sadat. Filmová přehlídka B2K od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

anglické hudební duo Snake Hips a další, řekněme skoro až klubový banger, taky vokál TK Maidzy na jejich společném tracku Show Me The Money. Já po vás žádné peníze ukazovat nechci, ty si nechte jenom na koncesionářské poplatky. Neděle 27. září, 7 minut po 11. dopolední. Martina Foldynová za mikrofonem do dnešního pravého poledne s poslední víkendovou směnou, historicky poslední víkendovou směnou se mnou ve vysílání Rádia Wave. Už jsem to zmiňovala na začátku své dnešní vysílací směny, ale protože už jsme se přehoupli do těch pozdějších časů po 11. dopolední, tak to možná lehce připomenu, protože to víkendové vysílání v této podobě tento víkend posloucháte naposledy, příští víkend, ten říjnový první víkend, už se dočkáte nové podoby našeho vysílání, co se týče víkendových směn, protože tentokrát už pro vás, nebo od toho příštího říjnového víkendu, už pro vás tady budeme vždycky mezi 10. hodinou dopolední a 2. odpolední. Můžete se tedy těšit na jednu vysílací víkendovou směnu na den, jednu v sobotu, jednu v neděli. Takže to bude nový program, jak bude od příštího týdne vypadat vysílání Rádia Wave, tak pokud byste náhodou měli obavu, že někdo z nás zaspal na ranní víkendovou směnu, určitě tomu tak nebude. No a se mnou tedy už naposledy, co se týče víkendového kontextu, a pokročíme k další muzice. Fat Dog před námi, taky hudebnice Mess, se kterou jsme jen přednedávnem nabídli Phono Session, na kterou můžete kouknout na YouTube Rádia Wave, stejně jako na rozhovor, který s touto hudebnicí připravila má kolegyně Tereza Havlínková. No a do třetice taky AJ Tracy v následujících minutkách na vlnách Waveu.

0: AJ Tracy, Georgia Smith, jejich společný track Crush teď na Radio Wave a před námi už ukázka z herního podcastu Radia Wave Quest. Tady si tentokrát zrecenzujeme taktickou strategii Star Wars Zero Company, ale taky si posvítili naše moderátoři na fenomén zrádců a nabídli hned několik herních alternativ tohoto aktuálního televizního hitu. Pojďme si společně pustit ukázku, celou epizodu pak najdete na našem webu nebo ve všech podcastových apkách.
1: Quest. Novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Víc než jen hra.
2: S Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Radio Wave.
3: My tady dneska nemáme Lukáše.
4: Ano, a přitom je to ten největší odborník na slovo vzatý, co se tohohle tématu týče.
3: Je to historka, kterou podle mě nikdy nikde neříkal, ale Lukáš byl jedním z prvních cosplayerů Star Wars v České republice.
4: Ano, neříkal ji vůbec vlastně pokaždé, když se bavíme o Hvězdných válkách.
3: Myslím, že jsem jí slyšel za svůj život jenom třeba asi opravdu bez přehání třeba 17krát.
4: Já se taky, no.
3: A já už s Lukášem, já už s ním nemám trpělivost, člověče, jako on opakuje, prostě už tady nebudem mít, ne, co?
4: No. To uvidíme.
3: Uvidíme.
4: Hele. Jestli si ho ještě někdy pozveme.
3: Hele, my mu dáme jako úkol, aby vymyslel nový vtipy a když nevymyslí nový vtipy, tak sorry.
4: Dávám Lukášovi rok, maximálně dva.
3: Uvidíme, jestli se příští týden pochlapí a přijde. Ale dneska tady máme téma, které by se mu líbilo. Je to téma totiž Star Warsové.
4: Ano, a ještě k tomu je to Zero Company, což je v podstatě XCOM a to by se mu líbilo na druhou. Takže jeho chyba, že tady není.
3: Já jsem o tom taky slyšel, že to je XCOM ve Star Wars hávu. A proto jsem se na to hodně těšil, než to vyšlo. Pak jsem to hrál.
4: A už se na to netěšil.
3: Už se na to nemusím těšit, už jo. To hraju, že jo. Ale myslím si, že to je chybné označení.
4: Aha.
3: Že to není XCOM ve Star Wars hávu. A to bych jako rovnou na začátek jak takhle vypíchnul, že pokud jste si taky mysleli, že to jsou ty Star Warsovský XCOMáci, ve kterým budete jako z taktického pohledu udílet příkazy jednotkám a oni je budou vykonávat a budou to proti vám stát nějaký nepřátelé.
4: No, tak máte pravdu.
3: Tak to tam je, ale nemá to vůbec nic společného s XCOMem.
4: A co je pro tebe teda XCOM?
3: XCOM je pro mě to, že ty jdeš do každý mise s tím, že úplně celou tu jednotku můžeš ztratit.
1: Quest. Recenze aktuálních herních titulů, novinky a rozhovory o hrách, které jsou důmyslnější, než si myslíte. Quest. Každý pátek od 6 večer s Jardou Mévaldem, Šárkou Tmějovou a Lukášem Grigarem na Radio Wave.

0: Where's my phone? Tak to je otázka, kterou si dozajista pokládá jednou za čas každý z nás. Kde je můj telefon? Micky, hudebnice s touto skladbou, tak na vlnách Rádia Wave, ale teď už v 11:30 další Kulturistán.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: No a tentokrát mám pro vás jednu pozvánku z divadelního světa, olomouckého divadelního světa na zítřek, který pondělí 28. září. To si totiž v 18:30 můžete zajít do divadla Na Cucky na představení Blahobytí. No a pokud to uděláte, tak uvidíte tři příběhy o zběsilosti lidského bytí. Někdy slýcháme, že si v Česku žijeme dobře, existujeme v blahobytu. Opravdu u nás není hladomor a naše země se nenachází ve válce. Proč se tedy trápíme, když nám nikdy nebylo lépe? Autorská inscenace Blahobytí se právě na tyto otázky snaží hledat odpovědi, a to prostřednictvím příběhů tří bytostí existujících v různých interakcích. Uvidíte tady člověka v milostném vztahu, uvidíte člověka v práci a člověka v dnešním světě, který je stižen klimatickou krizí. Blahobytí, představení, ve kterém v divadle Na Cucky budou hrát Andrea Uhlík-Berecková, Matěj Šumbera a Táňa Malíková, tak to je 18:30 a zítřejší pondělí 28. září.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: V i-vysílání České televize.
4: Měli jste byl fajn.
5: V 16 se všechno láme.
4: Je to jiný než s holkou.
5: První vztahy. První rozhodnutí.
6: Říkal jsi, že má holku?
7: Jo.
5: A snaha zapadnout.
6: Jo.
4: To je Matyáš.
6: Třeba potřebuje čas, aby jí to řekl.
5: Nový seriál České televize o rolích, které hrajeme.
7: Je Radek doma?
8: Toho ti nic není.

Tolik domácí hudebník, hudební producent Never Touch s trkem Nesta. V nedělním stále ještě dopolední na Radio Wave, ale to odpoledne se kvapem blíží, dnešní pravé poledne se blíží a já už mám pro vás teď jenom jeden tip, který se dotkne hudebního světa a už zanedlouho si totiž v příštím týdnu můžete zajít na živý koncert, kam já sama osobně mířím a neuvěřitelně se na něj těším. Řeč bude teď na okamžik o projektu Kiss Facility, což je projekt zpěvačky Maya Alcateri a producenta Salvadora Navarreteho, kterého asi spíše budete znát pod jeho soulovým hudebním projektem Sega Bodega. Tohle duo vychází vlastně z dost typického zvuku shoegazu, ale přetváří ho vlastně prostřednictvím arabského zpěvu a taky moderního klubového popu. Takže z toho vzniká úplně takový novotvar pro mě osobně, nádherná atmosféra, taky mysteriózní atmosféra. A tohle duo vlastně v letošním roce vydalo svoji debutovou desku, kterou pojmenovali Kazna. Já už vám z ní teď postupně a pomalu pouštím skladbu Plazma. Doporučuji celou k poslechu. Já jsem se do ní zamilovala hned na první dobrou a znova připomenu, že vy si můžete zajít na jejich koncert, který se pomalu ale jistě vyprodává, co jsem koukala, ještě pár vstupenek zbývá, ale máte ten prostor na to si je ještě koupit. Fuchs 2, to je podnik v Praze, kde vystoupí Kiss Facility příští týden ve středu 30. září večer.

0: Jantr, jak Vítek na společném tracku Denní sny v nedělním dopoledni na Radio Wave, kde nastává čas loučení, protože se blíží pravé poledne a to znamená konec dnešního víkendového on-airu. Nemějte ale strach, program pokračuje už za pár minutek z brusu Nová Casablanca přesně v pravé poledne. Ve 13 hodin odpoledne pak repríza aktuálního Slejváku, naší popkulturní sprchy. No a ve 14 odpoledne pak směna s kolegou Michalem Lirím za mikrofonem až do dnešní 18. hodiny. Mějte krásný zbytek toho aktuálně probíhajícího víkendu dnešní neděle. No a já se na vás budu těšit ve vysílání Rádia Wave zase v pátek odpoledne.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky. Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
2: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
1: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
3: Co dneska děláte? Koulíte?
4: Přikuluji.
3: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
4: Ano.
1: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
2: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
1: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
5: Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Casablanca. Svět na dosah v cestovatelském podcastu Pavla Sladkého na Rádio Wave.
1: Začíná Casablanca, cestovatelský a outdoorový podcast Radia Wave. Vítá vás, zdraví vás Pavel Sladký. Jedna z nádherných věcí, která pro mě na tomhle pořadu nebo podcastu je, že má Casablanca strašně živý vztah s posluchači a posluchačkami, což se projevuje nejenom na všech narozeninových večírcích, na kterých se setkáváme, nebo na pilném dopisování, na tom, že navrhujete, kdo by mohl přijít do vysílání, upozorňujete mě na proběhlé expedice nebo na lidi, o kterých bych ani nevěděl. A jednou mi takhle přišla milá zpráva přes Instagram, která říkala, posloucháme vás furt, stáváme, usínáme, všechno máme naposlouchaný, hlavně můj muž, a já bych možná chtěla, aby přišel jako host do Casablanky. Tohle mi napsala Tereza Kinclová, kterou tady teďka zdravím a vítám v Casablance.
2: Dobrý den.
1: A psala to o svém muži Martinovi, kterého tady taky vítám.
3: Dobrý den.
1: Když jste posluchači Casablanky, tak bych vám rád tykal. Můžu?
2: Určitě.
3: Budeme rádi.
1: Tak ahoj, vítejte v Casablance.
2: Ahoj.
1: Díky, že jste se ozvali a díky, že jste do dnešního dílu přišli. Jsem rád, že posloucháte. Jsem rád, že ty poslechy vás inspirovaly k různým věcem, ke kterým se asi v průběhu rozhovoru dostaneme. A budeme se bavit o vašem cestování společném, které má mimo jiné jakoby i přímé souvislosti v době, kdy jste se spolu seznámili. Martin v tu dobu mířil do Indonésie.
3: Přesně tak.
1: Je to tak. Tak jak to bylo s vaším seznámením a s tvojí cestou do Indonésie? Kolik je to let zpátky?
3: Tak to už bude asi 17 let zpátky. My jsme se vlastně seznámili někdy v březnu, kdy já v červnu pak odlítal do Indonésie na 30 dní, tehdy víc nedovolili víza. No a my jsme se seznámili v březnu a já už jsem v tu dobu to měl naplánovaný, že jedu s kamarádem a s kamarádkou.
2: Holkou.
3: Ano, tu jsem balil ještě před tebou, takže to jsme se domluvili dřív, než jsme se poznali. A ona se shodou okolností teda mezi tím taky si našla přítele a ten se projevil, že byl vlastně z rodiny z Bali, vlastně královské rodiny z Ubudu. Takže se to všechno sešlo úplně geniálně a my jsme se pak najednou octli na Bali a vlastně ještě předtím, než jsme tam dojeli, tak tím, že jsme spolu byli velice krátce, tak já jsem, tady se nabídnul, ať se se mnou zbydlí, dal jsem jí klíčky a odjel jsem a říkal jsem, no tak buď to tam bude, nebo tam nebude, no tak uvidíme.
1: A ty jsi dostala klíčky s tím, že až se Martin vrátí, tak uvidí, jestli bydlíš v jeho bytě a nebo jestli vaše cesty půjdou každá solo životem.
2: Je to tak. Takže já jsem čekala v bytě, protože Martinovo charisma bylo větší jak balijskýho prince, takže já jsem získala českýho prince a čekala jsem. Stále jsme si vykali a byla jsem tam a už je to 17 let.
1: Jaká byla Indonésie teda v mezičase?
3: Indonésie byla krásná, vlastně to byla první takováhle větší cesta, klasická backpackerová cesta a my jsme odletěli, já to měl naplánovaný, že odletím až na Flores, protože jsem zjistil, že na Floresu byly pygmejové, tak jsem to hrozně chtěl vidět a bohužel teda, když jsme tam přiletěli, tam ještě nebyla žádná infrastruktura, tak jsme zjistili, že cestou zpátky, kterou jsme chtěli vzít na lodi přes Komody, tak se nám stalo, že jezdila jednou týdně, takže jsme se mohli rozhodnout, jestli tam zůstaneme 10 dní nebo 3. Zůstali jsme tam 3, ale i ten Flores byl jako úžasný. Opravdu tam nefungovalo nic, bylo tam jedno ubytování, celý to byl Fisherman's Village a sehnali jsme tam člověka, 15-letého kluka, který nás prostě provez po půlce ostrova do místních kmenů, kde ještě dělali obětiny a tak, to byl neuvěřitelný zážitek. No a po těch 3 dnech jsme se dostali vlastně na Komody, kde na lodi, kde záchod byla díra do země, nebo spíš do moře, a takže to bylo i s bidetem, výborný zážitek ve vlnách. A doporučuji teda někomu, kdyby to ještě někde našel, ale teď, co už jsem koukal, tak tam jsou nový lodě, pěkný, tak radši bych vzal tuhle tu starší. Došlo nám tam jídlo, protože kuchaři to nějak nevychytali, takže jsme poslední dva dny jedli jenom rejži, ale neuvěřitelný zážitek prostě. Opravdu tam nebylo fakt nic, v tu dobu hrozně málo turistů, převážně Holanďani, a my jsme tam byli jedni z mála Čechů, takže oni Balíci měli docela, nebo Indonézani docela dobrý vztah vřeli k Čechům, takže všude, kde jsme byli, jsme byli hrozně vítaný, no. Bylo to krásný.
1: Mm-hmm. A ty jsi byl přímo přítomný tomu setkání s tím balijským princem, kde vzniklo to manželství potom?
3: Nebyl. Ono to vlastně vypadalo, takže my jsme se domluvili, že pojedeme, a pak jsme se hrozně dlouho neviděli a viděli jsme se až pak před odletem. Jo? Takže tam jsme zjistili, jak to všechno je, a neviděli jsme se tam, myslím si, od února. No.
1: Takže nevíš, jak se balí balijský princ?
2: Vůbec nevím.
1: V Alohabaru.
2: Tatínek je z Bali a v Alohabaru se zbal balijský princ.
3: Jo.
1: Dobře, tak podrobnější návod, jak zbalit balijského prince, případně příště někdy. A vrátil by ses na Indonésii dneska? 17 let je dlouhá doba, nejenom samozřejmě v případě Indonésie, ale tam některé změny akceleroval ten turismus nebo overturismus. Vrátil by ses do Indonésie dneska?
3: Já asi bych se nevracel na Bali, protože my jsme ho už chytili docela turistický. Nicméně Terka byla vlastně, nevím, jestli to je 10 let zpátky na Bali, a říkala, že už ten turismus tam je obrovský a tam už asi bych nejel, ale mám ostrovy a Flores, Komody, a tak bych ještě jednou jel, i když už se to tam taky prý změnilo, ale nějaká Sumbava, nějaký teda ten vršek, určitě bych rád to tam viděl, protože mě to hodně uhranulo. Já jsem vlastně tehda se jí učil indonésky, protože nám říkali, že tam neumí ani anglicky pořádně. Takže jsme s tím kamarádem, co jsme tam jeli, chodili vlastně na hodiny balíštiny, tak ještě pořád do pěti napočítám a rozhodně vím, jak se řekne záchod.
1: A indonéština je docela specifický jazyk, vlastně uměle vytvořený nebo vystavěný pro potřeby moderní komunikace v té zemi, takže je to možná zajímavá věc se to naučit, ne? Jako určitě... i když potom člověk ztratí tím používáním nebo spíš nepoužíváním tu znalost?
3: Určitě bylo to hrozně zajímavé, my jsme si to užili, měli jsme tady učitele, který uměl simultánně překládat napříč asi 13 jazyky a dokonce napsal jediný slovník, který v tu dobu byl možný sehnat, čeština, indonéština, a rozhodně s tím bylo hrozně moc zážitků.
1: A Terezo, když ty jsi potom byla na Bali, tak ti to nesedlo už? Nebo bylo to zklamání jílet na Bali po těch letech s tím odstupem?
2: Já jsem na Bali nebyla, tam byla tenkrát nyní balijská princezna. Už na ní nežárlím po tom, co jsme se potkali v porodnici, takže dobrý, my jsme kamarádky. Já jsem vlastně neměla očekávání, protože to bylo poprvé, co jsem někde byla vůbec jakoby sama, bez Martina. A já jsem viděla jíst, milovat, meditovat, takže já jsem se na acai bowl a matcha tea těšila, mě to nějak jako nevadilo. Já asi nejsem úplně takový dobrodruh jako Martin. Takže i mě tady ten turismus jako úplně nevadí, no. Já jsem se těšila vlastně na ten vibe, na jógu, kterou tam jako se naučíte za 24 hodin být lektorem a tak. Takže my bychom se asi v tomhletom jako neschodli. Já bych se třeba na Bali vrátila, ale protože mě tenhle ten jako mod úplně nevadí. Ale je to už 10 let a prý jsou věci zase trošku jinak, takže...
1: Jak se teda potom vyvíjelo vaše společné cestování dál? Zvlášť, když se třeba lišíte nebo máte jiné priority.
3: No, já jsem Terku jako první cestu, aby se zocelila, tak hnedka rok potom vzal na Srí Lanku. To bylo asi, jestli pamatuju správně, tak to bylo rok po tom, co skončila občanská válka. Takže to tam nebylo nějak extra ještě rozvinutý. No a zase jsem si dělal ze svých knížek všech různých režistů plán, kudy pojedem, kam pojedem, a my jsme jeli ještě mimo sezónu, tak říkám, já ji vezmu do krásného Ayurveda centra. Přijeli jsme do města Ratnapura, kde se těží drahokamy a jsou tam wellness centra, a tam nefungovalo vůbec nic, tam bylo všechno zavřené, protože nebyla zrovna sezóna a pršelo a bylo strašná zima, tak jsme se ubytovali v nejdražším hotelu v Hrad na Puře, kde byly plesnivý postele, rozbořený půlka pokoje, koukali jsme na skládku a dole probíhal něco jako dny od, řekněme tomu, značky nějaký kosmetický a bylo tam světá polovina Hrad na Puře. Tak to byl takový hrozně jako zajímavý zážitek.
2: To je to místo, kde byly ty horníci, jak si šel, Martin měl takový oblek jako Emil Holub, tak i vypadal a šel tak jako tenkrát ještě nebyly tolik telefony, takže on šel hrdě jako s tím obřím foťákem na tom krku, ale to město bylo jako hornický. Všichni koukali jako na Martina, na ten foťák a já jsem čekala, že nás tam někdo jako okamžitě okrade a jako byl to teda dost zážitek, já jsem nechtěla vylízt vůbec z hotelu. A tomu všemu jako předcházelo to, že já jsem měla, teď je to lepší, panickou hrůzu z lítání a panickou hrůzu jako z hadů.
3: A už má za sebou 100 letů, jo, takže 100 dobrý.
2: 100 letů, ale jako vlastně jsme, dostala jsem hysterický záchvat ve Vídni na letišti, že prostě nesednu do letadla, tam se nějak podařilo Martinovi mě opít, takže mě jako vměstnali do letadla a vedle mě seděl právě Sri Lančan a já jsem mu jako říkala, že jsem little bit of scared of snakes a on říká, a to jedete na Sri Lanku a říkám, aha, to je dobrý, no, tak já svým vědomím jako ty hady přitahuju, takže samozřejmě jsme je potkali úplně všude. No, tak to byl takový zocelení našeho vztahu. Myslím si, že Martin zkoušel, jestli to s ním vydržím.
3: No, určitě.
1: A zkouškou prošla teda, jo?
3: Prošla, no, procestovali jsme už nějaký kus světa společně, no.
1: Dneska cestujete i s dětmi, které máte. Co se změnilo nejvíc?
2: Rozpočet.
1: OK.
3: No a taky trošku druh zábavy a druh vůbec toho, jakým i kde a v jakém místě cestujeme. Jsme malinko opatrnější, no, možná někdy teda. A je to samozřejmě poplatně jejich věku. Jo? Jinak to vypadalo, když jsme cestovali, když jim byl rok, nebo jednomu rok, pak tři. A jinak to vypadá dneska, když už jim je 13 a 11, tak prostě už to jsou parťáci a teď už si můžeme zase dovolit cestovat jako pořádně, no, když to řeknu takhle. Už to není jenom o tom, že musíme někde udělat třídenní zastávky na to Rochnice někde u malém brouzdališti, ale už s náma velice rádi chodí do hor a tak, takže na různý takovýhle věci, takže to je super.
1: A cestovat pořádně znamená co přesně? Dát si trochu do těla nebo vystoupit z nějaké komfortní zóny? Co, jak bys to popsal?
3: Pro mě to je vystoupit z komfortní zóny, vystoupit z toho standardního fungování, že jedeme tadyhle půl hodiny, nějaký telefony, nějaký hezký cestování typu autem a tak, takže je to spíš o tom, že se dostáváme mezi lidi, když to řeknu takhle. Opravdu jako na těch místech, že chodíme, kam chodí spíš místňáci, snažíme se trošku jako vyvarovat i těm prostorům, kde je přivážně turisti, i když jednou za čas musíme, protože nějaký ten zábavní park tam někdy musíme vložit do toho, protože děti, když pak s váma jedou 3-4 týdny, tak i ta zábava je nutná i v tomhle směru.
1: A co je cestovat pořádně podle Terezy? Jen tak pro srovnání, jestli už jste sladili noty totálně a znamená to totéž, anebo jestli každý dodáváte jiný odstín?
2: Já si myslím, že nám tam jako dost pomohly ty děti, protože jak máme jako syna a dceru, tak nějaký moment se nám jako rozdělili, jak to mám říct, no, Berťa jako syn má rád prostě adrenalin, outdoor a všechno a my s dcerou jdeme zase jako radši do wellnessu a je klid. Takže my to někdy vždycky jako spojíme.
3: Pak se rozdělujeme. A pak se rozdělíme. Nějaký dny třeba.
2: I na dny, i prostě na ty aktivity, protože fakt jako Martin je blázen a vždycky jde do všeho a vypadá to, že syn se začíná potaťovat a já teda jako se přiznám, že já úplně adrenalinový člověk nejsem a tím, že ten syn tam je a baví ho to, tak se trošku jako tak ten kůžel té baterky jako přesunul jinam a já mám trochu klid.
3: Takže my holky necháme si někde ve wellnessu, ať si tam udělají krásný čas, klidnej, s knížkama a my jdeme na nějaký kanioningy a na takovýhle blbiny.

0: Zítřek nevidím.
1: Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast Rádia Wave. Dneska s Terezou a Martinem Kinclovými bavíme se o jejich cestování, bavíme se o spoustě věcí, které s tím souvisí, což je i Casablanka. Ta vás přímo navedla na některou z cest? Inspirovala vás k nějakým vylomeninám ve světě?
2: Určitě byla to cesta do Mexika, protože já jsem se vlastně do Mexika zamiloval opravdu skrze Casablanku, když jsem tady slyšel paní Evu Kubátovou, jak o tom mluvila, protože to bylo neuvěřitelné a Terka dlouhodobě měla sen jet do Mexika. Já jsem to jako sen úplně v tu dobu neměl, protože přeci jenom mě Mexiko přišlo trošku, řekněme tomu, nebezpečnější. Ale po tomhle tom podcastu jsem se do toho zamiloval a hned jsme začali plánovat co a jak, kde, kam, co. A nakonec ta dovolená byla skvělá, no.
1: Kontaktovali jste chodící Mexikopedii, jo, zdravíme Evu Kubátovou.
2: Kontaktovali.
1: A vydali jste se do Mexika.
2: Ano.
3: A minuli jsme se tam s Evou. Vlastně ona nás tam chtěla provést a minuli jsme se. A myslím si, že jsme měli ještě rok pro Luku, protože byl covid, že jsme chtěli jet za covidu. Že jsme se tam s ním měli potkat a vlastně jsme to museli odložit kvůli covidu.
1: Takže podle jejich typů, ale ne přímo s ní osobně po Mexiku.
3: Jo.
1: Terezo, kde se vzal ten sen o tom Mexiku teda? Martin to tak jako zmínil okrajově, že to byl tvůj sen. Mě to principiálně zajímá, jako nejenom v Casablance, ale obecně, kde se v nás berou ty sny, že chceme jet zrovna tam. Někdo vidí fotku, jasně říká, tohle hrozně chci vidět. Někdo má i třeba jméno spojený s tím, že někde četl v nějaké knize, co si o Mekongu, chci vidět Mekong a tak dál, nebo nějaké příběhy pro někoho osobní vazby a další věci pro někoho literatura, nebo tak, kde se v tobě vzal sen vidět právě Mexiko?
3: Tak asi to bylo víc věcí. Jedna byla Frida a její muzeum,
1: okay.
3: Že teď je trošku jako všude na všech hrníčkách a tak, ale dřív to tak nebylo.
1: Jo, a je to pořád, jsou to nádherné malby, no. A i neuvěřitelný životní příběh.
3: Jo, takže pro
1: jasně.
3: Mě tohle bylo jako obrovský, hodně knih jsem o ní četla a byl to fakt ten jako můj pík, ten splněný sen, to její muzeum a jídlo.
1: Jídlo
3: mě jako lákalo hodně a to mě vlastně i hodně překvapilo tam, že fakt street food úplně super, tak to mě se taky splnilo a nějak se to celý jako spojovalo pro mě i jako vidět Alebrijche, baví mě celý tenhle ten jako ta myšlenka kolem toho, jak tenhle ten jako posmrtný život jako funguje, Dia de los Muertos, to se nám teda nepodařilo, protože tam je jako plno na tyhle ty svátky, tak nějak jako pelmel úplně všeho, barevnost, myslím si, že možná tomu trošku přispěla i tenkrát kuchařka od Camus.
1: Jo, takhle.
3: Že to byl takový vlastně jako pelmel těch věcí, vizuálních hlavně. Ale
2: já si myslím, že to bylo kvůli samotářům, kde se říká, že jede do Mexika, jo, to úplně
3: já
2: původní.
3: To možná taky. Jo, mě nenapadlo. No a já jsem jako člověk, který jako před Martinem vždycky řekne tu myšlenku, já bych chtěla a Martin koná. Takže já jsem jako šťastná, protože já jako organizační typ nejsem vůbec a Martin se vždycky potřebuje jako natchnout a všechny dovolený řeší třeba půl roku dopředu a má to od prvního jako toho, že si nastuduje.

0: doptává se lidí, koupí letenky, zjišťuje. Já jsem prostě taková, že já udělám, tak jo, když chceš.
1: Tak my se vždycky pohádáme před těma cestama.
2: Jo,
1: vždycky. No jasně, vždycky, protože já potřebuji aspoň trošku pomoc, teda co chtějí vidět, jo. Tak já vždycky plánuju, teď je tam určitý počet dní.
0: Mexiko.
1: A já říkám, tak co chcete vidět, co tam jako zažijem? No a to je úplně jedno. Říkám, no počkejte, tak jako budeme tady, chcete vidět tohle. No a to je nám jedno, ale my hlavně, že budeme v tom Mexiku, to je super. já potřebuji aspoň nějak, jako aby jsme se dostali z bodu A do bodu B dopředu, takže já v tom ležím opravdu vždycky 2 měsíce a většinou, když už se blížíme k tomu, že bude hotový itinerář, tak tam je, to jsou ty dny, kdy já už jsem napružený, že vlastně nevím, co oni chtějí vidět a jestli to je v pohodě, tak a oni mi řeknou, jo, to je dobrý.
2: A nechápeš to tak, že dostaneš volnou ruku k tomu a aby si teda v plánování udělal úplně, co chceš, jo?
0: Od teď.
1: To já teda můžu, ale většinou, když pak si dělám ty svoje, tak jak to se tomu říká, kritiku. Je to plná pusa keců.
2: Dobře, ale já jsem tím mířil k tomu, že to připravování a těšení, každý se jako na ty cesty připravuje jinak, někdo to moc neřeší a na místě to prostě nějak žije tu cestu, někdo plánuje, někdo dělá itineráře, seznamy do detailů, na hodiny vlastně ty cesty, takže to těšení a plánování je už trochu součástí té cesty. Když několik měsíců předem plánuješ, tak už tam trochu seš, že jo?
1: Je to přesně tak.
2: Jako jestli někdo zvládne 3-14denní výpravy těsně za sebou a prostě to jenom odjede, tak je tam 6 týdnů na těch cestách, ale jestli někdo zvládne 1-2týdenní cestu, ale půl roku už se na to připravuje, tak je půl roku a 2 týdny už na té cestě.
1: Ano.
2: A to je víc, než kolik zvládnul ten člověk, který byl někde 3x.
1: Je to pravda, já opravdu takhle, mě to hrozně pomáhá uklidnit hlavu, protože mám docela náročnou práci, takže já vlastně tímhletím pak po večerech krásně žiju a těším se a cestuju a plánuju a hrozně mě to baví tohle. No.
2: Bylo něco, co v Mexiku neklaplo?
1: Nějaký výlet, určitě jeden výlet, minimálně jeden, to bylo cesta na doporučení za monarchama, protože já strašně rád koukám ještě na dokumenty o zvířátkách, takže jsem chtěl hrozně vidět monarchy stěhovaví. A dostali jsme tip, kam teda zajet, že tam to je opravdu jako nádherný.
2: Motýlí naleziště, že
1: tam bude. Motýlí naleziště, prostě krásně a že to ještě je jako hodně přírodní a že to je jako super, že tam je trošku offroadová cesta. No tak jsme se vydali, ono to bylo asi 3,5 hodiny od Mexico City, takže jsme autem jeli směr tohle a když jsme tam přijeli, tak jsme hodinu jeli po té cestě, kde jsme nakonec zjistili, že jsme si měli úplně jiný offroad, protože to byla cesta s kamerama, který měli prostě 0,5 metru a tak dále, takže jsme prostě museli s tím SUVčkem jako zakončit tu cestu a vrátit se zpátky, takže monarchy jsme teda bohužel neviděli.
0: Jeden nám přelítl přes cestu.
1: Jo, to je pravda, to je pravda.
0: Takový nějaký zbídačený chudák.
1: A takovou tu turistickou, která měla být po cestě, tak jsme nestihli asi o 10 minut, no. Takže monarchy jsme viděli opravdu jednoho.
0: Jednoho. Je pochroumaný.
2: A jak to po dlouhém plánování a přípravách snášíš, když něco neklape, Martine?
1: Já blbě snáším vždycky první 2 dny, než se všechno nastaví a než zjistím, že jsou jako celá rodina je v klidu. A pak, když už se něco nepodaří, tak jsem s tím úplně v pohodě.
0: Vypadá to tak. Lže. Jsou to 3 dny, kdy Martin šílí, jestli všechno klaplo a neumí se uvolnit a když něco neklapne, tak to... No... A jo, je to lepší, lepší se to, my o tom hodně mluvíme, o těch jako frustracích, které se na těch cestách jako dějou, tak si myslím, že tím se to jako daří trošku rozmělňovat tyhle ty jako věci, protože si myslím, že jako v tuhle chvíli, když už jsme 4 a každý má nějaký 4 různé potřeby, tak je to jako často frustrační trochu pro všechny takovýhle cestování.
2: Ale je asi zřetelný, že ten, kdo víc plánuje, více v tom ponořený dopředu nebo vytváří i nějaké představy trasy a takhle má přesnější nebo větší očekávání, tím pádem je jako náchylnější k tomu.
0: On ví, co se bude dít, my ne.
2: Když ty tam jedeš Terezo s ním a moc to jako neřešíš, tak všechno, co se děje, je dobrý potom už, ne?
0: No, já jsem nevěděla, co jsou to monarchové, tak to se vždycky dozvím až ten den, co vlastně se bude dít, tak...
2: Jo, když nevíš, co jsou monarchové, tak tě tolik nemrzí, že jsi je neviděla.
0: No, já nemám očekávání. Nechám jako na Bali ten život plynout. Co přijde, to přijde, tak já se pak nezlobím.
2: Nebyly to jediné vaše zážitky ze Střední Ameriky? Ještě jste byli v Kostarice? Říkám to správně?
1: Ano.
2: Jaké to je ve srovnání s Mexikem, pokud to snese to srovnání, ty dvě cesty?
1: Já srovnat to můžem. Mexiko, přeci jenom ta nebezpečnost, o který jsem už jednou zmiňoval, tak v tom Mexiku jako cítit trošku je, protože na každém vlastně kroku vidíte auta, velký prostě SUVčka s lidma, se samopalama na korbách, vlastně je to na dálnicích, ve městech a tak, takže prostě ta bezpečnost se člověku zdá trošku jako menší, když to řeknu takhle. Kostarika naopak demilitarizovaná zóna, takže tam prostě jako nejsou vůbec žádný armády, nic, takže tam to vypadá trošku jinak. A mně prostě ta Kostarika přišla taková klidnější, taková
0: čistší
1: a rozhodně teda, co se týče přírody tak a právě zvířátek a tak, tak to bylo úplně jako dokonalý. No.
2: A co jste viděli za zvířátka v Kostarice?
1: Tak my jsme viděli lenochody, bazilišky, různý další, jako spoustu pavouků, štírů, škorpionů,
0: hada samozřejmě.
1: Hady, prostě všechno, žáby, prostě tam to bylo neuvěřitelné, že jo, to nebyly...
0: Ty opice, to tam skákali, no, v tom hotelu.
1: Přesně tak, neuvěřitelné množství, to se ani nedá vyjmenovat, tak tam to je nádhera na to. Kolibříky poprvé.
0: Kolibříka, no. Já jsem si měla vzpomenout teď na ten název, na kolibříka. Casablanca. Cestovatelský

0: Posloucháte Casablanku, cestovatelský a outdoorový podcast Radio Wave. Dneska se bavím s Martinem a Terezou Kinclovými o jejich cestování a o možná teď jejich alternativních životech, protože ta otázka, co byste byli, kdybyste nebyli tím, co jste teď, je nějak součástí vašeho cestování. Vysvětlete, prosím.
1: Můžeš.
2: Já? Ty máš ten začátek, je pro tebe.
1: Dobře, tak já se pokusím to říct. Asi před 10 lety jsme se bavili s Martinem na skleničce, co bychom byli, kdyby jsme měli nějaký svý alter ego. A já jsem říkala, že bych byla burleska, která má ten obdiv v těch šantánech a šanzónech a pak uteče zadníma dveřma nikam do knihovny, to by mi vyhovovalo, to by se mi líbilo a ptala jsem se Martina, co by chtěl být on.
2: No a já jsem, mám obrovskou představu být prostě kapitánem. Kapitánem na lodi už vlastně od své první školní povinné četby, kdy jsem čet Stařeca moře, tak mě to uchvátilo a obecně, když jsem se kdykoliv objevil na moři, tak je to pro mě jako chvíle pohody, dobrodružství, něčeho, co prostě se mi strašně líbí a opravdu ten sen je obeplout jednou svět nebo půlku světa, to už je jedno na lodi a vlastně někdy v těch okolem toho 30. roku, tak jsem tuhle cestu nastoupil. A trvá to sice déle, ale já věřím tomu, že se k tomu jednou dokopu.
0: No tak já bych k tomu dodal dvě věci. Za prvé teda Stařec a moře, Hemingway, fakt to není tak špatný, ta povinná školní četba.
2: Skvělá, skvělá.
0: Když se tomu neříká povinná, ano. A školní. Jsou to super věci někdy. A potom jako ta exotika, nebo jak bychom to řekli, moře pro někoho, kdo je jako my ze střední Evropy, prostě vždycky funguje, ne? Někdo se toho moře teda bojí, protože ta síla toho živlu je zdrcující. Třeba někoho to láká, někdo je mezi, nebo zná jako oboje, ale moře funguje, proto se prostě ročně ty miliony lidí z Česka stěhují v létě k moři a tak, ne?
2: Určitě, ono je trošku jiný moře, když se stěhujete k moři v létě, někde se hezky vykoupat a pak je trošku jiný moře někde v severských krajinách a tak, protože je to trošku jiný styl, ale mě na tom opravdu baví takový to, že je člověk na lodi, co si zbalí, to má sebou a vlastně už jenom s tou lodí bojuje proti živlům a buď to se s nima nechá vést, nebo musí chvilku proti nim a asi i to, že vlastně tam dost často není signál, tak je pro mě taková ta krásná věc a ta romantická představa toho, že mě vlastně na telefonu nikdo nezastihne a to je jako pro mě hrozně cenný.
0: Že někdo vypne ten signál za tebe, jo?
2: Ano.
0: Být ty, kdo vypne telefon a odloží ho na 4 dny, ale tady ho někdo vypne tím, že
2: ano,
0: není.
2: Prostě není.
0: Jo, jo. No a právě ta severská plavba teda byl tvůj sen?
2: Byl to jeden z mých snů a hlavně jsem chtěl taky zjistit, jestli vůbec teda je pro mě to velký, řekněme tomu, plachtění, tak ten sen byl prostě je do Grónska, no, na plachetnici.
0: A uskutečnil se?
2: Díky mé rodině, která mě řekla běž a jeď a užij si to, tak se opravdu uskutečnil, no.
0: Na dvakrát, nejdřív to neklaplo, ale na druhý pokus teda jo. A ty jsi plul z Grónska na Island, jako by základní verze to byla.
2: Tak, ta právě původní měla být z Grónska na Island, ta, která se nepovedla, ta základní verze, ta druhá, která se povedla, byla z Islandu do Grónska. Uh-huh. A ono to je v podstatě úplně stejný program, jenom že na začátku nebo na konci se jede ta dlouhá pasáž mezi tím Islandem a Grónskem. A jinak je to východní Grónsko, který není tak moc navštěvovaný.
0: Uh-huh. Jak dlouhá ta plavba vlastně?
2: Ta plavba mezi Islandem a Grónskem trvá přibližně 1,5 dne, 2 dny a zbytek na té lodi jsme tam strávili asi dalších 7-8 dní.
0: Uh-huh, uh-huh. A jak ses na tuhle cestu připravoval?
2: No tím, že jsem do té doby jezdil opravdu spíš v těch teplých krajinách, tak jsem byl trošku vystresovaný, jestli se mi to vůbec všechno vejde do baťohu a nakoupoval jsem hrozných věcí, abych opravdu tam nezmrznul. A nakonec jsem měl tašku, která měla asi 26 kilo, protože v tom byly 4-kilové boty do masokombinátu do minus 30 stupňů, aby náhodou mi neumrzly nohy, ale i psychicky jsem se potřeba připravit, no, tak radši toho mít sebou trošku víc na tu první cestu, než méně.
0: A ty jsi v té době měl zkoušky nějaké za sebou, nebo jak to bylo?
2: Já už to byl kapitán.
0: V tu dobu jsi měl kapitánské zkoušky, které si skládal někde tady?
2: V Čechách dělal jsem české zkoušky. Mm-hmm. Já měl VMPčko i mořský kapitánský český Cčka. Takže už jsem tam jel s nějakou jako věcí, co už na lodi už trošku umím, ale samozřejmě jel jsem pod jiného kapitána a bylo to teda jako úžasný zážitek a vlastně pro mě to bylo poprvé opravdu v severských krajinách takhle jako vysoko a hrozně se mi to zalíbilo.
0: Přibliž nám nějak jakoby ten zážitek z té plavby. Z Islandu, z Grónska, ale z té plavby samotné, jako v čem to teda spočívá, pokud se podařilo to, že to naplnilo ten tvůj sen?
2: No, já jsem nejdřív měl hrozný strach z toho, že opravdu najednou se odstanete v místě, kde ani na jednu stranu není vidět pevnina, jaký to vůbec je, když se člověk dostane opravdu do prostoru, kde je 360 stupňů vidět pouze moře a nic jiného. Takže jsem z toho měl docela strach, ale nakonec jsem zjistil, že to je přesně to, co by opravdu v tom životě chybělo zažít, protože jsem se do toho pocitu úplně zamiloval. A ta plavba, je to prostě už jiné vlny, než když jste tady v Chorvatsku, má to, ten svel je prostě jiný a chvilka mám je blbě, chvilka mám je dobře, ale prostě ta svoboda toho, že sviští někde vzduch a nikde nic není, maximálně 20 kilometrů od sebe vidíte, jak vyfukují velryby, a někde tamhle sem tam někdo skočí z té vody, tak je to jako, nebo nějaké zvíře, tak je to super teda. No.
0: A posádka fungovala dobře?
2: My jsme se vlastně, já jsem teda nikoho neznal v tu dobu, když jsem tam jel a někteří se mezi sebou znali a bylo to nakombinovaný Češi, Belgičani a bylo to super teda. Fakt sedli jsme si s těma lidma úplně skvěle. Uhum. Ne na všech plavbách to je teda tak stejně, ale...
0: My jsme se tady právě o tom v Casablance několikrát bavili, že to, jak ta posádka zvlášť na těch delších plavbách spolu funguje, jak spolu dokáže vyjít a jak má jako sladěné noty, je úplně zásadní element a ty jako ponorky a různé jako opouštění posádky v přístavu někde po cestě a rozhádaná skvadra lidí, kteří ale nemůžou utéct, když jsou na palubě v průběhu toho, co je čeká překlenout nějakou vzdálenost, tak to je zásadní věc. No. To dokážu pochopit i jako naprostý lajk.
2: Je to 24 hodin pořád s tím samým člověkem, není tam žádná věc jako okolní, bych to řekl, podněty, prostě jste tam všichni spolu a je to intenzivní prostě zážitek. No. Chodíte na tohle tu 2 cm od sebe, protože ty přepážky nejsou větší a tak dále, od toho, kdo někdo spí a tak. Je to jako, je to náročný, no, někdy. Mhm.
0: Pamatuješ si moment, kdy jsi uviděl Grónsko teda, břehy?
2: Pamatuju a bylo to, protože byl krásný den, bylo krásně vidět. Viděli jsme to z hrozný dálky. Já opravdu nebudu říkat, z kolik námořních mil, ale vím, že jsme byli všichni strašně překvapení, jak daleko dopředu jsme Grónsko viděli. A chvilku potom, co jsme uviděli břehy, tak nás vlastně pozdravili první kry a obrovské množství prostě velryb, které byly všude okolo nás. No a byl to zážitek opravdu jako úplně jak z jiného světa. Já vlastně do té doby jsem, jak jsme se bavili o tom, kde člověka napadne tam jet nebo něco, tak mě hrozně uhranula jedna, jak se to řekne, zpěvačka z Grónska, Tanja Takak.
0: Aha, znám,
2: já jsem chtěl na koncert, teda mi to tady v Praze nevyšlo a tak jsem jí měl naposlouchanou postahovanou všude sebou, takže už po cestě jsem poslouchal tyhle ty písničky, takže z Islandu jsem si to přešel sběrk krásně na Tanju Takak a vlastně až tam jsem pochopil tu její tvorbu, jo, opravdu, protože když pak za těch dvouhodinový tmy šumění větru a praskání ker člověk poslouchá tu její písničku, tak se to opravdu, tam se to všechno zmotní dohromady, opravdu ta hudba, proč je zrovna taková.
0: Inuitská star, no tak to je krásný, že i ona byla součástí té inspirace. Terezo, ty jsi to prožívala jak? Tu plavbu.
1: Tu plavbu doma, no. V obýváku se satelitním.
0: Čekala jsi na nějakou zprávu nebo?
1: No ne, protože já jsem věděla, že to vlastně nepůjde. Nevím, jestli pak já si to možná pletu s tou druhou cestou, plavbou, no. Ale já myslím, že jsme si moc nepsali a že to mám zastřený tou druhou plavbou, kdy to jako bylo ostřejší. Ale vždycky mi Martin řekne, že nebude jako na signálu a že mi nenapíše a já jako koukám, kde je, protože má satelitní takový ten
2: No, prostě komunikátor přes SMSky se to dá. A jo, to bylo vlastně ještě, ještě to je to lokátor v podstatě.
1: Mm-hmm. Takže jako vidím, kde je, a když tenkrát si myslím, že, jsme, že nějak nebyl signál, protože ta loď byla kovová,
2: no, já to dal dolů do kovový, no, a nešlo to vůbec takže... pryč, takže na lodi byl lokátor, který teda dostali taky link, že se můžou podívat, kde jsme, jenomže ten lokátor ukazoval, že už jsme 100 námořních mil někde jinde než ten můj.
1: Já myslím, že ho vyhodila právě posádka,
2: jestli jsem
1: že
2: právě nebyl zrovna ten, který na té plavbě byl k tomu vyhození uprostřed oceánu.
0: Muž přes palubu.
1: No, já se jako říká, když se to hejbe, tak je to asi dobrý. A proč je tady dvakrát ten lokátor a proč je tenhle Martinův a tam kolem něj nic jako není? Já říkám, ježiš, on zase byl protivnej a zlej a vyhodili ho z toho a někde na dně oceánu. No a pak se to vysvětlo až doma. To jsem byla trošku jako na nervy. Já jsem z těchto chce vždycky na nervy, ale nějak si myslím, že Martin to potřebuje. Bejt bez nás a bez dosahu. Casablanca. Cestovat

0: A ta druhá cesta, kterou už jste naťukli, vlastně začínala zase na Islandu, ale nevedla do Grónska, ale na jich.
1: Názory.
0: Názory. Takže delší cesta.
1: Jo, to je asi, kolik to bylo, 2000 něco námořních mil.
0: Do jiného podnebného pásma.
1: Úplně, no, takže jsme to projeli krásně z pěkné zimy až do nějakých 26-27 stupňů, no.
0: A tahle cesta byla dramatičtější teda?
1: Já bych neřekl dramatičtější, rozhodně je to jiný, když opravdu člověk je 13 dní bez toho, aniž by se podíval na pevnou zem. A tam opravdu ten ponorkový systém začíná fungovat ještě trošku jinak, protože tato dlouhá plavba už je zase náročnější. A Terka sice říká, že já jsem ten protivný a zlej, jo, protože tak si možná funguji na těch našich společných dovolených, když po nich potřebuji, aby někam došli a někam jsme se přesunuli. Ale na těchto plavbách to funguje trošku naopak, protože jak jsem šťastný z toho, že jsem mimo signál a mimo veškeré dění, tak vlastně jsem vyklidněný jenom kvůli tomu, že tam jsem. A naopak to vždycky kapitáni poznají a dostanou do své skupiny.
2: Protivný a zlý.
0: Nerváky, jo.
1: Trošku nerváky, no.
0: Aby si trošku jako kotvil.
1: Já, no. Ono na té lodi, když už pak někdo fakt jako se pluje a je kapitán, si jde tam několik kapitánů, tak oni ty kapitánský ega jsou docela náročný někdy pobrat a tak někdo tam musí být do toho odpruží trošku.
0: Jedna z kasablanek, nebo je množství kasablanek, na které vzpomínám často a rád, jedna, která se mi vybavila teďka, je s Martinem Dolečkem, který plul solo kolem světa. Ten mohl mít ponorku tak maximálně sám se sebou, ale na dlouhých přeplavbách samozřejmě zase řešil to, že třeba jako nemůže usnout, protože by na lodi nebyl nikdo vzhůru, když pluje solo, a to mi přišlo už jako hraniční teda okolnost, tak je to jako taková metafora toho, že soužití s ostatními lidmi je potíž leckdy, ale jako sami taky úplně být nemůžeme.
1: Nedovedu si představit opravdu jet solo takovýhle dálky, protože na té lodi se toho děje spousta a musí to být neuvěřitelně náročný a vyčerpávající.
0: Znamená to, že si na Azory připlul jako jednak s nějakým spokojeným pocitem, že se plavba podařila, ale taky s úlevou?
1: Já bych cestoval ještě dál, mě se to fakt zalíbilo, já jenom, ta úleva byla jenom kvůli tomu, že opravdu říkám, jak nemám tolik času, tak já rád fakt trávím čas teďka se svýma dětma, s rodinou, takže prostě jsem rád, že asi jedu zpátky z tohohle důvodu, ale jak říkám, já ten svět obeplout chci a mně se to tak líbí, že opravdu za tím snem jdu, no.
0: A chtěl bys pokračovat tak, že by další plavby byly z Azor někam a takhle by si postupně etapově provazoval třeba tu půlku světa nebo celý?
1: Teďka tam ten plán je ještě jako jiný, teď zase zkusit jižní polokouli, to by bylo krásný se dostat opravdu na tu Antarktidu, ale tu cestu kolem celého světa bych pak jednou chtěl udělat možná skoro na jeden zátah, nebo spíš na pár zátahů, ale udělat to trošku jinak. Nebrat to jako cestu, že jsem teďka někde začal a pokračovat, ale vzít to pak jinak.
0: No, Martin tu kapitánskou zkušenost dostal jako jeden velký dárek dnešní hostování v Kasablance, jako dárek k předvčerejším nebo předpředvčerejším narozeninám, které můžu prozradit, snad byly 39. takže kulatiny se blíží. Bůh ví, co tě čeká za dárky a za dobrodružství, což je krásná věc samozřejmě.
1: I tohle to bylo vlastně dobrodružství spojené s narozeninama.
2: Jít tady za Pavlem.
1: Být tady, ano, vlastně tak.
0: A vystoupit z komfortní
1: zóny. Ano.
0: Jak prožíváte dobrodružství jako rodina? Teď v tuhle chvíli, když třeba jedete do jihovýchodní Asie, což byl jeden z vašich teďka posledních výletů do Vietnamu, tak jak teď plánujete se zkušenostmi, které jste nazbírali třeba v Mexiku, v Kostarice, na těch předcházejících cestách, ke kterým jsme se dostali. Jak to pojmete, nebo co je váš takový osvědčený recept, jestli to tak můžu říct, pro rodinné cestování?
1: Já nevím, jak to říct potom, když už jsme na té cestě, ale já to můžu říct z toho plánování. Jo? Mm-hmm. Opravdu z toho plánování to vypadá tak, že potřebuji vždycky tam mít nějaký kotvy pro to, aby právě žena s dcerou měli chvilku volno, my se synem zase mohli dělat nějaký adrenalinovější věci a vždycky tam musí být aspoň jeden, dva dny někde nějakého klidu, A tak, takže to plánování pro mě už to začíná v tomhle tom a osvědčené cestování a osvědčené typy, když se začneme hádat, tak se buď to na chvilku rozmístit v místech, ať už to je u hotelu nebo v obližším prostě toho, každý sám a chvilku se sklidnit. A pak Terka vymyslela úplně úžasnou věc, hrajeme hry na pravdu. Vlastně děti se nás můžou zeptat úplně na cokoliv. Já jsem to chtěl říct, ale myslím si, že to není úplně až na tu nejabsurdnější otázku, jestli, když se mě zeptala vlastně dcera, jestli jsem někdy se svými kamarády si měřil mužství. Takže prostě dostáváme se až do toho, že opravdu ty otázky napravdu jsou takovéhle. A já teda musím říct, že to byl výborný nápad, protože většinou nás to fakt jako všechny tak stmelí a vrátí zpátky
2: do toho cestování. A oni musí vykročit z komfortní zóny. Takže to znamená, že já jim třeba řeknu, že mají úkol dne, a to znamená, když se někdo fotí jako u něčeho, dělá si selfiečko, že tam musí jako skočit do té fotky nebo zatančit elektrobugy před barem, ale někdo ho musí natočit, prostě vždycky myslím nějakou kravinu, a když to ten člověk nesplní, tak musí říct pravdu. Mm-hmm. No a pak se to rozjede, protože to děti baví, takže jako se mě ptají na různé, no, to tady radši nebudu říkat. Takže jako
0: opravdu až těžko publikovatelné věci pro veřejnoprávní média, myslíš?
2: No, jo. Ale je to takový fajn, že se to jako otevře, oni nějakým způsobem jako navazují jako vztah spolu, protože taky trošku fajtějí teďko, mají ten věk jako, že holka, kluk je 13, 11, ale je to takový zbližující.
1: Takže ty nálady prostě vždycky někdo kompenzuje, někdo to vybírá a vždycky se někdo naštve na jeden den, dva dny. Prostě je to o tom, ale že opravdu nás to hrozně semkne dohromady a já teď, když už nám děti stárnou, nebo stárnou, je 13, 11, ale prostě vidím, jak vyspívají, tak nás čím dál tím méně potřebují a já jsem hrozně rád, že máme možnost takhle opravdu cestovat, protože...
2: Nemáme, kvůli kroužkům.
1: Teď to začíná, teď jsme byli na poslední dlouhý a teď to bude trošku složitější, protože máme stopku z jednoho kroužku, stopku z druhého kroužku na delší cesty, tak to bude muset trošku zkrátit, no, anebo najít nějaký prostor, kde to půjde dohromady.
0: No a máš teda nějaké plány, Martine?
1: Plány jsou...
0: Co by si třeba v roce 2027 tam fakt rád někde vmezeřil, nebo tak?
1: My tam teďka, já už jsem to plánoval právě na ten letošní rok, ale to se nám nepodařilo, takže teď to plánuju na 2 až 3 týdny, že bychom udělali Peru. Mm-hmm. Já to původně chtěl jít s Ekvádorem, ale to už se nám na 4 týdny nepodaří, to se nedá, takže 3 týdny teďka by měly být Peru. No.
2: A jdeš ještě vlastně na tu loď?
1: A já teď vlastně odjíždím zase sám na loď, ale udělat si další kapitánský zkoušky, ještě trošku lepší.
0: Dovzdělávat se, jo?
1: Dovzdělávat se, přesně tak.
0: Mm-hmm. A kam?
1: Jedu do Skotska, do Larksu, zase s tou samou lodí, s kterou jsem jezdil předtím, tak na ty další trasy, tak tady jedu na RIA kurzy do Skotska, no.
0: Díky moc za to, že jste dneska do Casablanky přišli, sdíleli všechny svoje rodinné, životní a cestovní zkušenosti promísené v jedno. Díky, že tak věrně posloucháte Casablanku a že vás to inspiruje k různým skopičinám a budu se těšit, že se zase třeba někdy shledáme a ještě jednou děkuju za to, že posloucháte.
2: My moc děkujeme.
1: Já moc děkuju taky.
0: Mějte se dobře oba, ahoj.
2: Taky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Loučí se i Pavel Sladký, já se s váma budu těšit na slyšenou brzo u další Casablanky příští týden. Mějte se krásně, ahoj.
3: Casablanka. Svět na dosah v cestovatelském podcastu Pavla Sladkého na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
2: Rádio Wave. Děláme vlny.
0: Posloucháte reprízu pořadu.
2: Slejvák. Podcast o novinkách z digitálního světa a popkultury. S Vilmou Svobodovou a Mírou Harantem na Rádiu Wave.
3: Nazdárek všichni, ahoj Ani, ahoj Kláry.
4: Ahoj.
3: A na dálku zdravíme taky Vilmu, která tady dneska s námi není, ale její duch s námi tady přetrvává a všichni tady gratulujeme velice k splněným
5: statům. Ahoj magistro Vilmo.
3: Zdravíme magistru Vilmu.
4: Ano, magistra Vilma, tyjo, to zní tak jako dobře, prostě magistra Vilma.
3: Už jí říkejte jenom magistra.
4: Je to tak.
3: Takže proto tady ještě není, ale v příštím dílu už bude a já se ještě omlouvám vlastně za týden sucha, protože minule nebyl slejvák, ale proto to vynahradíme dneska v takovéhle jakoby crazy sestavě, já se těším, protože já potřebuji probrat, máme hrozně moc restů za slejvák a to je album Adély, to je jakoby šílený, že jsme tady ještě neřešili, Zrádce, Love Island, a já chci zmínit Ano Šéfe, vy chcete zmínit Miley Cyrus, je to fakt hodně. A já se prostě jakoby, tady to může mít 4 hodiny, může to být vlastně žranice.
5: Může to být jako za všechny ty slejváky.
3: To nebyly.
5: Jako stopáží.
4: Přesně, jako jsme toho schopní podle mě, takže let's go.
5: V téhle sestavě.
3: Já přemýšlím, kde začít. Jedno z věcí, co mě napadá, je, že to jsme teďka tady se o tom bavili a to jsou Hunger Games. Pojďme to jakoby sloupnout jako náplast, protože vyšel trailer na baladu, ne, to není balada.
4: Je to je,
3: U svět sklizně, pardon. A jakoby mě to přijde úplně super.
4: Mně to taky přijde super, já se na to těším, já to odpočítávám, prostě teďka už vyšel i jako to, že budou tam mít prostě nějaký písničky a tak dále prostě a můj oblíbený zpěvák Noah Kahan, který jsem tady zmiňovala a nebylo to tady, nesetkalo se to úplně s nadšením, tam bude mít taky písničku, jo?
3: Takže no my jsme tady těším. S Aničkou řekli, že doufám, že ne úplně tu hlavní, ale jinak jako si myslím, že on se hodí do toho no,
5: Určitě jako v pořádku, když to tam pár vteřin prostě zazní.
4: Hele a dost prostě, ne, jakoby já fakt miluju, já se omlouvám, ale takže doufám, že bude mít tu hlavní, no. Koho byste jako by chtěli, aby měl třeba tu hlavní? Jakože
3: no právě minule byla ta Olivia Rodrigo a to byl fakt dobrý meč, hrozně. A oni budou jako podle mě cílejí na někoho, kdo přesně takhle oslovuje ty mladý diváky. Mm. Ale zároveň i ten Noah Kahan by dával smysl, protože i furt cílejí na ty mileniály, jako, co na tom vyrostly. To,
4: tak moment, cílej jako by Noah Kahan není jenom pro mileniály a dost.
5: No já ho určitě neposlouchám.
4: No já jedu na jeho koncert do Amsterdamu, takže jakoby já se velmi
3: Klary,
4: těším.
3: Možná.
4: Jo? Já nejsem, hele vážení, to není, on, mají ho rádi i lidi. Podívejte se
3: děti,
4: prostě
3: no.
5: Co když to bude mít prostě kecaj, tu písničku.
3: A jak by se jmenovala?
5: To by cílili na Gen Alpha.
3: No, mělo by to nějaký brain rot název. Mělo
5: by se to ňami.
3: OK, tak máme jakoby dvě varianty, ňami nebo Noah Kahan, ale ne, jakože ne, zase nehaním Noah Kahana, protože jako mám rád některé jeho písničky. Nevím, jakože přijde mi fakt super.
5: Mm-hmm. Co je nějaký hit od Noah Kahana?
3: Stick Season,
4: jo,
3: kterou vykradla Stella Lefty, prosím pěkně, jo, o čem jsem tady mluvil, tady ta Nepo Baby, zpěvačka, která je teďka číslo 2 na Billboard v hudebním žebříčku.
5: Oh, a, nebo Stella Lefty.
3: Stella Lefty, která je hnedka za Ella Langley, víš?
4: A kde je Ella Langley?
3: Ella Langley překonala Mariah Carey v počtu prvenství, je to nejdýl trvající píseň na žebříčku Billboard na pozici číslo 1, je tady Ella Langley a její píseň Choosing Texas.
4: Cože? To jsem vůbec neslyšela jako ta Lefty,
3: A v americkém Spotify to je taky hrozně dlouho nahoře.
5: Já jsem si myslela chvíli, že si to vymýšlíš.
3: A má už ještě třeba, čtyři měsíce. Jo, mega generický. A Choosing Texas už je tak 3 měsíce, 4 měsíce, číslo 1.
4: A jaká je to melodie, jakože dokážeš to zpívat?
3: Ne. Jakoby úplně indiferentní melodie. Fakt, okay. Já jsem už to slyšel třeba 4x ze zvědavosti. A je to prostě tady to moderní country. A pak právě Stella Lefty je taková jako následovnice duchovní, která zpívá písničku něco Boston.
4: Jo, jo, jo, ano, ano, to jsem
3: On slyšela. On a train back to Boston. A je to vykrádačka, je to oficiálně vykrádačka vykradený Stick Season od Noaha Kahana, kdy dokonce ho musela dopsat do credits na Spotify,
4: jo,
3: a nebo všude do credits, jako spoluautora, ale přitom říká, že vůbec ho neposlouchala při té době. Ale já jsem dělal investigativu a zjistil jsem, že když psala tady tu písničku a když ji vydávala, tak furt zpívala na TikToku Stick Season. Náhodička.
4: Jakoby,
3: Stella Lefty.
4: Well, Stella Lefty.
3: No, takže no, nicméně, doufám, že Ella Lindy a Stella Lefty tam nebudou figurovat na tomhle soundtracku.
4: Doufejme.
3: Nicméně, já se těším, já se mám fakt radost. A co ještě mě hrozně potěšilo, je, jak strašně je to barevný ten trailer.
5: Mm-hmm. Je to mega barevný a strašně hezký.
3: Mm-hmm. Vraťme barvu, barva je zpátky.
5: Barva je zpátky.
4: Ale tak jakoby ono to dává vlastně docela smysl, protože že jo, ta arena jo, jako je taková, je že jo, jako barevná.
3: Popsaný jako živý a hezký. Krásný, uh-huh. Ale jako fakt v kontextu toho, jak jsou ty filmy teďka vyblitý, co tady řešíme snad každý měsíc, tak mě to udělalo mega radost.
5: Jo.
3: A těším se.
5: Prostě vracíme se k těm neonům, jo. K těm 2000-kám, k ty Paris Hilton a k barvičkám, mě to
4: no
5: baví.
4: A hlavně se prostě vracíme podle mě jakoby k těm fakt jako věcem, co nás ovlivňovaly jako teenagery, prostě Hunger Games, jako já to miluju, jako prostě.
3: Já fakt se těším na ten jako nebo přijde mi, že ten hype vlastně fakt ožívá, no.
4: Jo, jo, určitě. Vždycky jako s každým tím filmem a že vlastně potom se ty lidi zase jako navracejí zpátky k těm původním filmům, který no, jsou podle mě zatím jako fakt nepřekonatelný, jakoby. Jo. I když se mi balada líbila, tak prostě ty originální filmy jsou prostě
3: jo,
4: jako...
3: Jo, jo, jo, a ani ty budeš jako svoje alter ego DJ Anna Banana
5: no,
3: hrát na Hunger Games Rave.
5: Promo, já budu hrát na Hunger Games Rave v Arše Plus 31.10. na Halloween.
3: Mega.
5: Přijďte, já ještě vymýšlím, co budu za kostým.
3: A máš představu, jako co tam budeš hrát?
5: Já vůbec...
4: Nějaký jako, remix že... Hanging Tree?
5: Are you? To dali k tomu příspěvku z Archi Plus a nějaký velmi zajímavý remix jako Hanging Tree. Ale tak uvidím, určitě tam chci zahrát tu Olivia Rodrigo a tak jako mně přijde, že určitý věci mají taky Hunger Games vibe, i když nemají s Hunger Games nic společného. Že třeba já, když jsem četla Hunger Games, tak jsem poslouchala na smyčku Chandelier Otci prostě.
4: Okay, ale
5: protože to vyšlo v té době, že jo? A já jsem jela, my jsme jeli s rodičema autem do Paříže na výlet a já jsem celou cestu četla Hunger Games a po cestě tam a zpátky jsem to jakoby celý přečetla poprvý. Uh-huh. A celou dobu mi na smyčku jelo ve sluchátkách Sia Chandelier. Přísám, ani jednou jsem to nepřepla.
3: Hej, tak to, jakoby se nedivím, že ses dostala do sekty po toho. Brainwash
5: tady. Já jsem měla úplně Hunger Games brainwashing, ale mně přišlo, že to úplně skvěle jako zachycuje tu atmosféru tý Katniss, jak běhá po tom lese prostě, utíká před těma ohněma.
4: Jo, ale jako dává to smysl.
5: I když to je o alkoholismu a vlastně to spolu moc nesouvisí, tak v mojí hlavě to spolu souvisí. Takže zkusím si udělat tady tu jako mind map. Podívám se, co třeba admin Sirek doporučoval za písničky k soundtracku Hunger Games a něco, nějak ten set poskládám, no. A hlavně nějaký kostým musím vymyslet.
4: No, to tam pro mě napřání Atlas od Coldplay.
5: No, to bude. Ale to bude možná hrát i jako obecně v rámci té akce.
4: Jo, takhle.
3: Ne, je to možný, no.
5: Takže abych jako úplně, aby tam nehrál furt dokola. Každý DJ nehrál prostě ty tři Hunger Games. Dokola, ale bude to určitě náravně zábavné, něco na co...
3: Jako ty můžeš být Katniss, reálně.
5: No, jako já jsem proto, mám i teď ty dlouhý nosy na to. Umím ten sopánek.
3: Ty můžeš být mega Effie nebo Johanna. Můžeš si vybrat, jakože jak moc crazy chceš být, ale mega by to bylo podle mě easy pro tebe udělat.
5: Jo, to je pravda.
4: Dám si prostě motýlej do těch pár vlasů, co mám na hlavě prostě a budu
5: Effie.
4: A nějaký extravagantní šaty, yes.
3: Jo.
5: Ale zase si není trapný být Katniss, já furt na tím přemýšlím.
4: Není, Katniss je
3: jako mě. Že to vyslovuješ Katniss, což je v tom dubbingu původním českým a takhle to tam říkali a mě jsem se tomu vždycky hrozně smál.
5: Ale já jsem to první četla v mojí hlavě.
4: Jo, Katniss. Já jsem taky četla jako Katniss, no, ale jako měla by to být, no, Katniss, no já nevím.
5: Katniss
4: prostě
5: je takový, já prostě nemám ráda tady to jako přehnaný radio jo, wave. Prostě
3: Katniss Everdeen.
5: Katniss Everdeen, prostě Katniss.
3: Ne, je to Katniss, dobře, já ti to neberu. Já ti to neberu, ale vzpomněl jsem si na ten dubbing.
5: Hurikán. Ne, no Hurikán taky, ale ona byla, že jo, nějak.
4: Ne,
5: ta Kytka byla... se nějak jmenovala. Ta Katniss, že jo.
4: A jo, to máš
3: Katnip.
5: Ne, to je no. Ta kočičí, taková ta kočičí droga.
4: Jo,
5: Katniss.
4: Máš pravdu, že se nějak jmenovala ta Kytka, tak si to nespomenu. No, jako, no prostě ten překlad...
5: Ne
4: jako...
5: Mučenka, ale něco takovýho.
3: No
5: to je jedno.
3: Nicméně, pojďme pryč o Hunger Games, omlouvám se za tady to teda dlouhé okénko Hunger Games, pokud jste vydrželi.
4: Já se neomlouvám,
3: jdeme dál. Já jsem se chtěl lehce dotknout zrádců, který vyšli a my teda jako Slivák vycházíme ve středu a ve středa je i den, kdy vychází teda zrádci pro předplatitele a... tím pádem jsme vlastně jako o týden máme sklus, ale vlastně mi to asi nevadí, protože moje teorie je, že jsem si říkal, že chci pořádně ty zrádce rozebrat třeba až po třech dílech, protože jsem teďka hodně takovej na váškách s tím.
5: A proč jsi na váškách?
3: Nejsem nadšený, vy jste nadšený?
4: Jako asi ne nadšená, ale líbilo se mi to. Vlastně jako líbilo se mi to, že je to prostě nějaký novej zase přístup k tomu. Jako je vidět samozřejmě, že z toho jako už dělají fakt velkou show. Zatím vlastně nic moc nemůžu říct ani o těch lidech, co tam jsou, protože si spoustu z nich nepamatuju. Jenom můžu říct, který mě štvou. To je taky
5: komiksy.
4: No taková ta Mai, tam mě štve.
3: To je ta kloboučnice?
4: Ne, ta, ne. Co byla jako, my tři jdeme ven a vy tři se rozhodněte a prostě jsem byla jako, hej, tak to ne. To se mi teda nelíbí, tahle ta nespravedlnost. Ale vlastně jako by bylo, napínavý to bylo. Já jsem na tom teda byla jako se svým klukem jako v kině a bylo to vlastně super atmosféra a vlastně jsme oba dva se shodli na tom, že jako super, ale a jsem zvědavá, jako kam to bude dál, jakože to, že v prvním díle už byl někdo kouslej, prostě.
3: No právě, jakože já jsem fakt se nepřines přesto, já jsem podle mě jako
5: jak
3: to nerozlychal. Tam se doslova lidi prali a
5: jo,
3: kousali.
5: Jo, jako prali, jo, já jsem to viděla, jo. Ale jo, takhle kouslej, no, jakože
4: no.
5: Já jsem myslela nějak metaforicky.
4: Jakože jsem kousnul prostě obraz.
5: Nevím, no nějak.
3: Upír.
5: Nevím,
3: no. Nějak, no, ne, ty tomu tak chybí, mně to přišlo teď už fakt jakoby asi moc takový, že jakoby já, jako... já nechci Squid Game.
4: Chápu,
3: a proč koukám na něco, co mi připomíná víc Squid Game?
5: A tak za mě trošku.
4: Ale zároveň toho, si myslím, že oni
3: trošku
4: si...
3: mi zbrala Squid Game.
4: Zároveň si jakoby myslím, že oni si...
5: No, to je jedno.
4: Jako, protože kam už půjdou dál potom? Jako když už teďka to bude takhle jako
3: já
4: velký,
3: se bojím právě
4: dál,
3: toho, takže proto čekám.
5: Víte, čeho já se obávám? Že bude velký fokus na jakoby Vojtu Kotka a na to, jako na ty... scény, epický okolo. A malej fokus na...
3: Ty lidi.
5: Jakože já chci prostě vědět ty konverzace. A těch mi přišlo, že tam... Že mně se to líbilo vlastně. Že to bylo takhle intenzivní hned na začátek. Protože ten začátek umí být trošku nudný, když se to nevychytá dobře. Což podle
3: pravda,
5: mě zase jako vzali za správný konec, že se hodně ukázalo osobností hodně rychle.
4: Jo.
5: Hodně lidí se na sebe plně dalo terč hodně rychle a to jako rovnou rozjede jako mega turbulentní dynamiku. To je super. Ale bojím se, že to bude moc také hradní pán
3: no
5: a tady Mikši,
3: Mikši. Ježiš, no Mikeš, prosím vás, viděli jste, že má Mikeš nějaký svůj speciální drink. Já mám pocit, že už je to jakoby přemarketingováno, co se týče zrádců. No. A fakt jako já mám úplně už, a mám překotkováno. Už prostě nemůžu, už mi hrozně, jako fakt jo, jak jsem ho úplně adoroval v první sérii za to, jak to do toho byl zapálený, což furt je a furt to dělá strašně dobře, tak už ale mi přijde, že ta jeho role je tam až moc velká v tom celém a prostě já jako na to nekoukám kvůli hradnímu pánovi a jeho tady nějakému prapodivnému lóru s Mikešem. Jako koho zajímá Mikeš?
5: No,
3: jo, prosím, přihlaste se, koho zajímá Mikeš, jo? Nikoho. A proč tam vůbec je tahle postava?
5: No.
3: A navíc má teda teďka součástí marketingu bylo, že udělali Mikešův speciální tajný drink, který prostě lidi můžou dát na nějakých random místech po Česku a už mi to přijde úplně bláznivý. A teda za mě jakože bylo to prostě... že to odsejpal ten díl, byl zábavný, jako co se týče toho, že mi fakt utek a nenudil se u toho člověk, ale jako za mě to bylo trošku přetvistovaný, jakože ten úvod šílený, po něm bych klidně bral nějaké jako zvolnění, abych se mi poznal trošku, ale zároveň jasný, tak těch hráčů je na začátku hodně, musíš tě prostě povyházet a protřídit, ale jako pak hned to s tím telefonem a pak hned ještě ten twist s těma,
5: jo, s těma
3: zrádcema. Mně už to fakt přišlo jako, že tam je toho hrozně moc, co se tam děje a bojím se právě toho, jak to bude pokračovat dál, protože si přesně říkám, jako, když to takhle odstartuješ, tak bude asi snaha to jako udržet.
4: No.
3: A to už mi přijde, že...
4: Nebo spíš jako zvedat ještě
3: nebo
4: jako
3: to
4: nahoru.
3: Zvedat a právě jako už mi to přijde, že... se bojím, aby to nepodrazilo ten jako herní mechanismus těm lidem, že prostě jako furt tam háze nějaký zvrat, že to je to, co zabilo americký Survivor, že jakoby po 25 sériích tam začali úplně dělat brutálně moc twistů a zvratů a najednou už ta hra vlastně se nedala hrát, protože každý den tam hodili do toho ta produkce nějaký jako
5: vidle.
3: Super zvrat a už to bylo otravný, takže z toho trošku bojím tohodle a za mě fakt ten úvod byl jako až moc jako za hranou, že jako jako já se na to mě to bylo fakt nepříjemný sledovat a já jsem si představil sebe v té situaci, jako, že se tam prostě budu muset s někým přetahovat.
4: Nebo že tě vezme tady vyjednavač prostě.
3: Že mě vezme někdo
4: prostě.
3: A takhle mě tak mrskne, mrskne
4: tam.
3: To
4: bylo crazy, no. Jakože jo, crazy. Jako...
5: Ale podle mě tam není úplně nutný to jakoby udržovat a stupňovat, protože pak se všichni jakoby nějak navážeme na ty lidi jednotlivý.
3: Jo, to je...
5: A oni už si tu hru jakoby povedou sami, že jo.
4: No jenom, že já se bojím toho, že prostě oni fakt, jak říkali vlastně v nějakých jako článcích, rozhovorech a tak dále, že prostě přesně, že fakt jako ten fokus bude hodně na toho hradního pána tak a že oni ty lidi tam moc ani vlastně představovat nebudou a mě třeba ty lidi na tom fakt baví nejvíc. Já chci vidět prostě, co tam je za random skupinku.
3: No a moje otázka, když jsem na to koukal, byla, jestli by dali jakoby vytvořili situaci, ve které se lidi koušou perou a přitahují okladivo v té celebrity sérii, která má být.
4: No,
3: ne, tady jak Hunger Games, takže tady je prostě obyčejní lidé by se poperte hned na začátku. Než mi to prostě přišlo. A fakt mi to přišlo jakoby hrozný, že jsem si říkal, tak ty lidi tam jdou s tím, že jsou, jako jdou už před kamery, že už to je takový, jako že prostě jste z komfortní zóny, musíš už nějak jako seš exponovaný a tak dále. A první, co tak tě tady zavřu do toho kontejneru a prostě ještě tam dají to kladivo a dostanu tě do situace, kdy koušeš lidi. Jo.

0: jako je vidět na něm, že vůbec, to je, nikdo mu to nebude věřit, že jako když se bude lhát, podle mě.
1: A mě ta Dáša přijde úplně mimo, že všichni mají na ně podezření.
2: No,
0: už tak. Jako, jo, to je pravda, no.
2: Jako fakt si myslím, že tam je prostě síl vybrat lidi, aby to bylo to konečně trošku jiný, protože mě i jako si myslím, že obecně lidem asi trošku splývali, jak ještě obě byly Nicole i Mia blondiatý a vlastně obě měli ten jako chladnokrevnej styl hry v tom jako takovej suverénní, tak prostě chtějí něco jiného. No, což je podle mě fakt dobře a já chci taky něco jiného. No a těším se, jako co bude dál a právě jako takže nechci to, nezavrhuju to, ale za mě to bylo trošku moc šílený, trošku moc Squid Game, jako Markus Kruk, jako nechci, aby byl Mr. Beast český, jo, a prostě přijde mi, že se tady do toho trochu dostává. A no, spekuluje se o tom, že by ta série, která bude příští a má být celebrity série, tak že jim nemá být na křivoklátě, údajně. Což si myslím, že je super a vlastně by se mi mega líbilo, kdyby byly zrádce jako každá série na jiném hradu, když je tady hromada.
1: No, to je pravda, že by to mohlo zpropagovat.
2: No právě a bylo by to hrozně kouzelný, že prostě máš jako fakt úplně různý ty. To by se mi mega líbilo.
1: To by bylo mega rostový, kde to bude. Takže bezděc.
2: Jo, červená lhota. Já hlasuju za červenou lhotu, protože by tam mega mohli dělat takový ty reference jako krev, krvavá barva prostě a tak dál. A pak mega by musela podle mě jedna série být na hradě Houska, což je prostě můj oblíbený niš a tam je ta pověst o tom, že tam je brána do pekla a hrozně se furt, je to hrad Houska na severu Čech a tam je, jakoby se o něm říká, že je jako historicky prostě divnej, protože nestojí na žádném kopci a je to vlastně jako postavený, že obranej hrad, ale že jak kdyby chránil něco zevnitř toho hradu. Takže jako tohle tam musí být zrádci.
0: Vlastně zároveň prostě ty lidi by byly jako zvědaví i na to, kde se to vůbec bude odehrávat. Prostě.
2: Jo, jo.
1: A poslední série by byla na Karlštejně.
2: Wow. Jakože ten velký finále, velký zakončení.
1: A to by byla, hej, tak to už úplně přeháním, jo. Ale to by byla jakože by tam byli všichni ty vítězové.
2: All Stars. Jo. Legendy z United.
1: Že až se sbírá dostatek jakoby vítězů z rádců, tak si to všichni rozdají na
2: Karlštejně. Tak za 20 let si řekne, myslím si to naplnilo. Já ještě jsem si chtěl jsem se zastavit ještě u toho castu, jenom malinko, jo, prostě, jak už teda se to nějak profilují ty lidi a tak dál, ale za mě bylo i zklamání hrozný před tím, než to vůbec začalo, když jsem si ty lidi jako proklepnul vždycky, když vylezli a koukám na to, že jako buď už měli nějaký čísla, že tam je třeba ta numeroložka, to je prostě hrozně jako, ona už má třeba 40k na Instagramu a je v těchto kruzích jako dost populární. Potom, že tam, jakože mě hrozně vadilo, že z toho všichni ty lidi, nebo velká část těch lidí, co tam šla, si to brali jako rozjezd nějaký svojí influ kariéry na sockách.
0: Jo. Vždycky to byl ten collab post prostě a když se
2: no, to je ještě v pohodě, ale prostě hned se na to podíváš a vidíš ten jako ChatGPT bio, jakoby, jak udělej mi jako profesionální bio tady. Potom prostě, že už jako spousta z nich jela fakt jako pracený reklamy na svoje profily a ve stylu, že tam je ta realitní makléřka dcera Juraje Herce. A ta udělala úplně crazy reklamu prostě. Vidí, ne, tento podzim se můj profil trochu zazelená. A úplně takhle tam prostě, že nebojte, moje svět reality je pro mě furt to hlavní, ale sledujte moji cestu realitní makléřky v této reality.
0: Ne.
2: A takhle. A že
1: ale
2: fakt mi ty lidi přišli.
1: Každý reality show,
2: když jo, ale přišlo mi, že ty zrádci se tomu fakt vyhýbali, že se jim dařilo hledat lidi, co byli zapálení buď do té hry, anebo byli fakt zajímavý osobnosti a třeba byli fakt mimo, ale že jako tam jsem měl jako v těch předchozích dvou sériích jsem neměl pocit z toho, že by tam byly tady ty jako influencer seeking lidi, že to mi přijde, že to je jako když chceš být influencer, jdeš do Love Islandu, jdeš do Bachelora a tak dál. To jako i mi dává smysl. Jo. Ale tady si říkám, tak tam jako já bych tam chtěl prostě ty nerdy, co tam jdou hrát tu hru, jako a přijde mi, že tam těch lidí je fakt minimum, že jako fakt skoro všichni tam jsou jako už si jedou tady svůj side hustle na svém Instagramu a už čekají, kdy jim přijde první spolupráce, no a to mě trošku zklamalo.
0: Mě teda ještě jako štve, jak je strašně moc jako dodatkových jako epizod, materiálu a tak já chci sledovat jenom tu jednu věc, na kterou se budu vždycky těšit. A ne to, abych musela ještě poslouchat nějaký podcast, vidět ještě nějaký jako speciál.
2: Jako to mi taky přijde, že se úplně vymklo kontrola.
1: Ale to bylo už i minulý rok, že byly takový ty věci.
2: Jo, ale mám pocit, že to furt nabaluje.
0: Jo, nabaluje, jo. Teďka prostě. A přijde mi to takový jako, hele, já chci tu epizodu. To mi stačí, prostě já k tomu nepotřebuji vědět další jako věci.
2: Jako fakt mám pocit, že tady se děje to stejný, že přesně jako by dáš až moc, protože na začátku v té první sérii tak jsme mega všichni cenili, že byl ten podcast toho kotka s Krugem a ještě k tomu byly možná nějaký jako malý bonusy, ale že to bylo jako všechno a bylo to jako by to skvělý. Ale pak přesně jako se to začalo zvrhávat a teď už je jako by pět oficiálních snad nebo jako polooficiálních nějakých reakčních podcastů, ten debrief jako s Krugem a kotkem a tak dál a už se v tom jako já už nekoukám ani na jedno.
0: Ne, já jenom fakt jenom na ten díl. A to je všechno prostě.
2: Pojďme na Adélu ještě, protože to je taky rest, který tady chybí. Takže Adély album Prima, dojmy.
1: Já to mám ráda, mně se to líbí. Jakože není to podle mě úplně groundbreaking, ale je to výborný, že prostě super popový nabušený album, má to svoje hezký plakavý momenty, má to svoje energický momenty, má to písničky, které budu hrát v klubech. Jo. Nicole Kidman už mi trošku leze ušima, ale stejně je to super. A prostě to podle mě jako pop album, že vypovídá to o tom, že to udělalo jako velký moment a to podle mě mít má.
2: Mega.
1: A je to super, baví mě všechny vizuály k tomu.
0: Jo, to jo.
1: Baví mě ta její tour, jak to tam jakoby zpívá, hraje.
0: Ale
1: no výborný,
0: mě, prostě
1: výborný.
0: Lísky se vyprodaly tak rychle, já no jsem
2: ale já furt čekám na ten upgrade, jako
0: no
2: já doufám,
0: prostě to se fakt jako za 3 sekundy se to vyprodalo a právě.
2: No ale taky ono jsme to vzdali moc brzo, protože pak tam
0: já
2: psali
0: vím.
2: Lidi, za hodinu jsem to koupil,
0: ano,
2: hodinu,
0: protože
2: co jsem tam byl, bylo to vyprodané.
0: Cože? Na těch stránkách prostě se jakoby objevily ty další jako lístky nějaký třeba.
2: Jo,
0: lidi,
2: já hned
0: to
2: viděl, že to nemá šance a že už tam nic není, tak jsem šel.
1: Ne, já jsem 45 minut čekala. Jako.
2: Jo, no tak nějak lidi tam psali, že po hodině a půl to ještě jako
0: to
2: tam něco.
0: Že to furt refreshovali.
1: Možná se rozbrečím.
0: No, já jsem, jo,
2: ne, my půjdeme na ten upgradovaný do té.
0: Jo, ano.
2: Ať už to bude kdekoliv. Jako já se mega shoduju s tebou, protože já, když to vyšlo, tak se mi to líbilo, ale řekl jsem si, ty jo, jako jako čekal jsem, že to bude ještě jako vejš prostě a vlastně mě trošku to zklamalo, ne, nesklamalo mě to, ale přišlo mi to trochu jiný oproti tomu předchozímu, že já jsem čekal, že ona bude dělat, že se bude držet fakt víc tý jako drsný, jako provokativní hudby, jako fakt takovej ten jako takovej heavy elektro zvuk a pop a tady to bylo najednou všechno nějaký uhlazený a takový jako.
0: Jako ne všechny byly jako uhlazený.
2: No
0: ale
2: jenom
0: bylo
2: KGB
0: tam
2: je taková, jako, že udrží se toho jejího předchozího zvuku.
0: Jo, takhle, ha. No.
1: Nebo třeba Therapy je taková, jako, že podle mě by zapadla, jako je to jiný zvuk hodně, ale je to takový hodně raw, takový syrový. Ale já jsem viděla názor, se kterým docela souzním, je, že to album je strašně dobrý, ale že to předchozí EPčko mělo mnohem víc jako osobnosti nějaký jako její, v tom bylo cítit. A tady bylo cítit, že už na tom jako pracuje velká skupina lidí, že už je to jako ona a Julia Michaels, nebo kdokoliv s ní ty písničky psal, což jako ona to avizovala, že to je, byl prostě tentokrát mnohem víc jako kolaborativní proces.
2: Yes.
1: Ale
2: a zároveň jako i chápu, že tím jako EPčkem Provokátor bylo přesně jako cílem provokovat a úplně jako upozornit na sebe co nejvíc.
1: Kopnout
2: a teďka
1: si prostě
2: mega si kopnout, což se vlastně mega povedlo. A teďka vlastně jako jestli tady tím měla ambici fakt se dostat jako do toho mainstreamu, tak to tomu uspůsobila. A vlastně jako mega se jí to povedlo, je to fakt dobrý album. Ty hity z toho dva zatím jsou prostě mega hity, jakože In the LA a Nicole Kidman byly druhý a čtvrtý už v globálním Spotify žebříčku, což je úplně šílený. A tak, takže myslím, že jakoby cíl splněn a trošku jsem zvědavý, ale jako, nebo trošku se těším, co zase ještě přijde, jako až jednou něco přijde, protože tam si myslím, že bude ten jako reálný třeba její zvuk, že už si bude moct to dovolit, že už tam nebude ten jako ta potřeba jako prorazit v tom mainstreamu a že už se na to nebude muset tolik ohlížet, protože už bude, jako po tomhle bude velký jméno.
0: Jo, to určitě.
1: 100%.
0: Jako moje personal favorite jsou vlastně jako Boys a Starving Artist.
2: Yes, můj taky. A když jsem to, prosím, já tady teda duchovní, spirituální Vilma s náma tady je, tak ta řekla, že ty jsou za ní nejhorší.
0: Ne,
2: a já
0: to jsou nejlepší.
1: Ale já jsem taky trošku Vilma v tomhle, protože
0: cože?
1: No ne, to jako úplně mně se líbí, ale třeba Starving Artist má za mě prostě takovej Tate McRae vibe. A já prostě, já to nemusím.
0: Já prostě,
1: řekl.
0: Já potřebuji si to dát.
2: Ale je tam
0: simplovaný
2: Hollaback Girl ve Starving
1: no,
2: Artist.
1: Ale jako
2: což se mi jako líbilo, že to tam je takové jako schovaný.
1: Já mám, mně se to líbí, ale prostě mám jiné favority.
2: A to je
0: a
2: co?
1: Já mám, moji favority jsou, počkat teď z hlavy. KGB určitě.
2: Jo, okay, yes, to jo. Yes.
1: Když jsme jako Red Bottoms, to už bylo taky jako single, ale to mám fakt ráda.
2: To mi tam přijde tak jako out of place, nevím.
1: Ne, mně se to hrozně líbí. A mám, líbí se mi, můžu to slovo říct, jakož to je návyková látka. Ale jmenuje se tak ta písnička.
2: Tak asi si, jako asi můžeš, ale...
1: Tak asi můžeme... tušíte. Marihuana. To musíš vytípat.
0: No, ale tušíte,
2: to je název jako, písně.
0: To je dobrá
1: ta
0: taky.
1: Je fakt dobrá.
0: A ta se líbí i byl mě, tuším.
2: Jo, ty se líbí. Já si nějak nenašel, jako ještě nevím.
1: Jo, ale i třeba Boys se mi hodně líbí. Jako Starving Artist taky se mi to líbí, ale není to moje favka. Je to taky... Nevím. Nevím, prostě. Není to, jako, ta na mě je fakt dobrá, no.
2: Ale třeba Ain't In LA už jako mám hrozně jako přehraný a už ho
1: Ale podle
2: ho
1: mě to je dobře, to znamená, že to, je, jako, že to posloucháme víc, než chceme a to znamená, že to je všude a to znamená, že Adele je všude.
2: Jo, takže ne, jakoby, je to dobře, já jí to přeju a přijím, je to fajn a tak, takže yes. Jo. A jsem zvědavý, teda, jestli... jako bude za A upgrade v Česku a jestli bude nějaká, jako co bude třeba třetí, nebo ono už bylo hodně singlů vlastně, když si to vezmu, že AKGB a Red Bottoms.
1: Ale chystá se nějaký, který posílala údajně nějakým newsletterem, nějakým VIP jo, fanouškům
2: to bude
1: a někdo
2: Boys,
1: to líknul.
2: To by mi dávalo smysl. Mm.
1: Co, Boys jako single? Mm.
2: Že by mi dávalo smysl, kdyby bylo.
1: Jo, jakože by to byl single.
2: Že... Jo. A ještě se ale spekuluje o nějakém jako bonusu.
1: No, to je ono, to je nějaký kiss. Něco kiss.
2: Jo. Aha. A jako spekuluje se i o tom, že má oslovit Miley Cyrus na feat Ain't In LA, což by bylo crazy.
1: To by bylo crazy.
2: A to bych mega ocenil, ale jako myslím si, že ona jako dělá hodně věcí fakt po vzoru toho, co se už jako xkrát povedlo, takže si myslím, že určitě bude mít ambici udělat nějaký přesně jako deluxe album,
1: tak
2: jak to dělala Charlie XCX, tak jak to dělali teď všichni prostě.
1: A ona je prostě dobrá studentka. Ty prostě.
2: Je, mega, jo, ona fakt rozhodně. Dělá to dobře. No, takže si myslím, že přijde nějaký deluxe album a to mi asi, na to se taky těším. A jsem zvědavý, jak to bude, ale fakt dlouho, protože já jsem se tak odbočím úplně, ale jakoby, jak jsme tady řešili minule Olivia Rodrigo, tak ke mně to furt pomalinku teče to album, že je to takový, jakože to její album je prostě tak strašně dobrý.
1: Ale protože to jsou jiný dva druhy alb.
2: Úplně jiný dva druhy alb, jo. Ale...
1: To, co udělala Adele, je super a budou podle mě dotýkat, že ještě třeba nějaká z těch písniček ještě dodatečně bouchne, podle mě.
0: Jo.
1: Ale myslím si, že ta Olivia Rodrigo je taká, že ona... V tom albu má na každou nějakou životní éru nějakou písničku, nebo na každý mood. A ono, a vždycky tě to jakoby
0: hitne
1: pod pás, že si na to vzpomeneš nějaký jako slabý chvilce a jsi jako
2: Ale jakože u ní to je fakt crazy, že já jsem si na to randomně vzpomněl, protože si teďka říkám poslední dobou, že jakoby možná album roku a to jsem, když to vyšlo, byl takový, že když vyšlo, jsem byl jako hezký a šel jsem vlastně dál, že jsem moc jako to nějak neto, ale vlastně...
1: Ne, za mě třeba asi
2: takovej slow burn
1: album roku,
2: pro mě.
1: Jako. Za mě mega slow burn jako pozitivním. I když mě to hitlo hned, ale myslím si, že to přesně má tady ten jako efekt, že...
0: Pak... A ona je prostě fakt jako dobrá jako i v tom storytellingu prostě fakt, jako, že si myslím, že jako...
2: Jo, mega. Drží si prostě svůj zvuk a
0: právě, přesně.
2: Je to fajn.
0: A i co jako spoustu lidí přesně psalo jako různých kritiků, takže prostě jako vždycky si mysleli, že už tohle to bude prostě to její flop album a prostě zase není. Jakože prostě to album, každý to album je prostě populární a prostě je dobrý a je vidět, že ona prostě fakt jako tu hudbu fakt miluje, což se teďka taky už tolik jako nevidí, no. Spoustu lidí to dělá, že jo, jenom prostě pro peníze a jako je super, já jí mega fandím.
1: Ale podle mě to je, protože ona dělá takovou formulku, co dělá i Beyoncé, mi přijde hodně, která prostě, jestli někdo prošel testem času, tak je to ona. A já prostě, já miluji Beyoncé, takže no, to je jedno. Ale... Beyoncé dělá to, že mi přijde, že se vůbec nebojí absolutně jako skákat z žánru do žánru podle toho, jak jako to cítí, co se jí hodí a vždycky jakoby to udělá mega, že každý její album je úplně jiný, jako každá pes jiná ves, jiná je každá ves jiný pes. Ne, víte, jak se říká? Já si vůbec nemůžu vzpomenout, jak se říká neopravdy.
2: Ne, mně se líbila tvoje
1: Každá pes jiná ves.
0: Ale prosím, zase chápete, bude do titulku, prosím.
1: Bionka šápe si na ves, ale že Bionce má prostě jako album úplně pop totálně, potom má houseový, má country, má prostě mega hiphopový alba a každý jako říká nějaký jistý koherentní příběh a ty prostředky se úplně měněj, lidi, se kterýma spolupracuje, se úplně měněj a to dělá podle mě, no Olivia furt spolupracuje s jedním člověkem.
2: Jako Olivia mi přijde, že má furt stejný zvuk, jako, ale není to špatně.
1: Jo, ale furt jako má, i ta Beyoncé má podle mě jako jistou pojivou linku, jako v tom, jaký
2: ale
1: to
2: je. Ale u Olivia mi teda fakt přijde podobný ty věci.
0: Jo, jakože ten žánr podle mě je pořád jako podobný.
2: Že ten žánr, že to je vždycky to takoby trošku mluvení, trošku zpívání.
1: No asi jo, máte
2: pravdu. Ale jakože, když jsem tady u tvojí analogie, tak jsem jakoby jenom si souzněl s ní, že si myslím, že ty jakoby dlouhodobý legendy v tom hudebním průmyslu musí switchovat žánry.
1: Jo.
2: A že to třeba dělá i Madonna.
1: No to dělá mega Madonna.
2: Ta úplně má každý album jiný taky, že jo.
1: Která jen tak mimochodem dala sample Troye Sivanovi, což ona nikdy nedělá. A
2: ona teďka měla i písničku
1: Charlie XCX, Danceteria, nebo jak se to čte, Danceterie, Danceterie.
2: Když to tady dneska počešťujeme, můžeme.
1: Dneska to počešťujeme, dneska je to Danceterie. Danceterie s Charlotou Xoxovou, nebo jak bych řekla. XCX.
2: XCXovou.
1: A jako za mě ona úplně válí. A já jsem chtěla mít takový ikonu týdne, jak se budu muset vymyslet nějakou novou.
2: A to můžeš ještě zpětně klidně dodat. No, ještě jsme zmínili tu Miley Cyrus a vy jste jí chtěli o ní mluvit.
1: No.
2: Protože jako já jsem jí teďka taky zaznamenal poslední dny. Ona vydala písničku a album, single Takže to vydala Miley Cyrus a vydala i album a já jakoby, ano, my tady na Miley Cyrus ve Slejváku nenecháváme nic suchou většinou, ale jakoby není to, že já jí vždycky fandím, ale vždycky jsem pak takový jako, zas to není ono prostě a já vím, kde má potenciál. Já jsem na ní přísnej jenom protože já jsem takový ten rodič, prostě, co je prostě. Já jsem jenom přísnej jenom proto, že ti vím, na co máš.
0: Já ti přeju to nejlepší.
2: Ale no, takže jsem, ale když vyšlo ten single, tak se mi líbil, ale pak vyšlo to album a já zase řekl, hej Miley.
0: Ne, ale já to, ale prostě já, když jsem to slyšela poprvé to album, tak jsem byla taky jako, ne, proč, ten první single byl tak dobrý, prostě proč a začalo prostě fakt, jako musíš si to poslechnout víckrát.
2: A tam taky vykradla jednu písničku, se řeší, jo.
1: Hej, ale mě tam nějaká byla něčemu povědomá. Jinak já jsem zjistila, že jsem poslouchala, pardon, to je úplně od věci. No. Já rychle odbočím, to je fakt rychlý. Já jsem poslouchala Macklemora, ke kterému se asi pak taky dostaneme. A vzhledem k tomu, že měl teď takový aktualizační moment. A byla jsem v obchodě a hrála mi tam písnička. A měl tam úplně stejnou melodii, jako má Marie April, takovou tu písničku. A pak šel spát, tata spálil na popel, na. Myslím, že tuhle písničku.
2: Jo, to měl se taky řešilo, že to je vykradený Macklemore a museli mu dodat credits.
1: Fakt?
2: Jo.
1: To jsem nevěděla, že se řešilo a já si to poslouchala a říkám, to zní úplně jak Marie April, ale ona určitě první nebyla.
0: Aha, tak jsem nevěděla.
1: No. A Gufrau ne, nebo s kým ona to má, to je jedno. Ale
0: no
1: prostě,
0: to možná sama, nemá to sama.
1: S Matem 2/3.
0: Jo, to je možný, že spíš jo. S ním, no.
1: No, takže to mě překvapilo a objevila jsem tento link v obchodě.
2: Já se ještě radši podívám, ale myslím si, že jo, je tam normálně Ryan Lewis jako uvedený
0: wow.
2: Jako composer. Museli zpětně ho tam doplnit, no. No a Miley Cyrus má něco podobného, teďka řeší s jednou hodně starou písničkou a já se nevybavím ani název, ani interpretku, jo. Ale jakoby, když jsem slyšel porovnání, tak zněly dost podobně. Mm-hmm. No nicméně ona ještě vydala jakoby takový rozhovor. Yeah. Ona asi 12 let nebyla na žádném turné. No díl možná, snad 14, to je jako fakt dlouho, nespívala nikde. No a teďka řekla, že ona že vlastně zjistila, že ty lidi přijdou za ní a že turovat nemusí, protože turování je pro ní moc jako náročný, stresující a že vlastně ráda chodí v 9 spát. A že prostě je taková
0: no,
2: jako spokojená. A že prostě to turování jako prostě cestovat tady x měsíců někde jako po světě.
1: Po dírách prostě, když
2: takže to se jako moc nelíbí asi. A právě. A vlastně bylo vysloveně jako co tam řekla, takže vidí, že lidi jako přijdou za ní a že teda teďka právě bude mít nějakou několik koncertů, já nevím, jestli Las Vegas, prostě někde v Americe.
0: V LA, myslím.
2: V LA, jo. A to mě přišlo jako, že jako, to si teda, to mě zklamala Miley.
1: Takže já nevím, jestli bych měla třeba na lístky na její koncert, kdyby ho měla v Praze na to, že bych za ně jezdila do LA.
2: Že mě to přijde fakt takový, že jako problém, který u ní vnímám, je, že vlastně ona nemá žádný jako spojení s těma svýma fanouškama.
0: No, to je pravda, no. To je pravda.
2: Jako vůbec žádný, prostě, když jako nekoncertuješ a nemáš ten jako reálný offline nějaký kontakt. Jako, proč ty lidi hrozně, ty lidi, kteří jsou jako v tom hlavním popovém proudu teďka, vylítli, že jo, díky jakoby svým koncertům Sabrina, Chapel Room,
1: Zara.
2: Že jako všichni museli si to jakoby vydřít na těch koncertech, protože prostě vlastně se jakoby nejlíp spojíš přes ten jako zážitek s těma lidma, i když máš zprostředkovaný z telefonu. A právě u té Miley jako ona, ona prostě se neukazuje, nikde nespívá moc a myslím si, že jí to škodí. A vlastně tady to mě teda zklamalo, že jsem si říkal, tak jako asi neturuje, já nevím prostě, no tak
0: jako
2: jo,
0: já to mega chápu a strašně ráda bych ji jako prostě viděla naživo, protože že jo, Hannah Montana a prostě miluju její hlas a všechno. Zároveň ona říkala, že je to i jako kvůli prostě zdravotním problémům, no, že ona má přesně s těma hlasivkama něco a že prostě a asi si myslím, že prostě přesně i něco jako duševního, že prostě jako ví asi o sobě, že by to nezvládla jako psychicky, což je super, že má přesně jako takovouhle hranici, ale pak bych to nerámovala tak, jako že jo, ty lidi přijdou za mnou, juchu, prostě, jako by, když ona má prostě...
2: A já mám i pochopení prostě pro postýlku v 9, jo, jakože je to kousy, ale...
0: Jo, přesně, tak klidně, já sem a máte koncert ve 4
2: odpoledne. Ale já nejsem Miley Cyrus, já můžu.
0: No, jako jo, no.
1: Ne, a můžeš?
0: A je to škoda, protože mně se fakt jako, mně se líbí na ní to, že ona prostě jakoby se nějakým způsobem prostě jako jede to svoje. Jakože podle mě jí, jako přesně, možná i tím, jak nemá jako úplně napojení na ty fanoušky, tak ona si prostě vždycky udělá něco, co chce vlastně jako primárně ona. A vlastně jako, že jako hele, tohle jsem vypustila a tohle to steká, jakoby poslouchejte. Ano, vlastně o tomhle tom novém albu říkala, že vlastně toho tvořila nějakým způsobem 20 let, že prostě už ho chtěla jako takhle strašně dlouho jako stvořit a že je to prostě jako vyloženě z ní. A já jsem tak, že fakt byla jako, že hele, jakoby nevím, prostě nejsem úplně to. A teďka tam jako fakt mám písničky, které poslouchám furt jakože on repeat a myslím si, že jako budou v nějakým mým jako playlistu. Ale jako trvalo to. Trvalo to taky, no, než prostě jsem se k tomu dostala.
1: A na to, že to jí trvalo 20 let, tak jasně, nevím, no.
2: No, souhlasím s tebou. Prostě.
1: Já jsem si to poslechla dvakrát, 2,5krát třeba.
0: Já pro mě mám prostě soft spot, no prostě Hannah Montana. No, jako.
1: Já miluji její hlas. Já prostě, když slyším její Heart of Glass cover, nebo jakýkoliv Why'd you only ever call me when you're high, když se přespívala, nebo cokoliv ona přespívala.
2: Where is my mind?
1: No, úplně, ona je úplně,
0: že... A mě ještě líbí Nothing Breaks Like a Heart.
1: To není od ní, ale to je od její sestry.
2: Ne.
1: To je od Noah Cyrus, to je její ségra. Oni mají úplně stejný hlas.
0: Ne, počkej, Nothing Breaks. To je Miley.
1: Ne.
0: Jo. Nothing, jo, to je Miley.
1: Já to hraju.
0: To je Miley.
2: Nothing breaks like a heart.
1: Nothing breaks like a heart. No, já jsem si docela fakt hodně jistá, že to je Noah Cyrus.
2: Je to s takovým tím producentem, Mark
0: Ronson a Miley Cyrus.
1: S čím já jsem si to spletla?
0: To nevím.
1: Co je od Noah Cyrus v tom případě?
2: No, jestli o Miley teda se spekuluje, že by měla být možná na letošním Super Bowlu jako halftime show.
0: Okay,
1: tak to je flop.
2: Co, ta halftime show?
1: Ne, ale prostě já chci, já mám ráda, nevím, mně se líbilo J-Lo a Shakira, mně se líbil Bad Bunny.
2: Jo,
1: já mám
2: mega
1: ráda, když to dělá někdo, kdo má prostě fakt hodně živou muziku.
2: A hodí se to k tomu sportu.
1: A hodí se
2: no
1: k tomu, jo, sportu, jasně, a Miley Cyrus je, mi přijde hrozně fajn, ale tu bych radši viděla v nějaký concert hall zpívat, než prostě v nějakým, nevím.
2: Než na staďáku.
1: Než na staďák, nevím. Tam se mi hodí, hej, pardon, já jsem úplně vyřízená, to je fakt, vy jste mě úplně namazali na chleba.
2: No,
0: já jsem to pak
2: ale jako má nějaký jako momenty, ale Prostě bez perštějci, když vyšla písnička, tak jsem si říkal, to je cool, prostě ona zpívá jako o lidech na fentanylu a o tom, že lidi se jako lidi jsou prostě odtržený, odosobněný všichni a tak. A říkal jsem si, OK, to má mega nějakou jako message, ale pak to album samotný, ale jako rozhodně lepší než to předtím, to nevím, co bylo, to bylo End of the World.
1: To I Can Buy Myself Flowers tam
2: ne, to bylo ještě End of the World mezi tím.
1: Ještě ona měla mezi tím ještě na album.
2: No,
1: ale prostě, protože ona prostě mě to je úplně líto. Ona má hlas, jaký nikdo nemá, kromě její sestry. A prostě, já nevím, mě to přijde třeba nuda, mě to přijde taká...
2: Taky neosobní, no,
1: taká
2: to věci, no.
1: Nákupák music prostě.
0: Jo, jakože tohoto album souhlasím s tebou, že přesně je lepší než to předchozí. Na to předchozí už jsem si pak taky, ale jakoby vadí mi, že si musím vlastně na to album zvykat a přitom jakoby to její, kde právě měla to Flowers a Jaded a tak dále, mě bavilo od začátku prostě. Fakt jako...
2: No, musíme jít dál, aby to tady nemělo prostě 4 hodiny. Jako
1: a
2: zase
1: máme zase kompenzovat. Míro, ty budeš střílat celou noc.
0: Ano.
1: Ty nebudeš postil se v 9.
2: Ne.
1: Prostě.
2: Nestrašte mě. Nicméně, ještě jsme, teda lehce můžeme zmínit toho Macklemora, i když mám pocit, že už se to zmínilo všude. Každopádně, co se teda stalo?
1: Macklemore dělal předskoka na Edovi Sheeranovi.
2: Yes.
1: I'm in love with the shape of you. Na turné. A co udělal bylo, že si stoupnul na stage a před jeho písničkou, to je jedno prostě, kterou věnoval jedné palestinské dívce.
2: Jo, a svý dceři a té palestinské dívce.
1: Jo, a té palestinské dívce, tak prohlásil prostě Free Palestine,
2: Free Congo,
1: Free Congo, Free Sudan a řekl, že samozřejmě má rád všechny své židovské bratry, ale že odsuzuje prostě genocidu v Gaze. Načež...
2: No na Češ se strhla vlastně nějaká lavina.
1: Už to promítal za sebou, ale podle mě to bylo jen tak mimochodem jako několik koncertů, co tak vím. Nebo dlouho se to o něm ví.
2: No dlouho, že takhle, on je jako hodně otevřený. Otevřený tady těch postojích už jako od začátku toho celého, někdy už v roce 2024 vydával písničku, která se jako nějak toho týkala, toho konfliktu a takže přesně, to není jako žádný překvapení.
1: Žádný
2: a hlavně jako to bylo jako celá tady ta část zabrala asi minutu.
1: Jo.
2: No a začala se to šířit, sdílela to Pink s tím, že se zhrozila
0: a
2: že jí to vystrašilo a následně byl teda Macklemore vyhozen z tour po tom, co promotéři a majitelé těch venues, kde má Ed Sheeran ty zastávky, řekli, že tam odmítají, aby tam vystoupil, že je to jako moc velký risk. Jo. Což je vtipný, protože v těch venues některých bude vystupovat Kanye West. takže jako, je to jako vtipný paradox. Nicméně Macklemore teda dostal stopku a Ed Sheeran ho vyhodil. Jo. Načež Macklemore vydal takový extrémní prohlášení, takový dlouhý,
1: který mě se teda strašně líbilo.
2: Jo, mně to přišlo a hlavně to, on to úplně rozkopnul.
1: Úplně to rozkopnul.
2: No a Ed už nikdy nezvládnul tu damage control dohnat a skončili mu všichni přeskokani na jeho tour.
0: Jeho kapela, myslím, ne? Skončila jakože...
2: To jo, se chudák už tam úplně
1: Tak on to s tou kytárou umí prostě.
0: Ale jo, myslím si, že všichni přeskokaní a včetně i jako kapely jeho. To taky skončilo.
1: She fell in love with an Englishman.
2: Zpátky ke kořenům.
1: Nicméně,
2: no takže teďkon Ed potom teda vydal nějaký jako vágní post a pak ještě se k té situaci vlastně vyjádřil na svém koncertu, kdy tam přišel a jako četl ze čtecího, ale nějak se jako aspoň vyjádřil, ale každopádně mám pocit, že prostě problém je v tom, že on vlastně se jako absolutně nezastal nějaký jako svobody vyjádřování a hodil to sám nejenom na ty promotéry, že s tím nemá co jako dočinění, ale jako bohužel teda, no mě přitom jako, jako je obecně asi sympatický, nebo pamatuju si na ty jeho začátky a to mi přišel mega jako sympatický.
1: A pak
2: už jsem to, jo. A pak už jsem ho nějak tolik nesledoval, každopádně jako teď jsem to poslední dny tady tu situaci sledoval a vlastně jsem se dost bavil. No.
1: Je to hustý, no. A je to hustý celý ten paradox s tím Kanye Westem a všem. Vypovídá to hodně o naší společnosti a o tom, jak funguje. Je mi z toho trochu smutno, ale...
2: Hunger Games.
1: Mega. A proto je důležitý, že se k tomu vrací spoustu lidí a že to vidíme prostě v přímém přenosu. No ale každopádně Já jsem měla nějakou velmi konkrétní jako věc, co jsem chtěla říct, která mi teď úplně vypadla, ale to je jedno. Jo, že máme mega naději z toho, že jsou lidi jako je Macklemore, nebo Zara Larsson, a že jich je víc a víc, který jako fakt, nebo Phineas, Billie Eilish prostě a spoustu lidí, kteří víc a víc mluvějí o tom, co se děje ve světě, a že ačkoliv to na ně jako často fakt šíleně, má to na ně mega velký dopady na jejich kariéry, tak mi přijde, že víc hlasů z té popkultury se ozývá v tady těch důležitých tématech. Yes. A to mně přijde jako super, že to vlastně vzniká nějaká jako protiváha, která mi přijde vlastně na
2: děti. Jo, já mám i pocit, že je tlak na to, aby se nějak vyjádřili k dění ve světě a obecně, aby že ta jako neutralita prostě není už udržitelná, taková ta 100% absolutní neutralita. A přesně, že těch jako veřejných lidí je v tom veřejném prostoru a na té jako globální scéně fakt čím dál tím víc. A přesně, jak je to prostě není to jenom Macklemore, ale i Zara Larsson to teďka zrušila.
1: Dua Lipa.
2: Nějaký koncert v Abu Dhabi, Dua Lipa. Fakt jako spousta těch lidí nějak jako se tam vždycky se jako začne jako vyjadřovat třeba na podporu fakt jako nějakých základních lidských práv a tak dál. A to se nenosilo ještě do nedávna.
0: To je pravda, no.
1: Ne, do nedávna fakt ne, no.
2: No, máme ještě něco, nebo přijdeme na ikony?
1: Ještě ten Love Island.
2: Love Island, tak ho musíš to, rychle, tam se dějou úplně crazy
1: někdo?
2: Věci. Já, ne, ale vím, že tam je nějaká teďka účastnice, která se podílela na nějakých snad krádežích.
1: Jo, a to je to jinak docela ráda, ale to je jedno. No, takže Love Island, lidi, je to crazy, je to za A, strašná nuda. To říkám rovnou. Mnohem zábavnější je to, nebo zábavnější, není to moc zábavný, protože je to hrozný, ale je to drama okolo, než je ten samotný jako Love Island. Ty díly jsou prostě nuda větší než podle ty předchozí roky za mě. Ten cast je úplně šílený. Já jsem viděla, že dvě účastnice z minulých let... Michelle a Adéla tak říkali v jejich jako reakčním podcastu, že to letos asi vybírali podle trestního rejstříku, ale že prostě šli po těch s tím plným trestním rejstříkem. Ne, ale je to crazy, strašně moc těch mužských účastníků, tak jako jakmile byli ohlášený, že tam jsou, tak spoustu se ozvalo jejich jako bývalých přítelky.
2: Jo, ale jsou na ně úplně šílený věci.
1: A vylezli na ně úplně
2: šílený. A ty, na který ne, tak jsou stejně takový jako ten, co vypad první, to je takový klevikul.
1: No to je, prostě. on je z Teplic a je dělá teďko Lux Maxing kurzy, no nějaký.
2: No a biohacking a tak.
1: Zajímavý. A potom prostě byla tam taková celá situace, kdy přišla bombšelka, která by the way, když přišla, tak já jsem byla úplně jako bez dechu a byla jsem, že wow, hot bombšelka, ta to tady rozrazí. Samozřejmě tam nikoho nezajímala, protože všichni hrozně se snaží udržet jako loajální tvář v tom Love Islandu, aby měli co nejvíc, já nevím, spoluprácí prostě a nebyli za kontroverzní, jak kdyby to někoho zajímalo za dva měsíce, to je jedno. A přišla a spárovala se s nějakým prostě týpkem, Matouš se jmenuje, myslím, ten účastník. A on, pojďme se jenom pozastavit nad tím, že všichni víme, jaký je body, jako standard toho, jak má vypadat tělo v Love Islandu. A takže všichni tam jsou prostě mega hubený, jako zatím tam nebylo ani jednou nějaký...
2: Tam žádná diverzita není, jako
1: diverzita
2: v tomhle
1: není.
2: Co tam jako...
1: Já mega sleduji jako Love Island Universe obecně, já koukám na US, trošku sleduji jako vždycky dění, co se děje v UK a třeba Love Island USA, tak jako tam... Třeba běloši jsou reálně v menšině. Letos tam byla účastnice, která neměla nohu, paralympička prostě. Krásná prostě disabled žena.
2: Je pravda,
1: a tak.
2: Jo, že je tam... pravda, že to, tady je mega prostor pro zlepšení teda obecně v těch českých reality shows, protože i vidím to třeba v těch britských zrácích, že co se týče jako lidí s handicapem, tak to jakoby už je mnohem častěji tam vidět, že tam ty lidi jsou a u těchhle z těch formátů si říkám, že proč by nemohli prostě bejt i tady,
1: no
2: že
1: jo? Jasně, jako... a obzvlášť tomu Love Islandu, který je celý postavený na tom, že je hot a potom pro někoho s handicapem, aby viděl někoho, kdo je hot s handicapem, handicapem, tak to musí být tak strašně příjemný a musí to tak dodat sebevědomí a zahřát u srdce, vidět, že lidi s handicapem nejsou hustý jenom protože jsou schopní s tím handicapem nějak žít, ale že mimo to všechno tak můžou být hot a chtěný a žádaný a přijde mi to mega hezký a to mi v tom jako českým Love Islandu chybí. Mimo to, a k tomu jsem se chtěla dostat, je, že prostě přišla tam tady ta krásná skinny bombšelka, myslím, že Nicole se jmenovala a tady ten Matuš komentoval, že s ní nechce být v páru, protože má břicho jako pneumatiku, což jako v žádném vesmíru není prostě pravda.
2: To je prostě
1: pravda.
2: Extrém a tam je vždycky něco takového, že tam byla minule, tam byla ta Klára, který řešil, že je stará,
1: jo.
2: bylo prostě 34 nebo něco takového a úplně mi to vždycky přijde úplně šílený, jako ten... Jako ten čest, to uchopení toho českého Love Islandu no, v tomhle tom, že to prostě to se zase fakt jako důkaz toho, jak se vracíme a degradujeme.
1: Jen tak mimochodem, jako v americkém Love Islandu by ho po tady tý jako poznámce pravděpodobně vyhodili z té vily, protože tam to jinak jako dělají. Mm-hmm. Že když jako vyleze to třeba nějaká prostě rasistická minulost na někoho, tak ten člověk jako hned, jakože za pár epizod, dokud to dojede ten reálný čas, tak už je prostě pryč jako z vily, protože prostě tohle, pro tohle, co tam je jako politika, mi přijde úplně nulový tolerance. A tady mi přijde, že máme v politiku velmi vysoký tolerance.
2: Ještě, když to řekne, že to dají do toho z editu.
1: No ještě to dají do toho editu a poslouchejte, co ještě vyšla hotlist epizoda, to je taková ta epizoda, kde Zorka Hejdová prostě zpovídá všechny. Zorka je ale nejlepší, jako tý shoutout prostě, to mám fakt ráda, ale kde ona zpovídá ty jako účastníky a teď tam je nějaký, že nevím, nějaký lidi z videa zpovídají ty účastníky a vždycky jmenují největšího hříšníka týdne nebo něco takového. A oni jmenovali právě tohohle Matuše, že za tuhle tu poznámku a on řekl, tak čo? To nesmím hovorit pravdu? To je zakázané povědět pravdu a prostě hrozně jako se vlastně urazil. Jedna účastnice, Vicky, ta ho tam jako pořádně dala do latě, ale on byl takovej, však o nic nejde, však jsem jenom říkal pravdu prostě. Yeah. Že však má břicho jako pneumatiku. Ještě ta holka, když odcházela z té vily, což je teda spoiler, když odcházela z té vily, tak říkala, že jako to pro ní bylo strašně jako super v tom, že se vždycky cítila jako ošklivá a tlustá a nežádaná a že je hustý pro ní, že tady vůbec jako stojí v tom Love Islandu a teď si představte,
2: že, vidíš
1: že přijedete domů a vidíte tohle v tom editu. Hrozný, to je úplně šílený.
0: Ale proč nám vůbec jakoby dali, jakože k čemu přesně?
2: No, jako prostě máme kulturu, kde se lidi můžou prostě mlátit a kousat o kladivo, takže ještě tady to tam of course tady v Love Islandu udělají, no.
1: Takže z toho mi je tak jako smutno a vlastně kdyby to byla aspoň jako dobrá zábava, ale zatím
2: není,
1: mi
2: to nuda.
1: Vůbec nepřijde, necítím tam ty páry, který mají mezi sebou chemii, tak to vůbec není vidět na té jako obrazovce.
2: Musí asi přijít Casa Amor.
1: No ale to v Česku nikdy taky není zábava, protože oni jsou všichni hrozně upjatý, že jo, protože každý, kdo si v Casa Amor vybral někoho z Casa Amor, tak dostal totální hejt.
2: Čočku,
1: což jako dostává i jako třeba v těch amerických, ale jako míň. Prostě je to normálnější a ty lidi se toho tolik nebojí tam někoho poznat, ale tady všichni takhle úplně utápnutý, nuda, to má být reality show jako o lásce, tam není ani láska, ani zábava, ani žádný jako spicy, nic, to je prostě čistá nuda s špetkou prostě body shamingu, jako nevím, mně to přijde hrozný, jako letos mě to fakt nějak jako nebaví tolik, no.
0: No, opět jsem se přesvědčila, že na to koukat nebudu. Ne. Mě stačí
2: ale děkuji za tento sumár.
1: Ano. Rádo se stalo. Vždycky budu ráda reportérkou Sliváku pro Love Island.
2: OG. Já se obávám, že musíme jít na Ikony týdne a musíme projet fakt mega rychle.
3: Ikona týdne.
2: Já ještě nemám ikonu.
1: Já jsem měl takovou
2: myšlenku, ale pak jsem si řekl, že to je blbost. Já jsem chtěl zmínit Zdenka Polerecha, ale pak jsem vlastně řekl, že ne, protože ta nová série Ano šéfe je podle mě úplně příšerná a vlastně to jako by potom co Zdeněk Polerech loni byl pro mě adept jako na možnou ikonu roku, že to byl úplně comeback hodnýho Zdenka Polerecha ve hrozně cute Ano šéfe, tak teď se vrátil ten strašný pořad, který prostě když vidím, tak mě to úplně jako by drásá nervy, že prostě se chová jako hrozně k těm lidem a není mi to příjemný sledovat. Takže ne, tohle není moje ikona týdne. Ale kdo je moje ikona týdne?
1: Tak já řeknu, já mám takovou trapnou, ale řeknu ji rychle.
0: Povídej.
1: Moje ikona týdne, já jsem poprvé viděla Legally Blonde, pravou blondýnku.
0: Oh.
1: A moje ikona týdne Elle Woods, nebo jak se jmenovala, ta hlavní queen, bylo to velmi empowering, strašně to bavilo, bylo to hrozně cute a mega prostě vyhlašuju film z roku 2001, svoji
0: mega
1: ikonu 25. týdne roku 2026.
2: Tak já mám taky ikonu, ale není takhle stará, ale to taky jako taková ikona jako, a je to hra, kterou jsem teďka hrál a byla úplně skvělá. Je to hra, která se jmenuje Mixtape a je to coming of age hra, která má jenom fakt asi 4 hodiny, mega krátká, je to vlastně jeden příběh, kdy člověk v tom občas jako interaguje, ale jinak je to jako film animovaný, ale je to vlastně hrozně cute a je to o partě kamarádů, která má poslední den, kdy jsou spolu předtím, než se jako rozpadnou po konci střední a provází to jako výborný soundtrack, kolem kterého se to celý jako točí a je to prostě taková jako mix hudby, hry a filmu a je to top.
0: To zní super.
1: To je super. A můžeme to rovno doporučit Miley Cyrus až po F9 do postýlky, že si může zahrát.
2: Jo, no.
1: A jak se to jmenuje?
2: Mixtape.
0: No, moje ikona, jakoby, já jsem říkala prostě, že moje ikona je Vilma, protože udělala ty státnice a prostě, jakoby, velmi tleskáme, protože ano. Já bych to už nedala vůbec, takže velmi, velmi, byla jsem nervózní od rána a teď jsem ráda, že už jsem v klídku taky prostě.
2: Yes, tak tohle to asi podepisujeme všichni.
1: Všichni, tak gratulky. Naše trapné ikony prostě, jsou taky pod ikony.
2: Tak, je tady jedna reálná
1: je
2: ikona.
1: Je tady jedna reálná.
2: No, příští týden teda už s ikonou.
0: Ano, ikonou. Magistrou
1: Vilmou Svobodovou.
2: A no a já děkuji, že jste tady teda byli, že jste to tady shrnuli všechno a přijďte na Hunger Games Rave.
1: Přijďte na Hunger Games Rave, budu se na vás těšit s copánkem.
2: Budeme tam, budeme tam všichni, bude to skvělý, takže mega přijďte.
1: Počkej, tak můžeme na závěr udělat tak jo.
2: Počkej.
1: 3, 2, 1, teď.
2: Tak čau.
3: Slejvák. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
4: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungworld, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.
3: Starter. Hitparáda neobjevených. Máte novou kapelu a v šuplíku nejlepší song. Nahrajte s námi single v profesionálním studiu a přidejte

0: /Starter.
1: Starter. Hit paráda neobjevených. S Martinem Šolcem a Filipem Černým. Každé pondělí od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
2: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
3: Na rádiu Wave jsme načali 14. hodinu odpolední a to znamená pokračování víkendového on-airu, tentokrát s Michalem Lirý.

Odpolední část nedělního On Airu jsme načali s Trojem Sivanem a taky britským hudebníkem Felixem Lee. A pokračovat v playlistu budeme rovnou jednou z novinek. Německá rapperka Ebo a její Arbeit obohacují naší hudební rotaci už od středy, ale ještě než si ji pustíme, tak si nastíníme všechno, co nás na cestě k 6. hodině čeká. Už za pár minut to bude ukázka z podcastu Pod, kde Eliška i Kája bilancovali uplynulé léto. A v následujících hodinách pak bude Studovna, taky Impact, kde se pověnovali komunálním volbám. No a po 17. hodině si dáme Psycho. Samozřejmě mezi tím vším spousta muziky a taky si rozdáme kulturní tipy na následující týden. Takže tak, teď už Ebo, pak Kato a taky Hudson Freeman. A ze studia vás zdraví a příjemný poslech víkendového vysílání přeje Michal Lirý.

0: The street's pretty woman, kinda like to me, pretty woman. Kaja Vladyka looking so good.
1: To jsem zvědavý, Kaja kam Vladyka, nás tento osý můstek dovede.
0: Scházíme se zde, v tomto studiu, které znamená pot. A Kájo,
1: wow, mikrofony, které znamenají svět.
0: Ty a já jsme, troufnu si říct, úplně někde jinde, než když jsme se tady hroutili ve studiu.
1: No jasné.
0: Tak co jsi tedy za to léto zažil, co jsi pro sebe udělal, nebo co pro tebe bylo uděláno, že se cítíš teď líp?
1: Tak zaprvé musím říct, že jsem na sebe hrdý, že jsem zvládnul ty pracovní povinnosti, ale zároveň jako hezké věci, na které jsem se těšil, ale co si budem povídat, jako prostě veřejně exponované umělkyně. Tak už jsme tady zmínili Prague Pride například, že, což je něco, na co se vždycky těším, ale zároveň jako drag queen je to spousta...
0: Dračí královna, nezapomeň
1: královna,
0: překládat.
1: Pardon, jsme v českém rozhlase, aby nás tady nezakázali. Jako dračí královna se na to vždycky moc těším, na ten Pride, protože tam má vždycky nějaké, nevím, moderace, vlastní vystoupení, nějaké kolektivní drag shows, což je velká sranda, ale zároveň spousta fyzické a mentální energie, co na to musíš vynaložit. A když ji třeba tolik necítíš, že ji máš v sobě, tak to je ještě o to potom víc vysilující, potom je snadné vyhořet. Takže jsem se snažil úplně co nejvíc vymeditovat, hlavně už jako po těch letech vím, že to všechno v sobě mám, že to jako levou zadní tu práci odvedu, ale potřebuji prostě se nějak vymeditovat a nevystřelit se úplně do vesmíru. No. Tak jsem na sebe... Na jednu stranu hrdý, že jsem to zvládnul, teda si musím zatleskat.
0: Já ti také tleskám.
1: No a potom jsem si užil zasloužené dovolené.
0: No.
1: Pojďme si o nich popovídat.
0: To
1: my tady máme nejraději, protože takové cestopisy.
0: Je to,
1: takové upocené cestopisy.
0: Upocené cestopisy. No ale tak dobře. Takže ty jsi měl, ty máš za sebou tady dovolenou? Nebo dvě? Už to jsou.
1: Taková, jako, taková double feature, což mě hrozně to musím doporučit. No. Já jsem to moc krát nedělal, já si vždycky jako koupím letenku někam, jenom že prostě letíš na jedno místo, potom se vrátíš zpátky do Prahy v mém případě. Tentokrát jsem to udělal, takže jsem letěl do Brightonu, tedy do Londýna a potom rovnou z Londýna do Řecka a nikdy v životě jsem se víc necítil jako Dua Lipa. Jakože prostě bus, club, plane, další dovča.
0: No výborně, takže...
1: Hned jako první musím tedy poslat velkou, obrovskou duhovou klíčenku do Brightonu, protože já jsem se hrozně dlouho těšil, až se tam vrátím. Já tam byl někdy ve 13 letech na školním výletě. Někdy, ale bylo mi asi 13, že? Což jako... To je...
0: A tam se z tebe stala queer osoba, myslíš? To tě ovlivnilo? To byl vtip, přátelé.
1: To jsi za mě udělala ty.
0: Aha, to je ale právě možný. Ne, docela.
1: Ne, ale těšil jsem se vlastně celý svůj teplý dospělý život, až se tam vrátím, protože opravdu je to jedno z nejvíc jako teplých, přívětivých měst, který jsem kdy navštívil. Já jsem tam...
0: No a tady tě zastavím, v čem máš, jako z čeho jsi získal ten pocit? Proč je to nejvíc teplý,
1: přívětivý město? Protože třeba na každém rohu je duhová vlajka, což je taková, jako, taková dobrá indikace.
2: Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Dnes od 19 hodin můžete v repríze ladit kritický útok Aleše, Vítka, Šmarce a taky Tomáka, kterým neunikly filmové novinky v kinech. Podobaly by se kariéry Aleše a Vítka ve vrcholovém sportu spíš Reagan nebo Mr. T. K jakému nápoji chová Tomák takřka mateřský put a je pořád nejoblíbenějším programovacím jazykem Báry Basikové Basic. To všechno, tomu všemu se kritické trio pověnovalo a taky se pověnovalo novému filmu Pepy Lubojacky, kdyby se holuby proměnily ve zlato. Já tuhle pozoruhodnou záležitost viděl včera a musím jenom doporučit. Ovšem jenom tak, jak se dá doporučit film, který je neuvěřitelně osobní a bolavý. Pocity z tohohle filmu ve mně doznívají ještě teď a asi ještě chvíli budou. No a názor odborníků na slovo vzatých si můžete poslechnout už dnes v 19 hodin.
1: Čelisti. Ponor do rozbouřených filmových vod.
2: O filmu s chutí, dravě, z ostra.
1: Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů.
2: Čelist.
1: Poslechněte si aktuální díl Čelistí znovu. Dnes od 7 večer na Rádiu Wave.
3: You have a lot of possessions, a lot of money in the bank.
4: I guess I'll make you rich.

Britský zpěvák a rapper Hedy One a taky australská zpěvačka a kytaristka Courtney Barnett už za námi v odpoledním víkendovém playlistu. No a my teď zamíříme na chvilku do Austrálie s duem Armlock a singlem Halftime. Jelikož je 14 hodin a 40 minut, tak to se trošku hodí, protože už jsme v takovém druhém halftimeu 14. hodiny. Po Armlock se na nás chystají New Yorkští Mr. Wives a pak už zamíříme k nám na českou scénu se slow motion dancera JB Clifford. Tolik programu na následující minuty víkendového vysílání Rádia Wave.

0: Je 14 hodin a 50 minut, takže my pomalu začínáme uzavírat první společnou hodinu. Do celé nás doprovodí Cold Cold Nights a taky velšská elektrohudebnice Kelly Owens a její Ascent. No a v programu následující hodiny se na nás už chystá studovna, kde se bavili o tom, jak může vypadat gap year, a taky se pozveme v rámci Kulturistánu na již probíhající festival Lustr.
1: Reconnect, hudební konference a klubový festival Reconnect se už po šesté vrací do Brna. 1. až 3. října, 3 dny, 12 klubů a víc jak 40 koncertů. Lokální scéna i mezinárodní hosté. Můžete se těšit na 5.8G, MAT 213, Floex, Simi Livin' Live, Tujiko Noriko, Young Widows a spousta dalších. Reconnect zahájí ve čtvrtek 1. října koncert Tata Boys v klubu Fléda. Mediálním partnerem je Radio Wave. Více info na reconnect.cz.
2: Excalibur. Nejostřejší rapová show široko daleko. Excalibur. Poslouchej každý čtvrtek od 9 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Baby jako doznívá 5:55 a načíná tak další program víkendového vysílání. Ještě než si pustíme novou studovnu, máme před námi raperku Fat Nwigwe a Thierry Wack v tracku Queen, tedy dvojnásobná dávka rychlopalného repu. Pak francouzský písničkář Sebastien Tellier a taky hudební projekt Joachima Liebenze z Belgie The Haunted Youth. To jsou interpreti na následující minuty 15. hodiny na rádiu Wave.

0: The Haunted Youth nás přivádějí k další podcastové ukázce. Jak může vypadat gap year? Johanka Hořáková v Nové studovně mluví o cestě na pacifickou hřebenovku po maturitě a taky o tom, jak změnila pohled na selhání. Ptá se kolegyně, moderátorka Aneta Štokrová. My si teď pustíme ukázku z nové epizody, ale celou ji můžete už teď najít na webu Rádia Wave a nebo ve vašich podcastových aplikacích.
1: Ten gap year pro mě byl strašně důležitým obdobím, protože mě to přinutilo najít si identitu mimo studium, které předtím bylo mým celým světem.
2: Říká Alex Lebrie, která si dala roční pauzu mezi studiem bakaláře a magistra.
1: Tím, že jsem chtěla jít na magistra do zahraničí, tak jsem úplně propásla přihlášky na české univerzity, protože jsem ani nepočítala, že na českou univerzitu půjdu. Jenže asi dva týdny před podáním přihlášky do zahraničí jsem někoho potkala. A nám obou bylo jasné, že si nepřejeme vztah na dálku. Jsem tehdy vyhodnotila, že do školy se můžu vždycky znovu vrátit, ale že tímto člověkem si jsem dost jistá a že tomu chci opravdu dát šanci. Myslím, že zpětně to byla správná volba, protože do školy jsem se vrátila a s partnerem máme za týden svatbu.
2: Tak to byl hezký příběh od Alex, která svůj gap year věnovala hlavně práci a akademickému výzkumu v Česku. Častější ale je, že lidé gap year stráví cestováním. A to nám přiblíží moje dnešní hostka Johanka Hořáková, která po maturitě vyrazila například na pacifickou hřebenovku. Vítej ve studovni.
3: Ahoj, moc děkuji za pozvání.
2: Co pro tebe znamená gap year?
3: Já jsem si tu definici upřímně googlila, protože vlastně nevím, ale pro mě osobně je to prostě rok právě po studiu, kdy můžu dělat něco, co chci já, vlastně něco, co je mimo studium, něco, co mě samotnou rozvine a posune někam dál jinak než takhle vyloženě akademicky.
2: No a jak jsi to měla ty?
3: Já jsem nad tím dlouho přemýšlela, jestli si ho dát nebo nedát. A nakonec jsem se rozhodla, že pojedu prostě do světa. První jsem byla na ve Švýcarsku, potom jsem odjela na Havaj a nakonec jsem se vydala na pacifickou hřebenovku.
2: Jak jsi to měla s tím rozhodnutím? Jak jsi třeba představovala svůj výběr vysoké školy nebo jsi hnedka řekla, teda budu cestovat, nebo říkala jsi, že jsi váhala? Tak jak to bylo?
3: Já jsem vůbec nevěděla, co chci dělat. Všichni kolem mě vlastně, nebo ne, že všichni, ale spousta lidí prostě věděla, já chci být učitel, doktor, takové ty klasické věci. Já jsem od malička netušila a proto jsem šla i na gympl a potom se blížil čtvrťák a já jsem furt nevěděla. A vlastně celý čtvrťák jsem se rozhodovala, protože to bylo něco, co nikdo moc nechápal, nikdo v okolí to takhle stejně neměl. A vlastně jsem nevěděla, jestli to udělat můžu, jestli to je správně, právě protože chci a co bych měla.

Podcast o vzdělávání, škole a studentském životě. S Anetou Štokrovou na rádiu Wave. Poslouchej na wave.cz/studovna, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

0: Jihlavská úderka 5.8G doznívá těsně před půl čtvrtou a přivádí nás tak ke Kulturistánu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: V Praze v Holešovické tržnici už chvíli probíhá 13. ročník festivalu ilustrace a komiksu, který nese název Lustr. Lustr festival je největší mezinárodní přehlídka ilustrace a komiksu u nás a je to taky jedinečná příležitost vidět to nejlepší a nejčerstvější ze současné ilustrátorské tvorby a to všechno na jednom místě. Hlavní výstava letošního ročníku se nazývá Krajina 2.0 a bere si do hledáčku lidský vliv na naše prostředí. Najdete v ní kresby přímo z terénu, paměťové mapy zajímavých míst i postapokalyptické komiksy spekulující o krajinách budoucnosti. I letos je výstava Národní salonek zaměřená na jednu konkrétní lokální scénu a tou je tentokrát Portugalsko. Kromě výstavního programu v Holešovické tržnici je letos připravené několik samostatných výstav na dalších místech po Praze. Chemistry galerii najdete dámskou jízdu s titulem Mamma Mia, která si odbyla premiéru letos v dubnu v italské Boloni. Druhou výstavou mimo hlavní dějiště festivalu, tedy mimo Holešovickou tržnici, je Letohrádek Hvězda. Nese název Rajzovní deníky, mapy a průvodce. Já ještě doplním, že celý Lustr festival běží až do 30. září, takže ještě vlastně 3 dny máte možnost navštívit tuhle tu ilustrační a komiksovou výstavu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán. Hergot.
2: Hergot.
3: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat.
3: Rozhovory, aktuality, kulturní války.
1: Hergot. Náboženství bez sentimentu.
3: Hergot.
4: Poslouchejte dnes od 6 večer
3: na Rádiu Wave.

Kanadský muzikant Mac DeMarco v 15 hodin a 37 minut. No a my už se za chvilinku dozvíme, jak to zní, když se ve vás pere vliv skotského grimu a švédského cloud rapu. V playlistu 15. hodiny už se na nás chystá rapper Bloody Shield a jeho nedávná novinka Gucci Mane z jeho nového alba Year of the Horse.

0: Billie Eilish a její lunch nás přivádí do finálové čtvrthodinky 15. hodiny. Tu vyplní brooklynští indíčkáři Big Thief, pak Jordan Asher aka Boots, no a samotný závěr bude patřit mým oblíbeným australským King Gizzard and the Lizard Wizard. Potom už se jistě překlopíme do pomyslné druhé poloviny odpoledního vysílání. Stále na nás čekají ukázky z Impactu s Adelou Šponerovou a taky Psycho, kde rozebírali, jak knihy můžou vydávat násilí za důkaz lásky. No a samozřejmě spousta muziky. A taky Kulturistán pro nás má pozvánky na koncerty příštího týdne. To všechno v následujících dvou hodinách nedělního On Airu s Michalem Lirý.
1: Jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Šatníky. Příběhy módy z českých skříní a ulic. Poslechněte si, co se skutečně nosí a proč. Šatníky. Odkrýváme tajemství osobního stylu a smysl módy kolem nás. Každé úterý od 6 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

Dvojice Fulcrum a Anet X a po nich ještě Ariana Grande už začaly ukrajovat z playlistů 16. hodiny. No a my teď od muziky zamíříme na chvíli zase k mluvenému slovu, konkrétně do naší zprávařské sekce Wave News. Možná si někteří z vás pamatují legendární snímek Kmotr a sekvenci, kdy se hlava italské mafie Vito Corleone dušoval, že obchodovat s heroinem je podle něj špinavý biznis a nikdy se do něj nezapojí. No, mimo filmová plátna jsou ale morálně založení mafiáni spíš vzácností. Přesto italská policie teď přišla se zjištěním, že právě mafie stojí za nízkou úmrtností na předávkování fentanylem. Téhle statistice se věnuje britský The Economist. Za rok 2024 zemřeli na předávkování fentanylem v Itálii jenom dva lidé. Naproti tomu v Německu měla smrtelně nebezpečná droga za stejný rok 95 obětí. No a ve Spojených státech skoro 42 000. Italové přitom ale v užívání drog nejsou svatější než jiné národy. Podle spisovatele a experta na organizovaný zločin Roberta Saviana, ale za fentanylovým neúspěchem u Italů nemůžou politici ani policie, ale právě mafie. Organizované skupiny zločinců se totiž společně dohodly na vetu. Drogy, které jsou pro uživatele život ohrožující, jsou navíc pro organizované zločince dlouhodobě méně vynášející, takže to vlastně celé nakonec dává trochu smysl. Tak jako tak je ochrana ruka, kterou italská mafie nad Italy drží, dost možná dlouhodobě neudržitelná, uzavírá anglický ekonomist. Před několika měsíci totiž v italských médiích vyšla zpráva, že neznámí zloději ukradli 80 ampulek s fentanylem přímo z jedné z nemocnic v centru Říma. Podle agentury Reuters tohle množství odcizené drogy vystačí asi na 20 000 dávek. Uvádí to s odvoláním na vládní úřady. Takže kdyby vás zajímaly ještě další detaily téhle zprávy a o tom, jak italská mafie drží ochranou ruku nad Italy a obchodem s fentanylem, tak vás odkážu do naší sekce Wave News. My totiž už teď míříme zpátky do odpoledního playlistu. Před námi je Toby, anebo taky My First Time.

0: My First Time a jejich Picture of Health. My už na nás už se teď chystá další podcastová ukázka. Komunální volby jsou krásný příklad toho, jak politický je úplně a naprosto všechno. Aspoň to říká novinářka Tereza Povolná. Přesto v komunálkách volí jen asi polovina voličů. Z mladých pak plánuje podle průzkumu Ipsos k letošním komunálním volbám určitě přijít 47%. Pomohlo by snížení věku voličů na 16 let? To už se musíte dozvědět v novém díle Impactu, který najdete na webu Rádia Wave, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Tady je krátká ukázka.
1: Proč by mě ve 20 mělo zajímat, kdo sedí na radnici? Jak se na to díváš ty? Z pozice i mladý novinářky.
2: No, ty komunální

0: Na konci minulé hodiny jsme si slíbili Kulturistán s tipy na koncerty, které se odehrají příští týden, no a ty právě teď přicházejí.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
0: Už pozítří, tedy v úterý 29. září v brněnském Kabinetu Moose zahrají Midnight Swimmers a taky Heima. Tvorbu Midnight Swimmers charakterizují indie rockové groovy, melancholické ambientní plochy a taky intimní vokální linky. Heima to je zase kapela z polské Lodge, která kombinuje kytarově orientovaný indie rock s promyšlenými, společensky citlivými polskými texty. V brněnském Kabinetu Moose 29. od 20 hodin. No a posouváme se do hlavního města, do pražského Fuxu. V ten samý den, tedy v úterý od 19.30 v Torojka. Kyrgyzská senzace v Torojka je žánrově nepolapitelné duo z Biškeku, které si během krátké doby získalo tisíce posluchačů po celém světě díky unikátní směsi postpunku, raveu, hiphopu a taky ironického popového chaosu. V pražské Cargo Galerii pak od 19 hodin Blockhead, Proletr a taky Arms and Sleeper. Blockhead je považován za jednoho z moderních mistrů instrumentálního hiphopu. Francouzský beatmaker Proletr se během uplynulé dekády etabloval jako jedna z hlavních postav mezinárodní scény elektra, new jazzu a instrumentálního hiphopu. No a ti poslední zmiňovaní Arms and Sleepers, to zase ti svojí undergroundovou elektronikou spojují glitchové beaty, experimentální hip-hop a atmosféru současného post-rocku v úterý v pražské Cargo Galerii od 19 hodin. No a pak tady mám ještě poslední pražský tip, který míří do kampusu Hybernská v úterý od 19 hodin, Split System a taky Bibione. Australská postpunková kapela Split System předvede svoji zběsilou směs punku a rock'n'rollu, no a právě jako lokální support zahrají pražské postpunkové trio Bibione, které posluchači Rádia Wave určitě můžou znát i z našeho playlistu. Tak to byly tipy na úterní koncerty a my už teďka míříme zpátky za muzikou do víkendového playlistu.
1: Kulturistán.
2: Kulturistán.
1: Kulturní tipy Rádia Wave.
2: Kulturní tipy na Rádiu Wave.
1: Kulturistán.
3: Nenechte si ujít v České televizi.
4: Dopis pro vás, můj kočár.
5: Jak daleko může člověk zajít, aby ochránil někoho, koho miluje?
4: Našla si dopisy od Jane?
5: Bohužel. Příběh lásky, tajemství a rozhodnutí, která už nejdou vzít zpět.
6: Sepsal jsem závěť a peníze odkázal vám.
5: Slečna Austenová.
7: Jsme spoutané na věky.
5: Premiéra minisérie 6. října na ČT Art a v iVysílání.
8: Ahoj, tady Bibione.
9: Posloucháte Rádio Wave.

Ne, Arleta s jím temným trackem Private Poison i právě doznívající Sufjan Stevens. Ti všichni už jsou za námi 5 minut před 4:45. No a my teď ve víkendovém playlistu zamíříme na chvíli do jižního Londýna s Fat Doc a jejich trackem Call It What You Want, což je poslední single před vydáním desky. Pak nás taky čeká rumunská popová Diva, Ina anebo Jordana. To jsou interpreti těch nejbližších minut na rádiu Wave.

0: Hudební spolupráce americké muzikantky Jordany s elektroduem Magdalena Bay nás vhání do závěru další hodiny. Ale ještě než odpálíme tu finální nedělní on-airovou hodinku, dáme si pražský projekt Ponyhenge v čele s Emily Brandy a taky rapera a zpěváka Jima Legacyho. Potom už nám Skrillex za asistence portorické raperky Young Miko načne 17. hodinu a hned z kraje nás v ní čeká ukázka z tentokrát trochu knižního psycha.
1: B2K. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zviagintseva, hypnotickou noir Odysseu Její soukromé peklo od Nikolase Windiga Refna nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Shabanu Sadá. Filmová přehlídka B2K od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz. Mediálním partnerem je Radio Wave.
2: Dramatik, disident i prezident. Ale především muž slova. Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
6: Radio Wave. Děláme vlny.
7: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: 7 minut po 17. hodině Caroline Polaček doznívá a vrhá nás tak přímo do playlistu poslední on-airové nedělní hodiny. No a my teď v muzice zamíříme na naší scénu. Před námi je totiž Don Bart a jeho novinka z poloviny září, kdy totiž vydal druhý díl svého projektu Strasse Aroma. No a pak už se na nás chystá dvojice mých oblíbených interpretek Jessie Ware a taky Roisin Murphy a jejich spolupráce, která nese název Freak Me Now.
1: Radio Wave. Podporujeme Českou

0: projekt jeho korejské songwriterky Yule nás přiblížil, nebo vlastně už překlenul přes čtvrt na šest, no a my si teď pustíme nebo poslechneme ukázku z nového dílu podcastu Psycho. Moderátoři Karolína a Pavel v něm rozebírají, jak knihy můžou vydávat násilí za důkaz lásky. Celý díl najdete na webu Rádia Wave a ve vašich podcastových aplikacích, nebo taky v aplikaci Můj rozhlas. Tady už je ukázka.
1: Dneska se chceme bavit o takových jako hlavně o jedné autorce, která píše knihy, které jsou teď velmi populární. Jmenuje se Colleen Hoover. Asi jste zaslechli o filmu S námi to skončí. Teď bude vycházet nový film 2. října. Mm-hmm. A její hrdinové v knihách, ty vztahy jsou velmi toxický, který tam popisuje.
2: Okay.
1: Ale o co tam jde? Tam je nějaká Lily, která se zamiluje do nějakého pána, který se jmenuje Ryle. Ten má, Ryle je nějaký neurochirurg a má hrozně jako traumatické dětství a ona vlastně nějakým způsobem taky. A v tom vztahu se začnou postupně objevovat jako oznaky fyzického, psychického násilí. Jo, je tam, že jí prostě někde praští, pak si jí se strašně omlouvá a samozřejmě dojde tam i k nějakému znásilnění.
2: Dobře.
1: I v té knize. A ona prostě pořád popisuje, jak ho miluje a co prostě pro ní jako on dělá. To násilí se tam právě střídá, že tam se jako fakt strašně omlouvá. Jo, opravdu, jak jsme popisili, taky ten kruh toho násilníka nebo toho násilného vztahu, že on jí miluje, pak jí zbije, protože něco udělá, co nemá rád, kontroluje jí hodně. A pak se zase strašně omlouvá a jsou tam velký gesta. A ještě do toho se to omlouvá tím, že on měl nějaký trauma v dětství.
2: Jasně, ok. Takže vlastně takový jako příběh nějakého poměrně klasického domácího násilí.
1: A samozřejmě násilí. Ona, tady jde o to, že tato autorka, ta Colleen Hoover, vyletěla na vrchol někdy právě během covidu. Okay. A vlastně spousta jejich knížek, krom toho, že není úplně dobře napsaná za mě, ale říkají to i jaký odborníci, ale to můžeme nechat být.
2: Červená knihovna.
1: Jo, je to, ale jo, je to asi hodně čtivý, je to fakt jako lidi to baví. Ale vlastně ve většině těch knih se objevuje téma toho domácího násilí, nějakého opravdu nezdravého vztahu, ale ty gesta jsou zaměňovaný za nějakou jako lásku.
2: Mm-hmm. Takže nějaký jako kontrolující chování
1: kontrolující.
2: Je tam vlastně interpretovaný jako láska.
1: Ano, jo? Přesně tak.
2: Okay.
1: Ale co mi tam spíš, o co mi tam jde, že prostě obecně v těch knihách je strašně normalizovaný prostě násilí, kontrola, jako něco, co je jako romantickýho. A to mi vadí. A co mi tam ještě nejvíc vadí ze všeho, že ta čtenářská skupina je poměrně mladá. Jo? Jsou tu holky kolem 20, většinou holky teda, kolem 20.
3: Psycho. Popkulturní pořad se dvěma psychology o temných i méně temných stránkách lidské duše. Poslouchej Psycho s Karolínou Faberovou a Pavlem Ševestou každý čtvrtek od 7 večer na rádiu Wave.

dní, kdy kytky kvetly a jezera začaly tát. Teď akorát, když se rození.

0: s Gufrau, Amery, April a pak taky s Bauerem, Chanel Tress a Danny Brownem jsme se zase o kousek víc přiblížili 17:30. No a rovnou se pozveme i k dalšímu vysílání, protože v programu večerního vysílání Rádia Wave můžete dnes hned po čelistech ladit podcast Krištofa Šimka Boys, a to konkrétně ve 20 hodin. Hostem nové epizody podcastu byl Čestmír Strakatý, jeden z nejposlouchanějších českých podcastrů. V rozhovoru mluví otevřeně o tlaku, který na sebe vytváří, o vztazích, samotě i věcech, které si dlouho neuměl přiznat. V repríze dnes od 20 hodin.
1: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Poslouchej Boys, rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Dnes od 8 večer na rádiu Wave. Boys.

Určitě jste se někdy setkali s termínem nepo baby. To, co kdysi označovalo úspěšné děti úspěšných rodičů, je dnes jedním z nejnadužívanějších slovních spojení současnosti. Inflace nepo babies, tak by se dala nazvat kolektivní posedlost odkrývání privilegií úspěšných umělkyň a umělců. Fenoménu nepo inflace se věnuje americký Wall Street Journal. Popisuje třeba životní příběh americké písničkářky Stelly Lefty, která se letos prosadila svým country popovým singlem Boston a taky debutovým albem Long Way Home. Lefty, pravým jménem Levkovsky, je totiž dcerou amerického miliardáře Erika Levkovskyho. Fans ji proto označili za nepo baby. Spolu s mnoha dalšími umělci měla nespochybnitelná privilegia a mohla těžit z všemožných kontaktů na svět amerického showbiznisu. Negativní reakce popisují širší plejádu ekonomických frustrací mladé generace. Ať už jde o rozšiřování nůžek mezi bohatými a chudými, čím dál složitější situaci na pracovním trhu nebo zdražující se základní lidské potřeby. Mezi mladými Američany roste nevraživost vůči miliardářům, píše Wall Street Journal. Nepo babies přitom původně byly potomky hollywoodských hvězd první velikosti, ale dneska už je kvůli této inflaci pojmů takto označován kdokoliv, kdo má v rodině nějakého vzdáleného příbuzného z oboru, úspěšného spisovatele nebo jen nadprůměrně bohatého rodiče. Označení nepo baby se nevyhnula ani největší vyrůstající hvězda československého prostředí Adéla. Popisuje to třeba zástupce šéfredaktorky digitálního Kosmopolitanu Jan Houška v příspěvku na Instagramu. Wall Street Journal kauzu uzavírá s tím, že kdo dostatečně dlouho hledá děti zvýhodněné úspěchem svých rodičů, začne takzvané nepo babies nacházet úplně všude. Detaily téhle zprávy najdete v naší zprávařské sekci Wave News. Před námi teď už Computer Kill a jejich Dry Spell, anebo taky Vince Staples.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.

0: Vince Staples a jeho Blackberry Marmalade nám začíná uzavírat 17. hodinu, ale tím pádem i celý nedělní On Air. Ještě než odbije 6. stihnout zaznít Chubby Cat nebo David Herzig, no a potom už pomalu, ale jistě začne nedělní Hergot. No a Hergot ten si na neděli pochystal rozhovor se středoškolským učitelem s více než 20-letou meditační praxí s Františkem Tichým, kterému nedávno vyšla kniha Meditace je i legrace. V ní se snaží představit meditaci mladým lidem bez náboženského kontextu s důrazem na odborné porozumění a osobní zkušenost. V 19 hodin se pak vyřítí filmová kritická trojice Aleš Vítek Tomák a provedou vás filmovými novinkami. No a ve 20 hodin Boys s Krištofem Šimkem a jeho hostem Čestmírem Strakatým. To je večerní vysílání Rádia Wave. Je 17 hodin a 51 minut, takže mě nezbývá, než se rozloučit, ale ne na dlouho, protože se uslyšíme už zítra v odpoledním On Airu. Tak se mějte krásně, užívejte zbytek neděle, tedy nedělní večer a slyšíme se zítra. Čus!
1: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Pohodlně se skvělým jídelákem na vybraných trasách. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
2: Špína. Špína. Hodina v očistném proudu špinavé muziky s kapelami, promotéry, labely a fanoušky.
3: Zvonění v uších od hardcore přes noise až po DIY elektroniku.
4: Špína. Špína.
5: Pořad, který se vám zarije za nehty.
4: Špína.
5: Každý čtvrtek od 8 večer na Rádiu Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.

0: Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny. Hergot. Hergot. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot.
1: Víra a spiritualita ze všech stran.
0: Hergot na Rádio Wave.
2: Ano, je to tady, začíná Hergot, pořád o všem možném i nemožném, ve kterém se ale v tom všem snažíme najít projevy duchovního usilování, tedy spirituality. Dnes vás zdravíme v moderátorském složení
3: Petr Wagner,
4: Dominik Čejka
2: a Fatima Rahimi.
3: Naším dnešním hostem bude František Tichý, pedagog, zakladatel Gymnázia Přírodní škola a také autor knih, kterými se snaží oslovit zejména mladé lidi. Nejznámějším je patrně jeho román Transport za věčnost, za který obdržel ocenění Magnesia Litera v kategorii knih pro děti a mládež v roce 2018. A já se musím přiznat, že Františka Tichýho znám už leta, protože jsem chaberák a Přírodní škola začínala právě v Dolních Chabrech.
2: Co to je Chabry?
3: Dolní Chabry, čtvrť známa, neznáte?
4: Kde?
3: No kde, na severu Prahy prostě, Praha 8. Takové krásné místo, co je trošku ještě furt vesnice a zároveň je to furt v Praze.
4: No ale my musíme říct, proč jsme si Františka Tichého
3: Dobře, tak to řekni.
4: Pozvali. My se dnes totiž zaměříme především na jeho knihu Meditace je i legrace, která vyšla před pár měsíci už v druhém vydání ve vydavatelství Dharmagaya. Ve svém podtitulu slibuje návod, cituji, jak v bláznivé době najít nadhled, radost a klid.
3: To by mě taky zajímalo, no.
4: No tak třeba se to dozvíme během rozhovoru. Přitom představuje téma bez náboženského kontextu s důrazem na odborné porozumění a osobní zkušenost. To je zase citace z obalu knihy.
3: Pro samotného Františka jsou ale různé duchovní tradice zjevně dost důležitým inspiračním zdrojem. Jak to jde všechno dohromady a o čem knížka vlastně je, se dovíte už za chvilku, ale teď si musíme pustit písničku, kterou František řekl, že chce, abychom zahráli, ačkoliv my do tohoto šuplíku velice málo saháme, tak chápem, že nějakou logiku to má. Poprvé, přátelé, v Hergotu, poprvé za skoro 15 let zahraje Tomáš Klus.
2: A možná jednoho dne.
4: Proč?
3: No, je
2: pozor,
3: tam,
2: pozor.
3: No, možná jednoho dne
2: možná
3: i přijde.
2: Možná jednoho dne i přijde.
3: Já v to pevně věřím, konec konců, ale to už moc slibujeme dopředu.
4: Předbíháme tvá konceptuální mysl se chytá, snaží chytnout budoucnost, která ještě nenastala.
3: No, je to samozřejmě špatně. Já chci zůstat v přítomnosti.
2: Ano,
3: přítomnost. Tak teď tady a teď tady zazní tóny písně Napojen. A pak už přijde náš host.
0: Hergot.
1: Hergot. Hergot.
0: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Hergot na Rádiu Wave.

hleděl na letící ptáky. Jak krásné bylo být na světě, svědomím, že umíš to taky.

0: V rámci Hergotu na rádiu Wave právě dohrál Tomáš Klus písnička Napojen a už je tady s námi náš dnešní host František Tichý, pedagog a spisovatel. Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Vaše knížka Meditace je i legrace, která se obrací hlavně na mladé čtenářstvo, vyšla nedávno už po druhé. Znamená to, že se vám daří cíl naplnit?
1: Myslíte tu legraci nebo tu meditaci?
0: V oboje dohromady právě.
3: A oslovit ty mladé čtenářky.
1: Zatím asi jo, protože my jsme udělali 1000 výtisků, což v tom trhu není tak málo a před prázdninama jsme zjistili, že už nejsou. A já jsem tam rychle docpal ty věci, co jsem říkal, tohle bych napsal jinak, tohle bych doplnil. A naštěstí pan Kolíbal z nakladatelství byl hrozně vstřícný a během prostě několika týdnů jsme udělali druhé rozšířené vydání, takže určitě to lidi oslovuje, a nejen mladé, mám reflexe i z generace prostě mý maminky přes 80.
0: Já se to hned chytnu, protože takový ten moment, že je odevzdáno a hned vás k tomu napadne něco, co by tam mohlo ještě být jinak. Co to bylo vlastně? Co jste nechtěl nechat jen tak? Protože by se řeklo, no tak vydáme dotisk a ještě chvilku to vydrží, aktualitu to nestratil, tak co bylo to, co jste jako opravdu chtěl ještě posunout?
1: Byl tam hlavně ten postup té hlubší meditace, Vipassana, a vůbec toho vnitřního pozorování, protože vlastně během toho roku se ty naši mladí, pro který jsem to psal, už jako posunul. Říkal, kam jako dál přes to pozorování pocitů, pozorování nějakých myšlenek. A i já jsem nějakým způsobem, protože snažím se na sobě taky makat v tomhle smyslu, tak jsem říkal, hele, tohle to je vlastně důležitý, a to před tím rokem nebo rokem a půl, kdy ta knížka vzniká, nějakou dobu jsem nevěděl. Takže to se podařilo, pak nějaké knížky do literatury přišly a pak tam byl vlastně zásadní text, který se týká vztahu k mobilům, vztahu k tomu, jak vlastně ten dnešní způsob života nás trošku rozhazuje, tak to nějak spojit s tou cestou.
2: A máte nějaký přehled, kdo to kupuje? Jestli to kupuje dospělý člověk mladému, nebo mladý člověk si to kupuje sám pro sebe? A ptám se schválně, protože dneska se nějak jako předpokládá, že mladí lidi tolik nečtou, tak mě by to překvapilo, kdyby sami mladí lidi si koupili pro sebe knihu o meditace, která je legrace.
1: No, já to nevím. Vím, že ty knížky si třeba objednávají a čtou i lidi napříč různýma náboženstvími, o tom můžeme mluvit, protože já vím prostě minimálně ve dvou jako výrazných farních nebo katolických společnosti, kteří tu knížku mají, a naopak zase lidi samozřejmě, kteří nejsou zatížený nebo nejsou fixovaní v žádný té tradici. Myslím si, že dost často to bývá, že dospělí koupí dítěti, pak se do toho začte. A samozřejmě s tím čtením to je pravda, proto taky ta knížka je psaná takovým, řekl bych, asi hodně moderním způsobem, formou rozhovorů, krátkých cvičení, obrázků, že se tak jako dá listovat a že by měla tu pozornost udržet. Takže myslím si, že to i celkem snad funguje, no, tak uvidíme.
3: A proč jste vlastně tuto knihu napsal? Co byla vaše motivace?
1: Já se nějaký meditační praxi věnuju strašně dlouho, vlastně přes skoro 30 let, ale měl jsem tu ten nápad to přiblížit tím mladým, protože jsem učitel a viděl jsem, že oni řeší psychické problémy, řeší se problém závislosti na elektronických médiích, jiných věcech, a říkám, tak dobře, tak jedna věc je kritizovat, druhá věc jim něco nabídnout. A já jsem z vlastní zkušenosti věděl, že tohle je cesta, práce s myslí, s emocema, a že to chci pro ně udělat. A protože ono během toho našeho setkávání vznikaly různé otázky, problémy, a já vždycky mám takovou ideu, jakože napíšu krátkých pár stránek, nějaký postřehy, a pak je z toho kniha, což se mi stalo jako po druhé nebo po třetí v různých oborech, tak ta knížka vznikla. A má to ten význam, že když někdo přijde do té skupiny k nám, tak nemusím mu všechno vysvětlit od začátku, on si to přečte, a myslím si, že jsou tam důležité i ty vstupní rozhovory o tom, co vlastně meditace je, co to dělá s mozkem, protože to může být takový seznámení jako pro kohokoliv. A myslím si, že tohle se jako podařilo, a jsem překvapený, že spoustu lidí i odjinut vlastně to nějakým způsobem oslovuje.
2: A máte nějakou zpětnou vazbu od svých vlastních studentů a studentek, že byste praktikoval věci, které píšete v knize s nimi, a oni by na to nějak reagovali?
1: Ano, no, vlastně v té fázi část těch rozhovorů tam jsou přímo jejich otázky, a právě věci, které se vyplnily za ten poslední rok, se dostaly do toho druhého vydání, ale mám právě postřeh, že právě ty postupy, ty složitější, ty hlubší meditace, to je oslovuje. Takže celkem jo, na druhou stranu jsou studenti a studentky, kteří prostě nečtou ani moje knížky, protože doma není nikdo prorokem. A o to víc mě jako těší, že různý lidi vlastně mi říkají, jo, to je fajn, tady jsem si něco uvědomil. A zároveň, a to si myslím, že se podařilo, tak mám takovou vlastně osobní vzpomínku, vždycky nejtěžší je psát pro rodiče a zároveň jsou vám fanděj, ale zároveň jsou kritický, že jo. A já jsem tu knížku, když jsem dokončoval, tak to bylo vlastně v době, kdy můj tatínek odcházel prostě na Alzheimera. A máma to dostala do ruky ve chvíli, už táta teda byl na druhém břehu, bych tak řekl. A říkala, mě to vlastně strašně pomohlo, protože jsem si uvědomila tu přítomnost, ty věci, které jsou, a vlastně i ta zkušenost jenom toho čtení. Já vždycky mám nějakou špatnou, ale tak si tu knížku vemu, čtu a mě to tak jako naladí. A i ta knížka se snaží být takhle koncipovaná, že tam jsou otázky, kdy znovu a znovu toho člověka vracím do té přítomnosti, protože to je podstatou meditace. Možná bychom si teďka každý z nás mohli uvědomit, jestli jsme v přítomnosti vědomě, nebo nám myšlenky někam utíkají.
2: No a jak zjistíme, jestli jsme v přítomnosti?
3: Kolik času je potřeba?
1: Třeba vteřina. Jsme teďka tady a teď vědomě.
2: Ano, ale já si to právě neumím představit. Jak si to mám představit, jestli jsem tady a teď? Protože já jsem teď přemýšlela nad svou otázkou. Znamená to, že jsem přítomna?
1: Pokud jste si vědoma toho, že přemýšlíte nad svou otázkou, tak jste přítomna. Pokud
2: vás ta otázka často, úplně
1: a pokud vás ta otázka úplně vtáhne a vy ztratíte kontakt s tou, co tady se děje, tak pak už je člověk takzvaně ztracen. Ale pokud jsme si vědomi toho, že jsme nervózní, pokud jsme si vědomi, že jsme nervózní, je to v pořádku. Ve chvíli nás ta nervozita přemůže, nestává se objektem, už je to prostě nějaký náš vnitřní svět, tak už je to problém. Ale pokud jsme si ty věci vědomi, tak může probíhat cokoliv. Ale my jsme tak jako lehonce nad tím. A to je vlastně jeden ze způsobů, jak můžeme meditovat.
2: Když potřebuju přemýšlet nad nějakým věcem, tak často zapomínám právě na čas a prostor kolem sebe. Právě protože se zaměřím na nějakou problematiku, na nějaký téma, který teď a tady v hlavě mám. Ale nejsem přítomná v tom slova smyslu, jako jak jste říkal vy. Takže v tuhle chvíli jsem ztracená, i když hledám řešení na nějaký problém.
1: To je dobrá otázka. Pokud nejsme už hodně daleko, což myslím, že nikdo z nás není, takže prostě nám ty věci plynou a my to pozorujeme jako film i ten řešení problému, tak bych řekl, že se v té tradici moderní rozlišujou takzvaná pracující mysl a myslící mysl. Pracující mysl řeším problém. Já skutečně se ponořím do toho problému, zaměřím to, vyřeším problém a to je v pořádku. Samozřejmě je to určitá forma, my jsme mohli meditace toho typu zaměření, protože mi tu mysl nějak sklidní. Problém je ale v tehdy, když jako nemám na nic mysl, mám odpočívat nebo něco a na pozadí mi tam pořád ta mluva a ty komentáře a hodnocení, které mě vytrhují v tom, abych prožíval naplno. Takže naplno plánovat je v pořádku, ale když jim, tak bych měl jíst, když plánuju plánovat, když si čtu, tak číst a ne k tomu, absolvovat ty nekonečné komentáře a zneklidňování, který ta naše konceptuální mysl umí.
3: Mluvíte o tradici. O jaké konkrétní tradici mluvíte? Jaká je ta meditace ve vašem pojetí? Nebo z jaké duchovní náboženské tradice pochází?
1: Já bych řekl, že v té podobě, jak to jsem teďka popsal, to má nejblíž teravádě, to má tomu východnímu buddhismu. Ale v současné době je celá řada autorů, vlastně, který se na západě, takový nejznámější asi Eckhart Tolle, který vlastně má tu knihu Moc přítomného okamžiku, ale jich celá řada, který nejsou v žádné náboženské tradici zakotveni, byť používají některé ty pojmy, ale obecně mluví o tomhle tom. Řada i těch třeba autorů buddhistických, ale i řada křesťanských autorů dneska už jdou k tomu jádru, čili co je potřeba, jak ten život prožívat. Já třeba sám jsem vyšel z křesťanské tradice a jsou mi blízko křesťanští mystici, ale oni samozřejmě mluví jazykem, který je pro dnešního člověka velice těžko srozumitelný a dokonce bych řekl pro dnešního křesťana často nesrozumitelný, protože tam jsou často takové nějaké pojmy, které my používáme, ale když se ptáte na podstatu, tak to někdy to uniká. Ale právě pro tu metodičnost mě oslovují třeba moderní učitelé tibetského buddhismu, teravády, ale i třeba právě takovýhle osobnosti, kteří třeba tu zkušenost duchovní zažili sami spontánně a pak zjistili, hele, ono to je tady, tohlesto. Takže z toho hlediska nejblíž je to v tom východním buddhismu, ale vlastně, když se podíváte, a to bych chtěl zdůraznit, když se podíváte třeba na metody krizové intervence, práce dnešních psychologů, tak ono to má velice, velice blízko, aspoň v té první fázi. A
2: mě napadl hned gestalt, mimochodem, který je hodně zaměřený na přítomnost. Mm-hmm. Gestalt je ten z psychoterapeutických směrů.
1: No. Je to tak a naše školní psycholožka, která zároveň je v naší meditační skupině, říká, to já vždycky na nějakou školení a ono to bledě modrý pořád to samé, co je taky jako vymýšlet. Protože ten mozek prostě nějak funguje a lidi přišli v různých místech, různých tradicích prostě na nějaký postup. A když funguje, no tak je to dobře, tak jedno odkud pochází.
0: Takže když se o tom takhle bavíme, řekl byste, že jde meditaci vysvětlovat a vlastně i praktikovat bez těch náboženských kontextů, anebo přeci jenom je to lepší?
1: To je jako vlastně otázka, kterou asi nejsem úplně jednoznačně schopen odpovědět, ale zkusím to trošku se k tomu vyjádřit. Myslím si, že člověk, který je v nějaké náboženské tradici, má velkou výhodu tím, že zaprvé přirozeně se učí nějakému tichu. Všechny tradice vedou k tomu tichu, vedou k nějakému určitému rozumnému nebo nerozumnému odříkání a vedou k tomu, že člověk jako překračuje tu svoji sebestřednost. A to je hrozně důležité pro nějakou další cestu. Myslím si, že další důraz, který náboženství automaticky kladou, a to vlastně všechny, nevím o nějakým, kdyby to nedělal, je vlastně láska k druhému člověku, případně láska k nějakému principu, který nazývají Bohem. A to je takový určitý předpoklad. Ty lidi se změkčejí, nejsou to prostě takový ty tvrdý, přes mrtvoly jdoucí takzvané osobnosti nebo prostě zabedněnci často. A tohle, na druhou stranu, tam je určitá hranice, kdy v tom náboženství člověk se pohybuje v určitých pojmech a určitých metodách. A Stanislav Grof, což je vlastně významný psycholog, zakladatel transpersonální psychologie, říká, že trošku ta fungování v rámci těch tradičních náboženství může být jako očkování duchovní. Čili on dostane malou dávku toho duchovna, ale už má pocit, že to je ono. Křesťan chodí na mši, muslim se prostě modlí a drží ramadán, buddhista vlastně dost často taky může redukovat tu praxi na půdži a na nějaký prostě odříkávání manter a dostane ho to určité fáze, která je jako velmi klidná, ten člověk je jako takový jako změklý v tom pozitivním smyslu, otevření druhým a tak dále, ale je v těch konceptech určitých zaběhlých způsobech toho té dané tradice. A ten krok dál, to už dost často bývá problém. To je, protože tam si myslím potom, že je potřeba už buď to nějakých osobních zkušeností s někým, kdo třeba jako je dál, opravdu nějakým duchovním učitelem nebo nějakou literaturu, nebo třeba i to, že člověk dojde pro nějakou hlubokou krizí, která ho vede k tomu, hele, hledám něco víc. Takže to je výhoda. Na druhou stranu si myslím, že pro dnešního člověka minimálně ten začátek té cesty se dá naprosto bez toho náboženského kontextu a většina těch našich studentů, kteří tam do té skupiny chodí, jsou takový. Dokonce jsou lidi, kteří třeba byli v té náboženské tradici, nějakým v té pubertě se od toho odklonili, ale tohle oslovuje a přes to zažívání určitý hloubky vlastní bytosti to najednou jako jmenují, hele, oni to nebylo tak blbý, on tam něco jako v tom bylo. Jo, je to takový nějaký nový závit té spirály.
3: Vy jste řekl ten krok dál, mě zajímá, kam ten krok vede.
1: No za tu konceptuální mysl, že jo. Takže já bych řekl, za to, co je pojem, co je tato osobní zkušenost, vede k něčemu, co se nedá nazvat pojmem, co bude jistě zvědět prázdnota nebo atman, nějakou hlubší skutečnost, která jako je v nás, která je naším základem. A to je něco, co se nedá slovama vyjádřit. A hlavně vede překonávání toho vlastního, říkáme to ego, je takový prostě, on se to rádi říká, to ego hlavně, nebo, jo. Ale my jsme řekli, ty konceptuální osobnosti spojený se vzpomínkama, s názorama, s postojema, něco, co se nám vytvářelo, co my pokládáme za sebe, nějaký soubor nějakých prostě nervových propojení, ale který nejsou to nejhlubší podstat.

0: my ale máme rádi ten svůj klid, tu svoji jistotu. A proto nechceme víc z toho rámečku prostě toho, že chodíme prostě do toho kostela nebo prostě chodíme na ty meditační jako srazy a tak jako si čteme ty knížky a je nám v tom vlastně dobře a nechceme jako jít za to, protože nevidíme důvod. Jo? A nebezpečí je to a možná bych tady připomněl, jsme v rozhlase, že jak působil Karel Čapek. Karel Čapek napsal skvělou knihu Továrna na absolutno. Ona literárně tak dobrá není, protože to bylo psal na pokračování do Lidových novin, ale podstata je, že lidi uvolní z hmoty Boha a teďka se začnou ale mlátit, přestože Bůh je jeden, že každý si ho prostě zpracuje tím svým rozumkem, až nastane prostě obrovská světová válka. A Čapek si z toho dělal legraci, on byl teda velmi duchovní člověk, Čapek, to psycho, on to tam má jako pod Prahou, je to tam hodně. A to, tak i my máme. Zažijeme něco hlubokého, co nás přesahuje, okamžitě to chceme pojmenovat, vyfotit, zapsat, napsat o tom 10 knih, jo, případně o tom učit svět. A to je ten moment toho, že nám to vyhovuje. Ale ten krok dál, to je právě krok do určitého neznáma, do určitý prázdnoty a toho se všichni bojíme.
1: Musím se přiznat, že pro mě je strašně abstraktní, tak si říkám, jestli bychom si nemohli dopomoct tím, že nám povyprávíte svou cestu, model, který jste vy využil k tomu, abyste se dostal nad, teď nevím, jestli to je správný, transcendentální já, co používá třeba filozofie. Vidím vás říkat, že ne?
0: No, já neříkám, že jsem se dostal, jo. To je takový, to jako když člověk občas nakoukne za ty mraky. Jo.
1: Tak možná jste na cestě.
0: No, to jsme všichni.
1: A je to cíl třeba váš.
0: No. Myslíme si, že to je cíl, pak zjistíme, že ten cíl je tady a teď, jo, ale v tom plném prožití. Ale já bych, možná je to hodně osobní otázka, ale můžu říct, že pro mě to mělo různé fáze. Doma se mluvilo o duchovních věcech od malička, byť se říkalo, protože to bylo ještě 80. leta, to neříkej ve škole, aby něco jako tohle. 90. let jsme se seznámil s křesťanstvím v takovém tom jako živý podobě, takový ty různý akce pro mládež a tak dále. Zároveň jsem se dostal k přednáškám Marty Foučkový, která dělala regresní terapii. Dostal jsem se prostě k Eduardu a Míle Tomášovým. Prostě všechny tenhle boom těch 90. let mě oslovoval. A protože jsem vlastně přírodověc, což by se teďka nemuselo zdát, tak prostě já jsem poměrně kritický mysl, takže říkám si, jestliže tyhle něco říkají, no tak na tom něco bude. A pak jsem měl poměrně hluboký zážitek, který tam vlastně popisuju, ne pod svým jménem, v té poslední části té knihy. A když člověk jako řekne, hele, tak fakt, já nejsem jenom tohle tělo a tenhle mysl, tady prostě najednou se něco vynoří z té hloubky a je to velký dar a jsi s tím nějak podobný. Buď to ten život se budeš dál plácat, anebo a za mě potom s tom následovala to, čemu se říká temná noc, což trvalo teda prostě několik let opravdu, jako nejenom se to všechno zastře a člověk má vlastně úzkost a prázdnotu a nefunguje to a pak jako zjistí, že ta hluboká podstata je právě v tom stišení, že my, a to vlastně souvisí s tou meditací, my pořád jako něco děláme, ale to skutečné zažití je ve chvíli, ta mysl se stiší. A to může být tiší, takže prostě koukáme na západ slunce a najednou cítíme takový jemňonký ticho, který tam je, že vylezeme na nějakou horu a teďka se díváme, nebo prostě jsme se svým dítětem a vnímáme prostě tu krásu a tu čistotu, která tam z toho září. A ono nám to uteče, protože my furt něco děláme. A to porozumění, a to právě v té temné noci přichází, porozumění toho, že když nic neděláme, ale jsme tady a teď, tak prostě to může přijít. Ale nemůžeme to nikdy dosáhnout vlastním úsilím, protože úsilí dělá ta mysl. A to jsem řekl zase hodně obecně, ale jde o to, že člověk znovu a znovu si uvědomuje, co se v něm děje, znovu a znovu se učí překonávat ty svoje závislosti, ty touhy, to pocit vlastní důležitosti a překonávat ale jak, že jo, protože zase překonávám a zase pak jsem hrdý, že jsem překonal a že jsem si něco odřekl. Takže na začátku fakt ta cesta je taková, že jsem se třeba i postil dvakrát stejně, opravdu celý den, že sprchoval jsem se studenou vodou, prostě 50-kilometrový pochody, prostě, aby člověk nějakým způsobem tu mysl zkrotil, aby nějakým způsobem se na tom zapracoval a pak zjistíte, že to je v té disciplině vnitřní a v té poslední fázi prostě jenom jako si uvědomit, jo, všechno je dobře, to, co je, já ty věci mám nechat plynout a mám rozvíjet v sobě to soucítění, tu lásku, což je úplně všechny tradice, o tom tam se budete bavit, a zároveň víc a víc se probouzet, zvědomovat. Ono ne náhodou se říká to osvícení, vlastně špatný překlad, to je to jako probuzení, ne náhodou se ten další den přirovnává tomu novému životu a vlastně spoustu věcí, to, že máme být, že já jsem v evangeliu, těchto z těch vyjádření já jsem je spoustu, jako Ježíš o sobě říká, a procitnutí je na spoustě místech všech písem. A to vlastně pak zjistíte, že to je strašně jednoduchý. A právě protože je to taky jednoduchý, tak je to těžký, protože my jsme k výkonové společnosti a furt někam chceme jít. A já taky. No, takže já, člověk už tuší, že takhle, a vím, že jsem to třeba párkrát zažil a že ty děti, třeba ty vůbertáci, to nemyslím pejorativně vůbec, to právě zažijou díky tomu, že to ještě nemají tak nasměrovaný do toho budoucna. Nemají to očekávání, říkám, nic nečekejte. Prostě si teďka sedněte, uvědomte si, co se ve vás děje, a po nějaký době si uvědomte, kdo to všechno vnímá. A to je všechno.
2: Hergot. Hergot. Hergot. Hergot na Radio Wave.

0: To byla krásná instrumentální skladba Time to Meditate od The Westway Studio Orchestra. Stále posloucháte pořad Hergot, dnes s pedagogem Františkem Tichým o jeho knize Meditace je i legrace. V knize se často opakuje myšlenka, že naše představy o světě nebo o sobě samých jsou koncepty nebo mapy a neodráží skutečnost samu o sobě. Jsou ty koncepty, ty mapy k něčemu dobré, nebo je záhodno je neustále překračovat a nabourávat a nějakým způsobem relativizovat?
1: No určitě, když jste tady měli debatu o konceptech, tak my se o tom bavíme často. Dokonce máme na to takový ten vrcholný výrok, že koncept je taky jenom koncept. Jako. Ale...
2: Musím se přiznat, že i my jsme se před rozhovorem hodně o těch konceptech bavili. Nás to bavilo taky.
1: Je to trošku vemu ze široka. Jo. Mluvili jsme o náboženství, pojďme se teďka podívat na tu vědu, jo, a ono se k tomu dostaneme, tomu konceptu.
3: Dobře.
1: Protože lidský mozek se vyvinul strašně rychle. Prostě to je záležitost ve srovnání s tou evolucí těch desítek a stovek milionů let, plazy, savci a tak dále. To je otázka fakt jako maximálně milionů, ale spíš jako stovek tisíc let. To znamená, že ten mozek není nějaký, jak si představujeme, nějaký integrovaný útvar, který tak nějak jako, jestli, to je spoustu částí, které se vlastně spolu dost často perou. Starší, mladší, to by byla přednášku tím, že já učím biologii, tak mě to samozřejmě baví a vysvětluji to dětem, je ve škole, dětem, studentům, třeba 19. A ukazuje se, že tenhle řekně nevyrovnaný hardware toho mozku, a tenhle tu myšlenku si půjču od Zdeňka Neubauera, kdyby to někdo znal od něj, se dá skorigovat správným softwarem, správným fungováním toho mozku. A to je právě to, co objevili nezávisle různý tradice a co nazýváme meditací nebo modlitbou, něco podobným. Protože on najednou, když tyhle ty činnosti děláme, tak začíná ten mozek fungovat jinak. Propujou se určitý části, stoupá mozková aktivita, dochází vlastně k určitým pročišťování, který malinko se daří v tom spánku, ale v těchto těch aktivitách ano. A teďka o co vlastně jde? Kde je to jedno z takových těch úskalí toho mozku? My víme, že když zažíváme nové věci, tak si ten mozek vytváří ty koncepty. Jak si to můžeme představit pro posluchače? Já skutečně vím, tady mám třeba sklenici s vodou a ten vjem té sklenice, která nějak vypadá, ta voda nějak chutná, se vytvoří obraz v tom mozku, který vytvoří skupinu buněk, který komunikují, nervových buněk. A ve chvíli, kdy já prostě slyším slovo třeba sklenice, okamžitě se mi vybaví ten obraz, okamžitě se mi vybaví pocit, tak je to, když se napiju a tak dále. Vzniká taková jako síť, která je velice složitá. To znamená, že já ty skutečnosti nahradím určitým modelem. A to samý třeba Prahu, že my máme v sobě model Prahy, takže celkem snadno, já když jsem měl sem, tak jsem si prostě takhle v té hlavě to promítnul, protože nepoužívám navigaci, nepoužívám ani chytrý mobil. A už jsem to tam věděl, protože tam mám tu malou Prahu, takhle máme spoustu věcí, minulosti, budoucnosti a tak dále. Ale to je jako skvělý, protože já nemusím přicházet znovu a znovu na ty věci. Nemusím pracovat, co je 1+1, nebo jak se dostanu prostě z David na Václavák, to je zrovna tohle to velmi jednoduchý, nebo řešit nějaký jiný věci. Já dokonce můžu díky tomu modelu, a to jako, že tam máme takový jako ty koncepty, které nahrazují, tohle to je prostě máma, tohle to je můj dům, tohle to je prostě, já nevím, strom a tak dále. A teďka nastane nějaká situace, že ho vypnou proud a mě tam okamžitě vytváří se nějaký model. Co by se mohlo stát, co bych dělal? Vymýšlím nějaký kombinace, jak zareaguju. Říká takovou hezkou definici Jiří Horáček, říká náš přední neurolog. Myšlení je chování na nečisto. To, co bych se normálně musel natlout z hlavu, tak mi to myšlení jako pomůže. To je skvělý. Jo, díky tomu my vymyslíme spoustu věcí. Já si pak ověřím, že to fakt jako funguje. Takže na tohle to je dobrý, jinak by to bylo hrozně náročný a vlastně by to bylo nebezpečný, protože my si můžeme určitým věcem předejít. Tohle je jako fajn. Ale problém je ten, jestliže my tu mapu začneme pokládat za ten skutečný svět. Je to zjednodušený model, ta sklenice má spoustu aspektů a já teďka vidím jenom některý, protože mě zajímá, že se z ní napiju, ale neřeším nějakou strukturu, tady molekul a tak dále, jo, nebo té vody, nebo co tam je za minerály. Můžu, protože já jsem chemik, mě to zajímá, ale někoho to bude úplně jedno. A já řeknu velice zajímavý příklad, který právě mám taky od Jiřího Ráčka. Nedávno se dělal výzkum nějakých pralesních indiánů v Amazonii a oni zjistili, že oni nerozlišují modrou a zelenou barvu. Protože oni, voda tam není modrá mimochodem, protože jsou v těch pralesech pod těma stromama, takže to všechno zelený, modrý nebo nikdy neviděli. protože jsou prostě nad těma několika patrama toho tropického pralesa. A oni nejsou schopni, že jim dáte prostě modrou zelenou barvu, jako pojmenout úplně stejně. Ale je zajímavý, když se pak naučí nějaký jiný jazyk, španělský nebo francouzský, že pak tu barvu začnou rozlišovat. To znamená, že já vlastně tím, že si vytvořím určitý obraz, zaměřím se na to, tak už tam mám ten koncept a ten mi prostě říká, na co si můžeš zaměřit. Čili otázka, co je dřív, je ta skutečnost, nebo to moje očekávání a to, co tam vidím. A to je hrozně vachrlatý a může se stát, že pak spadnu do nějakého prožívání, které je tam, co bych chtěl, nebo co bych nechtěl, a to už může být opravdu až nebezpečné.
0: No a není ta cesta, ta správná cesta, nahrazovat tu mapu podrobnější mapou, než se pokoušet zbavit té mapy úplně?
1: No, my se té mapy jako nezbavujeme tou meditací, ale podrobnější mapu my jako děláme, ale ono to ve skutečnosti jde spíš jako v obráceně. Je to tak, že když jsme mladí, tak si jako děti do nějakých třeba 16-17 let, tak si vytváříme, nebo spíš do puberty, vytváříme si strašně moc variant. To dítě taky úplně houba, ono nasává ty nové věci a tak dále. Proto je tak strašně důležitý, aby to dítě jakoby si vyzkoušelo všechno všema smyslama, zažívalo a tak dále, nesploštit ten svět. A potom už se vytvoří nějaký základní rámec takového toho našeho světa, kterého součástí jsme my. Já jsem taková. Tohle je důležitý, tohle mi stojí za to bojovat, tohle mi úplně zase fuk. A já už vlastně takzvaně vytvářím ten dospělý náhled. Jo, tak to už znám. To je ten. A mám tendenci, když jsem starší, jakoby spíš ne zesložitovat, ale zjednodušovat, generalizovat. Prostě je to takhle, tyhle lidi jsou špatný, tyhle jsou dobrý. A bohužel z toho výzkumu vyplývá, že čím je člověk starší, tím se ty mapy jako zaokrouhlují, protože ty nové situace jsou pořád přicházejí, ale ten mozek, i když je tvárnej, tak není schopen ty všechny věci tam jako, takže se spíš jako rozmazávají, až se potom jako zjednoduší. Takže ty starší lidi už mají takový pocit, ha, už to je něco, co bývalo. A ta tráva byla zelenější, že jo, a ty mladí, ty byli prostě hodnější a slušnější a tak dále. A je tam nebezpečí, že když přijde nějaká nová situace a typicky dvě nové situace, kterými jsme zažili všichni. A to byla uprchlická krize před nějakýma těma 10 lety, kdy jako všichni najednou měli pocit, že končí svět. Jo? A zase vznikly obrovský boje v rodinách, tedy druhá covid, kdy prostě najednou nikdo nevěděl, najednou ty koncepty, ty zkušenosti, kterými jsme měli i v té kolektivní paměti, prostě najednou nefungovaly. A my jsme z toho vlastně byli úplně v háji. Vlastně nás reálně, žádná z těch situací, většina z nás jako fyzicky neohrozila. Ale to, co se dělo ve společnosti, bylo jako děsný často, jo, a jako v nás. A to byl právě důsledek toho, že my jsme měli nějaký obraz toho světa, najednou to bylo jinak. A tohle z toho ty koncepty v určitý chvíli neumějí. Čili cesta je to, co jste říkal, vlastně ano, pojďme je obnovovat, ale k tomu je potřeba vložit proces, a to je právě ta meditace. Kdy ten koncept, jako on se jako pročistí. Jako nežiju jenom tom konceptu, já se občas dostanu jako za něj tím způsobem, když jsme teďka vědomě přítomnosti, můžeme si uvědomit, jsme teďka vědomě přítomnosti, já myslím, že jo, že celkem, když nám něco v té hlavě běží, jsme si toho vědomi, že jo, jsme si vědomi i toho, jak třeba stojíme nebo sedíme, to nám to může pomoct, zakotvit, jo, uvědomění těla, dechu, hodně pomáhá prožívat se tady a teď. A v tuhle chvíli, tenhle moment už vede k tomu, že najednou si konceptu já vystoupím. Podívám se na tuhle sklenici, ne jako na sklenici, ale nejenom na tvar. Mrknu se na to a ono mi naskočí ta sklenice, nějaký pocit. A když se dokážu na to dívat pár vteřin, na to jenom nějaký tvar, já říkám, představte, že jste mimozemšťan, nikdy jste neviděli sklenici a vidíte tohle. To je nějaká úplně nová věc. Jo? V tu chvíli tam nastupuje to bdělý uvědomování, což je ta čelní část toho mozku, ty prefrontální kortexy, které jsou samozřejmě napojený na ty koncepty, ale není to jako jenom ono. A v tu chvíli jakoby vystoupím a dám čas těm konceptům, aby se jako pročistili. Je to něco takového fakt, jako když dám nějaké pročištění počítače nebo něco podobného. A to je metoda, která je, dělají se výzkumy, že stačí třeba fakt 10 minut pozorovat dech jenom. A už po 3-4 měsících je markantní výsledek u těch výzkumů. Jo? A to za prvé, klesá míra těch stresovosti. Naše děcka třeba říkají, že jsou mnohem, mají lepší krátkou paměť. To je prostě první věc, co oni říkají, já si najednou, jako, nebo střední dobu, já si najednou líp pamatuju. líp se soustředí ve škole a mám takový ten pocit, a to je hrozně důležitý, tý určitý vnitřní spokojenosti. Jo? Nechci mluvit o štěstí, to jako je vlastně něco takového hlubšího, ale tý obyčejný spokojenosti, protože co dělá ta konceptuální mise? No ona nám pořád servíruje ty negativní scénáře. Ona je tak vymyšlená. No proč se není zlobit? Ona prostě je postavena, aby nám našla a přednostla nebezpečí, které nám hrozily někde v pralese, že nás tady vyskočí tohle sto. No tak teďka nám ty strachy tam prostě servírují všechny ty média a politici a snaží se nás vytvořit prostě neklid, protože pak sami se rozhodujeme živelně a to je potřeba. To prostě není to svobodné rozhodování. Ale ve chvíli, kdy jako dneskám ten odstup, ano, jsem si vědom, přesně jak jste se ptala, jsem si vědom, tady ty myšlenky probíhají. Já jsem si vědom toho, že mám strach, nebo že jsem se úplně ztratil, nebo že bych něco chtěl, třeba si koupit tady něco ještě víc, nějakého dobrýho třeba, jo. Ale ve chvíli, kdy jsem si toho vědom, tak zaprvé získám určitý odstup a nenechám se pohodit a tím pádem se ten mozek jakoby pročišťuje. A to vytváří, třeba to zvyšuje kreativitu. Toto již vytváří ten moment, že najednou se právě ty nový spoje vytváří. A takovým jasným znakem toho, že ty lidi jsou radostnější. Ta radost je znakem právě toho nekonceptuálního prožívání. Dokonce jako vtip. Co je vtip? Když se smějeme nějakému vtipu, tak tam je nějaká logika, a pak se stane něco v tom vtipu, co je jako jinak. A nás to takzvaně vyhodí z konceptu, se říká i lidově. A my se zasmějeme, protože najednou my jsme jako venku z toho, co jsme očekávali, horory jsou tam taky postavený nějakým způsobem. A nám je jako dobře, protože najednou zažijeme tu čistou mysl, nebo to čistý uvědomování nad těma obrázkama, chvilinku zasmějeme se a jdeme samozřejmě dál. A jdeme na ten reálný život, tak samozřejmě zase používáme ten nástroj, který máme. Ale měl by to být nástroj. A měl by my jsme používat tu mysl a ne mysl by měla používat nás.
2: Já mám spoustu otázek, protože mě napadaly mezi tím spoustu otázek, protože jsem se snažila být přítomná a poslouchat vás. Ale zeptám se, mě vrtá pořád hlavou, jestli ten moment uvědomování znamená odstup, protože člověk si může hodně věci uvědomit. Zároveň odstup nenastane, protože já jsem si vědomá, že bych si neměla jít teď koupit, nevím, novou kabelku, protože nových kabelek mám ve skříni spousta. Ale stejně si koupím novou kabelku. Takže ten odstup získám, ale stejně to udělám.
1: Tohle je výborná otázka. To je hrozně jemný. To jsou prostě dostaneme fakt na dobrý niance, jo. Ale ta duchovní cesta, nebo prostě cesta se má dvě fáze. V té první fáze se říká, ano, ty hrubý věci samozřejmě jako rozumně zvládněte. Prostě určitý věci si musíme odepřít. Prostě když máme prostě chuť někomu dát pár facek, tak asi to neuděláme. Pokud to uděláme, tak už jako je tam asi nějaký problém, jo. U těchto běžných věcí, jako s těma kabelkama, nebo třeba knížkama, že jo?
2: Já to mám běžně s knihou ale tak říkala jsem kabelka.
1: Jo, ale tak
3: to je stereotypní, proč si neřekla?
1: Krásný.
4: Sama si se stereotypizovala.
1: Ale, takže já to mám taky s těma knihama. A tak tam jde o to, že ve chvíli, a to je vlastně strašně důležitý, ve chvíli já si uvědomím ten impuls, a i když to nastane, tak on, ta naléhavost a to zacyklení není tak intenzivní. Ono totiž často, říká se to u jídla, jo. Jestliže jim vědomě a budu sem si vědom, že chci si ještě přidat a mám jedno sousto, tak je tam určitá mezírka, kdy sice jako já si ho dám, ale v tu chvíli to není, že bych se úplně v tom jako ztratil a vlastně pak si mu, hele, jako, já se úplně cítím dobře. A tenhle ten moment, a příště si dám jako míň, a dneska jsem si třeba dal hodně, protože jsem jedl až ve 4, že jsem jel sem, říkám, musím se pořádně najíst, pak jdu ještě do divadla. A takže jsem si přesně říkal to, a tak teďka vědomě musím trénovat na ten rozhovor, že jo. Takže ano, samozřejmě jsou i situace třeba, a to já se přiznám, dělám ve škole, že jo, a děti jako dnešní dospívající vás jako vždycky dostanou i po 40 letech praxe, takže někdy se vytočím, někdy prostě zvednu hlas, jo, ale důležitý je, a ono někdy je to nutné, protože oni nereagují na podněty často ty děti, že prostě buďte sticha, buďte sticha. A důležitý je, že já se snažím, a tak se mi to daří 50 na 50, ne, abych to nefrajeřil, si být toho vědomu. Co se, anebo to, buď to je to hraný, tak to samozřejmě nejlepší, což je dost často, protože oni nějak nezareagují, anebo ten emoce tam nastane. Já jsem si toho vědom. A Jenomže prostě, a to je právě důsledek té duchovní praxe, že ty emoce rychle vyprchají, ty negativní. Jo? To znamená, že by se nenaštval, že teda, když se jmete Ježíše, tak ten taky vyhnal těma důdkama z toho chrámu, že jo? Tam všechny je tam zmlátil, že jo? No, asi on je nezmlátil zřejmě, to byl Ježíš, ale převracel tam ty stoly a nebo zaplakal, když ten Lazar zemřel. Takže jo, a takže já jsem jako naštvu, řeknu, třeba do čeho bouchnu, no jenomže během jako několika vteřin jako se zasňu, dám nějaký vtip a ty děti říkají, my se teda tykáme s dětmi, no takový jako, to je hrozný. Ty jako já nepoznám, jestli jsi naštvaný, nebo jestli jsi v klidu, protože ty hnedka začneš smát, jo, tak což se mě někdy pak ztratí výchovný efekt, aby teda se skutečně jako sklidnili. Ale říkám to proto, že tenhle samotný moment, když se to nezdá, že jsem si vědomý toho, i když to nastane, je důležitá duchovní instrukce, protože ono to časem jako zeslabí. Ono to není, nemá tu, že ta veškerá energie se nevlejvá jenom do toho cíle, že já chci prostě si koupit tu knížku nebo tohle, ale nějakým způsobem zároveň je tam určitá korekce a ono to dozrává, je to dlouhý proces, prostě není to, že to vytrhneme jako za 5 minut.
3: Některá cvičení doporučená v knize upomínají na známé imperativy, například miluj bližního svého jako sebe samého nebo milujte své nepřátele. Knihy, které nějakým způsobem propojují techniky inspirované například meditací všímavosti a západní psychologií, většinou, co vím, tak téma meditace nerozšiřují o ten etický rozměr. Pohybujeme se v těchto kapitolách stále na tom sekulárním území, které bylo vaším cílem, aby ta knížka byla dostupná co největšímu počtu čtenářů, čtenářek, a nebo už je to vykročení nějakým náboženským směrem?
1: Děkuji za tu otázku. Já mám vlastně takovou zajímavou zkušenost i zase s těma našima mladýma. Jo. Tam v podstatě se dá jít v těch duchovních tradicích dvěma základníma cestama. První se jde přes tu bdělost a tomu, co říkáme v Indii džňána, to znamená pozornost, sleduju myšlenky a tak dále. Jo? A druhá je přes tu lásku, milující laskavost, soucítění buddhismu, láska v těch monoteistických náboženstvích. Ale je zajímavý, a to jsem si jako uvědomil zase i díky té neurologii, že ono se to pak jako najednou propojí. Takže máme kluka, který vůbec jako nábožensky jako ne, nebo kluka taky jsou kon 20, už teďka už taky máme 3-4 roky tu skupinu, a on říká, už jenom tím, že praktikuju tu všímavost, vypasanu, tak prostě najednou já mám mnohem větší soucit s druhýma lidma. Já vnímám ty věci a jsou vlastně otevřenější vůči třeba těm náboženským symbolům. Jenom ty texty, oni je oslovují, oni to tam zatím vidějí. Takže pro mě to není jako vykročení tím náboženským směrem, proto taky jsem jako velice jako střízlivý v tom citování, byť teda bych mohla, bylo by to zajímavé třeba se věnovat nějaký té tradici, která je mi blízká, ale ono to automaticky nastává, protože ono se i evolučně ví, že naše evoluční úspěšnost je tom, že jsme si pomáhali. Ta představa tý nahý opice sobecký, co je prostě 19. století, 20. prostě, nebo i ty freudovský koncepty a tak dále, ukazuje se, že to tak není. Že naopak my jsme šťastní, když druzí netrpí a když jsou druzí šťastní. A to souvisí právě s činností těch nejmladších částí mozku, těch toho levého prefrontálního kortexu. A to se rozvíjí tou meditací. A v tom náboženství my to jako vidíme, ale to je to, co jsem říkal na začátku. Vlastně já vnímám, že tyhle instrukce, které v těch náboženstvích nacházíme, ty praktické instrukce, měj rád druhý lidi a měj rád i sebe, to je hrozně důležitý. To se dneska zapomíná, nebo se to obrací takovým tím, jako řeš se a prostě realizuj se hlavně, ale to není v tom, že prostě člověk bude myslet na sebe na úkor druhých. Tak to automaticky rozvíjí tyhle kvality, které ty náboženství říkají, to je důležité. To znamená, že je to vykročením způsobem, hele, a to jsem chtěl, podívejte se, tady to je napsané taky. A když si vám odmala říkali, že to je blbost, tak si na to udělejte názor, přečtěte si to. Ono to dává smysl z hlediska zkušenosti, dává to smysl z hlediska vědy. A myslím, že to je na té současné době jako úplně skvělý, že my můžeme najednou ty světy propojovat a můžeme být u toho. No.
4: Ve čtvrtém rozhovoru v té knížce řešíte trošku téma trablů a neúspěchů, nebo i úspěchů. Jaké jsou trable a úspěchy studentů, které vedete k meditaci?
1: No tak oni některé z nich jsou v té kapitole zmíněné, některé těch rozhovory, samozřejmě základní pocit je, že se po počátečním úspěchu, že jo, tak to říká v alchymistovi Coelho, u štěstí začátečníka, to je i prostě v meditaci, najednou prostě má člověk něco dělá, že jako to nejde, že se mu nechce, že překonání té obyčejné lenosti, To je jako první věc. A druhá, když už se k tomu donutí, tak vlastně najednou běží tam strašně moc myšlenek a tak dále. To jsou asi takový ty běžný začátečnický trable, které jsou, ale zároveň vlastně takový moment, který jako bude možná teďka působit trošku jako až metafyzicky, ta konceptuální mysl se trošičku chová jako, že se trošku jako brání. Jo. A my máme tu zkušenost, že prostě když člověk jako zažije něco, co jako je, a řekne, co je jako hlubší, tak pak najednou jako vlastně mu tam najednou přistane strašně moc úkolů, nebo prostě mu začne jedna z překážek duchovní cesty, se říká pochybnost. A je to blbost, a je to ztráta času. Ten ten pocit, jo. A takže dost často samozřejmě i ten tlak všech těch aktivit, který dneska máme a který se nám nabízí, jo, tak já si potom sednu a nebo já už jsem unavený a tak dále, jako hraje roli. Čili to jsou asi ty hlavní trable. A samozřejmě potom, když jdou hloub, tak je to třeba dostatek nebo nedostatek času, klidu, který třeba doma nenacházejí, jako by si sedli do té meditace a tak dále. Takže to jsou takovýhle standardní věci. No.
2: Ve chvíli, kdy nahráváme tady tenhle rozhovor, se řeší v parlamentu zákaz mobilu ve školách. Jak vy to máte ve škole s mobilama? Jak myslíte, že technologie může ovlivňovat třeba vaši cestu a cestu studentů k meditaci?
1: Mm-hmm. No, mobily nebo vůbec ten způsob, já říkám, je velice dobrá antimeditace. Čili je to opačným směrem. Kdybychom to řekli jednoduše, tak máme nějak nastavenou tu konceptuální mysl a základní zbraní, oni říkají, o pratě ega v Indii je touha a odpor. Já něco nechci, aby bylo tak, jak je. Protože není to přijetí toho, co je, a prožívání přítomnosti, ale je to projekce do minulosti nebo do budoucnosti. A to dělá ta mysl. A to je to, co nám vadí. A ty přesně stejný algoritmy, který používá ta konceptuální mysl, vyvinuli ty vývojáři. To znamená, já nebuď spokojený se sebou, nebuď spokojený s tím, jaký je ten svět, i ten svět je úplně příšerný, podívej se na to a proto vol tohle, nebo proto dělej tohle. Takže bohužel ten systém té současné komunikace zaprvé stojí na té lidský, hluboký lidský potřebě komunikace. Být s někým, kterou ale vlastně šidí, nahrazuje nějakýma prostě sploštělýma obrázkama. A druhá věc staví na potřebě se rozvíjet, ale obrací to na tom, vypadej prostě nějak jako všichni ostatní přes nějaký AI filter a staví na potřebě poznávat nové věci. Tak a my tam hází tolik nových věcí každou vteřinu, že prostě ten mozek se z toho zavaří. A my už vidíme dneska, že ten mozek se tak za to zavařuje, že ty důsledky jsou úplně markantní. My to vidíme na těch, ne na těch dětech, ale na té generaci třeba lidí starší, kteří nedokážou si ten odstup udělat, třeba dát si nějaký pravidla. A skutečně ten nástup úzkostí, snížení vlastní hodnoty a tak dále, ty výzkumy jsou celkem reprezentativní, ale hlavně to je naše vlastní zkušenost. My jsme u nás ve škole, jsme ty mobily, strašně dlouho jsme se to vyvíjelo, teďka na nižším stupni, čili do té devítky, děti odezdávají do bedničky, ty starší můžou si jít vyřídit něco na nějaké jedno místo ve škole, aby je to donutilo se zvednout a odejít. A třeba když jsme na nějaký týdenní škole v přírodě, tak vybereme a jenom si třeba můžou před večeří chvilku vzít, zavolat rodičům nebo něco. A první zkušenost, ty děti skutečně z nějak spadnou šupiny z těch očí, oni prostě se normálně blbnou. Hrajou si, když jim dáte míč, tak samozřejmě to baví, začali číst. Jediné, co jim zůstává, je taková ta roztěkanost. To prostě je obecným znakem té generace. Druhá věc, ono jim ten mobil vlastně v tu chvíli nechybí, protože ty kamarádi ho nemají. A i taková ta jejich spokojenost se sebou a ta, řekněme, radost toho, co prožívají, to, co vlastně nese meditace, tak to oni zažívají, když ten mobil odloží. Takže my tu zkušenost máme a my jsme dokonce jako byli u té výzvy, ona už byla už v minulé vládě, ta prostě tak nějakým způsobem to bohužel k tomu to nebylo jako tak vážný problém a současná vláda vlastně to není, je to spíš, že oni převzali ten francouzský model, vlastně si uvědomili, že už je to tak jako známá tahle ta věc, že by to bylo na místě a že dělat z učitele policajta, který pořád hlídá, jestli dítě nemá mobil, navíc dneska jsou tam fakt problémy typu, že AI vám udělá pornografický video během několika vteřin prostě ze svého spolužáka, šíříte to a vlastně se dopouští na půdě školy fakt jako v podstatě kriminálních deliktů ty děti, tak tohle už jako tak daleko, že už jako to všichni vidí. Na druhou stranu, jak jsem řekl na začátku, ano, my můžeme těm dětem nějakou dobu to omezit, potom je to učit, ale je potřeba vést za prvé celou diskuzi vůbec ve společnosti, kde jsou ty hranice, kam až my chceme v tomhle jít, a zároveň, co teda ano, když ten život nás takhle k tomhle s tom dovede, má to nějaký samozřejmě jasný benefity, tak zároveň si říct ano, ale je to jako s tou myslí, používá ten mobil už mě, nebo já používám jeho, skutečně jsem tam tak, jak chci být, nebo jsem tam díl, než jsem si myslel. A mám nějakou alternativu a to je za mě právě ta práce s pozorností, práce s myslí. Pokud chceme, tak můžeme tomu říkat meditace. A proto jsme to taky tím našim dětem nabídli.
4: Možná k závěru taková otázka po smyslu toho titulu. V čem je meditace i legrace teda? Mně se zdá, že vlastně mluvíme celou dobu o docela závažných věcech.
1: No, my jsme ten název hrozně řešili. Já jsem to původně chtěl takový dvojsmysl. Meditace je, lomeno není legrace. To bylo tak jako scénářky, ne? Tak Lumír Kolíbal z Darma Gájřka, tak to bude meditace je prýma legrace, aby jsme nadjeli ty mladí. A říkám, ale to není jako vždycky úplná sranda. Tak jsme vlastně vymysleli takovýhle název, který celkem se ujal. A no, pro mě největší legrace je, když si uvědomím, jakou hru hraju při té meditaci, jakou hru hraju sám se sebou. Jo. Tak sedíte, že a teďka už jako, hele, už se chválím, jak jsem to tady řekl dobře v tom rozhovoru, jo, to jsem skvělý, že jo. Nebo a teďka to, co právě říká ten jako náš oblíbený učitel meditace Mingu Rinpoche, což je vlastně Tibetan, který i tady v Čechách byl, tak on říká, to, co nám běží v hlavě, má tu základní, je to jako skvělý, ale má to dvě základní nevýhody, jako když se díváte na televizi, ale ty programy jsou dost starý a pořád se opakujou. A tohle je vlastně základní zjištění toho, když člověk si uvědomí, ne jako potlačuje, jsme takový úplně brutální impulzy, člověk jako asi potlačí, ale tak si je má uvědomit. Tak si uvědomí, jak vlastně to je pořád, jsem to malý dítě, který tady pořád chce tu pozornost, tak dále, že to jsou vlastně jednoduchý vzorce, který se mi furt opakují v různých variantách. A je to pro mě to fakt jako vtipný, si uvědomí, ale a už zase tam ta myšlenka skočila, a zase tohle to. A tomuhle se musím bránit, o co jde, jako jenom. A to je pro mě ta největší legrace, takže smát se sám sobě. A myslím si, že lidi, kteří si dokážou sám smát sami sobě, tak to znamená, že ty mají to dětské srdce a to jsou ty lidi, kteří třeba meditování nepotřebují, nebo to dělají, nevědí o tom, protože to tak žijou přirozeně.
4: My moc děkujeme za tu závěrečnou myšlenku i vůbec za celý rozhovor a za vaši návštěvu v Hergotu a přejem všechno dobrý.
1: Děkuju, zdravím všechny a přeju bděle a radostné dny.
4: Děkujeme, nashledanou.
2: Mějte se, nashledanou.
3: Děkujeme.
4: A loučíme se i s vámi, posluchačky a posluchači, a příští týden zase v obvyklou hodinu v 18.00 zhruba, vlastně v neděli na rádiu Wave, další Hergot s jinačím tématem. Ahoj.
2: Ahoj.
3: Mějte se, ahoj.
5: Hergot.
6: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv.
7: Více na wave.cz/podcasty.
8: Festival sci-fi filmu Future Gate startuje 28. září v pražském kině Lucerna. Můžete se těšit na novinky i legendy žánru, tematické dekorace, dokumenty a mnoho dalšího. Nenechte si ujít japonský Jungle World, Horror Colony nebo Blade Runner 2049 a příchozí. Letos na festival zavítá střihač a držitel Oscara Joe Walker. Přijď na sci-fi do kina, pojď na Future Gate, více na webu a sociálních sítích festivalu. Mediálním partnerem festivalu je Radio Wave.
9: Václav Havel. Dramatik, který měnil divadlo. Disident, který měnil dějiny. A prezident, který vrátil naší zemi svobodu.
10: Jsem trošku rebel.
9: K 90. výročí jeho narození uvádí Český rozhlas projekt Slyšet Havla. Poslechněte si vzácné, nikdy nezveřejněné nahrávky.
10: Milý pane Hvíždělo, sedím, jak jsem si přece vzal, v jednom pražském bytě, který mi byl na 3 dny půjčen jako taková skrýž.
9: Havlovy světoznámé hry, rozhovory a legendární pořady.
10: Najednou se mi zdálo, že všechno dobře dopadne.
9: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
11: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
12: Rádio Wave.
13: Český rozhlas Rádio Wave.
12: Rádio Wave.
13: Rádio Wave.
14: Děláme vlny.
15: Posloucháte reprízu pořadu.
16: Somr. Do mě prostě vyjela tak neuvěřitelná pivní žízeň.
17: Haló.
16: Ale já jsem to nepil.
17: Cože?
16: Já jsem se tam připil.
5: Haló.
16: Ten démon alkoholu, to je relativně konkrétní síla nás dostat. To je jako dobrý pro ty temné síly, protože oni přes nás můžou chlastat.
5: Cože?
16: Ne, přátelé, nemůžu si to takhle krásně zdůvodnit. Byl jsem prasátko.
5: Šmej.
14: Čelisti.
17: Čelisti.
14: Ponor do rozbouřených filmových vod. Čelisti. Kritický útok Aleše Stuchlého, Víta Šmarce a jejich hostů. Na rádiu Wave.

0: Radio The Hill to the Thief, moje oblíbená deska, nedoceněná, o to lepší. Zase se Walking Disasters dneska, Vítek Švárc.
1: Nazar.
0: A taky Tomáš Tejskal.
2: Čau.
0: Ježíš Kriste a Aleš Stuchlý, pochopitelně. Ten Tomák je v kritické kondici, má takzvaný psí TSD, jak to zvládáš?
2: To je blbě, no.
0: Ty čokle.
2: Jak nezvládám ani ty psy na tož tohle.
0: Hrozný. Dneska nám napsala Anarchistická federace, to jsou hrozný věci, jo.
1: To začínám dort.
0: Samozřejmě filmový kritický magazín Čelisti, tracky se dneska budou týkat takzvaný 11. září a takový post úzkosti a začínáme tím, že zemřel belgický anarcho-humoristický provokátor. Kdo to byl, Tomáku? Jak se jmenoval? Těším se na ty francouzské výslovnosti tvoje.
2: Byl to Noel Godin.
0: Godin.
2: George Le
0: Godin pro
2: jo. A ten proslutím, že vrhal dorty na různé známé lidi. A
0: jako ty, hlavně na ty představitele establishmentu, který ty taky nenávidíš. Samozřejmě
1: krémové dorty.
0: Krémové dorty to
2: vrhám jenom mentální dorty.
1: Vystupoval pod přezdívkou Entarteur, jo? Dortátor.
0: Říkal jsem podobně jako nám sériový ničitel Egg. Konan ničitel Egg.
2: Asi vajec.
0: Vajec, samozřejmě. Obdržel velkou cenu v roce 95, nejen v Cannes, ale taky za černý humor. A pak v roce 96 cenu La Dent Dure, tedy ostrý jazyk. A pak hodil dort sám na sebe, když to dostal. Fantastický gesto úplně.
2: A byli jsme performer do teďka.
1: Zjistíme černý dort.
0: Nádherná rybka. Rubrika Akademie lásky, tam jsem se přihlásil. Jo, berou mě, prvně berou, ale pozdě. Nevadí, akademik si vydržoval přítelkyni na sex, když dostal kopačky, žaloval na ní ústavnímu soudu. Jak to hodnotíš, Vítku, tohleto akci?
1: Samozřejmě oprávněná stížnost, jo, prostě prostoduchý akademik, měl takový jako materiální vztah s tou ženou, opravdu vlastně bylo to jako čistě transakční vztah, ale on pak teda říkal, že se údajně ta žena na něm dopustila podvodu, když přijímala dárky a Tajlanový vztah, aby mohla zůstat v bytě, odkud se musel pakovat on a dále je prý vydírala, neboť mu hrozila, že prodá jeho
0: ledvinu. Prodám tvojí ledvinu, to jsem těšně, prodám tvojí slezinu, a to nikdo nebude
1: chtít, ale.
0: To se nevadí, nevadí. Policisté tu věc odložili s tím, že nenašli žádné skutečnosti, ty nasvědčovali tomu, že byl spáchán trestný čin, protože prostě mu řekli, to, co jste vylíčil, to je prostě vzájemný zneužívání dvou dospělých lidí,
1: jo,
0: partnerku jste materiálně zajišťoval výměnou za sex, nedá se nic dělat, dobrovolně jste jich zahrnoval tady, tak jako já Tomáka, on mi to nijak nevrací, to je nulová reciprocita s tím člověkem.
2: Ani mi to nevadí.
1: Prosím vás, já jsem několik let v akademii jako působil, nedovedu si představit, že by člověk z toho platu si někoho ještě vydržoval. To opravdu ne.
0: Pozor, já to můžu říct, Vítka si vydržovali, jo,
1: ano,
0: to bylo šílený.
1: Na krmníku.
0: Kopírovali mu zadek, to bylo strašný, se z toho vyjelo. Rubrika Rubber. V Indii se pohyboval divoký slon, ovšem s obrovskou pneumatikou kolem krku. Tomáku, Ježíši Kriste. No,
2: každý má tu pneumatiku jinde. Tenhle ten slon teda zjevně jako...
0: Jak bys ho osvobodil? Kdybys ho viděl, co bys to udělal?
2: Asi bych to udělal stejně jako teda ty místní
0: hrubou.
2: Tak říkají s hrubou silou.
0: Nekompromisně to, aby to z něj serval.
1: No, říká se, to byla pneumatika od traktoru, kterou on zřejmě tím chobotem nabral a pak si nešikovně hodil
0: trstěná,
1: na hlavu.
0: Já tam sedím. Slovensko, jasná trstěná, pořádná. Rubrika A-Cap samozřejmě. Pakistánské autonomní auto při předváděcí jízdě naboral do policejního vozu. Tam si docenil to video hodně.
1: Je mi nádherný video, pakistánský inženýr Ehsan Zafar pozval novináře Muhammada Alijáha, aby mu ukázal výsledky své jako pilné práce, samořídící auto. Je to krásný video, kdy to auto jede velice pomalu a začne se stáčet k jedinému vozidlu, který na tom parkovišti stojí, a to je policejní dodávka, a pak do ní nabourá.
0: Naprosto neomylná záležitost prostě, jo. On teda říká, že zdůrazňuje, že cílem nebylo toho Ehsana potom jako nějak zdiskreditovat nebo ji vystavit posměchu, ale ukázat, že ty moderní technologie pro mě jako my jsou při ledabilé instalaci a my všichni tři jsme velmi ledabile nainstalovaní. Jsou prostě nedokonalé až zranitelné. Jaký je zdroj života, Tomáku? To se dozvíš právě teď. No. Od toho bylo.
2: Tak pojď.
0: Čelisti, Radio Hlejst!

0: Bolt. Ovšem s podrubnikou Androš, jo, bizar v Tajsku, bývalou hvězdu Premier League přejel při rozcvičce válec. Jak to dopadlo, Vítku?
1: Ale krásně.
0: Zahrál si ještě ten zápas?
1: Jo, zahrál, je mu 35 let a opravdu zasáhl.
0: Androš Townsend.
1: Až ve třetí minutě nastavení, teda, jo, protože trenéři ho zřejmě chtěli ušetřit, pokud jste viděli to video, asi pochopíte, proč ten válec nebyl úplně malej.
0: 35 letý křídelník to máku.
2: No a komentoval to slovy jen další den v tajském fotbale, jo, to normál, je normálka.
0: Hra, Tottenham, Newcastle, Crystal Palace, Everton, Luton, ale tohle to nezažil. Letiště Luton možná, potom ale přejeli.
1: Potomhle byl jak přejetej.
0: Strašný. Potom střídal teda dánského obránce Jespera Nyholma. Se mu zželelo asi Jespera. Nevadí, Jesperovi. Rubrika Nelítostný souboj. Dva seniori se na pláži v Řecku porvali, vole, hádko. Jeden z nich zemřel. Katastrofální teda.
1: Jo, teď je velký obecně nedostatek lehátek v těch letoviscích a tohle opravdu asi vedlo k té hádce na Athénské riviéře. Rozepře mezi dvěma seniory. Nedostatek lehátek. Jeden z nich tvrdil, že má to lehátko rezervovaný a ten druhý mu to jako nechtěl dát. Takže prostě proběhla velká tahanice a následně 82letý senior skolaboval a
0: srdeční zástava.
1: Na takzvané poslední lehátko.
2: Je to smutný příběh. No, já jsem jednou u jezera Most taky trpěl nedostatkem lehátek a museli jsme ležet na šutrech, takže soucítím.
0: Je to jako taková pranátka, vlastně se trošku udělal, je takový boláky, no, fantastický. Já to prokrvení, já vidím vynikající prokrvení dneska u Tomáka.
1: To je opravdu čistý jogin.
0: Rubrika Hong Sakso, dandy prase spadlo nikoli do studny, ale do Strouhy. Jdeme do Moravskoslezského kraje, do Ludgeřovic. Tam to máš rád.
1: To tak, jo,
0: krásná přívoz.
1: Krásná historka.
0: Nedávno jsem byl.
1: Hasiči z Ludgeřovic zasahovali události v Ludgeřovicích, pochopitelně, při které divoké prase spadlo do studny, nacházelo se přibližně 3 metry pod úrovní terénu.
2: A byla to komplikovaná operace, museli zasahovat s nimi ještě hasiči ze stanice Ostrava přívoz, takže...
1: To prase převezlo, bylo v pořádku jako a pak vždycky. se vydalo se na další své putování.
0: Tohle v tom Hongovi vůbec nebylo. A proč se tam dali tu Strouhu místo ty studny? To nevadí, to zůstane záhadou, prostě mírný surrealismus, jdeme dál. Rubrika tajemný skákací had v Karpatech. Pozor, tady se dostáváme naše oblíbené hypochondrické téma, vlastně molekulární úroveň teďka, jo. Irští věci popsali 20 nákaz bakteriemi odolnými proti antibiotikům. Už to ne, že antibiotika nejsou, ale to už ani nebylo fungovat.
1: Už jedno, že nejsou, jsou k ničemu, zlatý stafylokokka skákací. 22 nakažených dětí, několik skončilo hospitalizovaných, ale nikdo nezemřel.
0: A Tomák si byl zase naskákat nedávno, že?
2: S mladým. No, to by až furt skáče pořád.
0: A ty jsi zdravý, já jste zdravý za tím kluci.
2: To samozřejmě jako zápasníci MMA, to si z Tajska vozejí furt tyhle stafilokoky, no a to je prvý.
1: Stafilokok, to je prvý.
0: Moje oblíbená taková Timpixovská rubrika, oni se mnou pojď, jo. Já to nepřeštu, ale jde o vězni z Tennessee, který takzvaně se nechal jako sebrat do pytle, aby opustil vězení a skončil teda v troubě.
1: Skončil v horší vězení, ještě horší vězení.
2: No, ono jako mezi tím teda při kontrole vězňů došlo zaměstnancům, že jeden člověk chybí, jenže už bylo pozdě. Pracovníci krematoria podle úřadu zjistili, že je něco špatně až poté. Slyšeli křik. Komory uslyšeli křik.
0: Kde je Juraj Megahertz, když ho potřebujeme? Kolik žáru a čoudům a kouře už mu dokázali pomoct. Zase čoudy!
1: Nelezte do pytlu pro mrtvoly, jo?
0: Rozdý, spalovač, je to zbytečný úplně. Spalovač mrtvol. Závěr rubrika Pod sem si v opice. Opice z Indii. V Indii srazila 90-letou ženu k zemi a ta seniorka zemřela, jo? Najumunisa Begumová, jo? Ve státě Karnataka. Ovšem tomu útoku došlo teda v obci Kopal.
1: Srazila pazourou, všechny pokusy zachránit byly marné a opice samozřejmě zmizela beztrestně.
2: Se to přejmnoží ty Indie tyhle útoky.
0: To skončí vždycky, jak to bylo,
1: prostě.
0: Opět. Z toho spadly ze střech dvě ženy a právě při snaze uniknout před opicemi.
1: Jo. Není uniku.
0: Fátele, před opicemi. Není. Opičíkrát to tam vůbec nebylo tohleto. Nefritový císař, hora pěti prvků.
1: To byly úplně jiný opice, to byly opice dobrá.
0: Já jsem si říkal, ty šimpanzi jsou ale schopní hrozných věcí.
2: Hrozných.
0: Hnus.
2: Urve ruku ksi.
0: O tom se dneska ještě popovídáme.

0: každá smrt je nová reinkarnace. Tomu nevěříte?
1: Já přiznám, že ne úplně, ale...
0: A proč? Vy jste blbej?

0: Národní hymna New Yorku počátku milénia, Interpol, NYC z desky Turn on the Bright Lights.
1: Tam musel být reinkarnací.
0: To bylo masivní. Zlomové okamžiky, samozřejmě nejen hudební, ale tentokrát generační. Generace 11. září, Turning Point, Generation 9-11, nový dokument 100-minutový na Netflixu. Dokument, který nekouká na 11. září jako jenom na nějakou událost, ale spíš jako nějaký generační dědictví, generační možná trauma. Vlastně ten dokument Briana Knappenbergera vznik teda k 25. výročí samozřejmě. A ten jeho hlavní trik je poměrně jako jednoduchý. Lidi, který sleduje, vlastně byli v roce 2001 často malí děti, takže 9-11 si takzvaně nepamatujou, ale zdědili svět, který po něm vzniknul.
2: Jo, je to vlastně součást takový té antologie historický, ve který Netflix zkoumá různý jako mezní body v americké historii a snaží se vytvořit nějaký jako paralelní narrativ. Ty události nevnímá jenom jako, že by je popisoval, ale vlastně zkoumá nějaký jejich kontext, jejich dopady na současnou americkou identitu. Tohle má trošku ten problém, že to téma generace je hrozně bezbřehý a vlastně těžko se na ploše 98 minut jako tvoří nějaký plastický generační portrét, takže tady máme spíš takovou jako mozaiku různorodých výpovědí lidí, kteří buď k tomu mají osobní vztah té tragédie, protože jejich rodina tím prošla, nebo naopak byli vlastně vržený tou historií, tím, co 11. září započalo, do nějakých traumatických událostí jako současných amerických dějin. Možná je to trochu eratický, ale pro mě je to vlastně docela zajímavý pohled na současnou Ameriku očima té mladší generace a vlastně jako jejich traumat, který zdědili po svých rodičích.
3: Tak já jsem viděl jako větší půlku, jako nechci úplně hodnotit, ale vlastně docela podepisuju to, co říkáš, Vítku, a zároveň jsem v tom jako trochu cítil ten problém, že takový až moc velký pelmel, že to sice neocenu načrtává takovou tu, kromě těch jako právě na jedné straně těch subjektivních prožitků a nějakých těch jako jímavých věcí, tu jako nějaký ten bigger picture, tu širší perspektivu, ale často tak trochu jako jednou větou, jak to vedlo k těm dezinformacím nebo i ke vzniku věcí jako ty jednotky ICE, tak vlastně je to takový, že to tam řekneme a jdeme trochu o toho pryč. Já nevím, jak se s tím pracuje v té poslední třetině.
0: No, ale ten film má možná něco lepší jako premisu než ten výsledný tvar, ale furt je to docela pozoruhodný. Jakmile se ten úvodní nějaký ten generační koncept prostě nějak jako rozběhne, tak se ten dokument začne hodně jako rozpínat, tak si vlastně jako naznačil, je to taková trochu učebnicová záležitost, takový panorama, tak těch 25 let, je tam vlastně všechno možný, válka v Afghánistánu, prostě domácí politika, nějaká jako migrace, Trump, ICE, rasismus, všechno možný. Za těch 100 minut je to těžký všechno ustíhat, zároveň dát těm jako starým obrázkům nějaký nový život, což se ale do nějaký míry daří, se to vyvolává pocit, že se to stalo tak trochu včera.
2: Jo, no to vlastně člověku i probudí ten bezprostřední prožitek, to trauma, zároveň je zajímavý vlastně vnímat to prismatem lidí, pro který už to nemá tuhle váhu, ale vlastně zdědili svět, zdědili tu novou Ameriku, která se potomhle jako milníku historickým vlastně zrodila a vytvořila jim úplně nový podmínky k životu. Zajímavý vlastně výpovědi těch mladých válečných veteránů, co si v sobě nesou z toho Afghánistánu. Je v tom takový kus něčeho hodně jako depresivního, takového jako až jako nelítostného, vlastně to, jak tu bolest, kterou prožívají, taky nemají k čemu připsat. To nemělo vlastně žádný smysl. A je v tom něco jako rozbolavělého, ale je důležité říct, že ono to navazuje na ten předchozí díl, který se zabýval konkrétně těma událostmi 11. září a válkou proti teroru, který byl jako líp postavený. Takže tohle je pro mě takový jako takový dovětek trošku. Jo.
0: Takový dokument o generaci, která sice to 11. září nějak jako nepamatuje, ale zároveň to film, který natočila generace, která ho stále nedokáže jako vlastně opustit, jo, což je vlastně něčím pěkný a některé ty momenty a kontexty jsou silný.
2: Jo, určitě. Jo, musím říct, že ten závěr opravdu, který vypráví vlastně o konci války v Afghánistánu, o tom stažení vojsk, o tom, jak to celý vlastně bylo k ničemu, je vlastně v něčem jako děsivý. Včetně toho cynismu těch vojáků, kteří říkají, že by nevyměnili jediný afghánský život za život svých kamarádů, jo, to což je pochopitelné.
0: Ty momenty, kdy nějaká ta abstraktní geopolitika chvilkama dostává nějaký tělo a konkrétní tvář. Geniální track Jesus ETC a nejzásadnější pozdravit 11 deska Wilco a Yankee Hotel Foxtrot. Album dekády bez pochyby.

0: Já nejsem Věra, já jsem Štěpa.
1: Ty jsi Pepa.

0: Dobrý den. Dnešní den se budeme bavit o bylince Brahmi a poté rozbalování balíku.
1: Ten démon alkoholu, to je relativně konkrétní síla.
2: Můžeme potvrdit. A nejen my. Potvrze to taky vynikající film, kdyby se holuby proměnily ve zlato, s tím, který získal na Berlinále Caligariho cenu v sekci Forum. Režisérka Pepa Lubojacky, několikrát vlastně natáčí svého bratra Davida, taky ostatní příbuzní, který vlastně zápasí dost drsně s nějakou závislostí, s bezdomovectvím, s nějakým rodinným lomeno generačním traumatem. Zároveň se snaží pochopit vlastně, kdy končí nějaká jako pomoc, začíná nějaká teda skoro bezmocná potřeba druhého zachránit. Není to žádný sociální dokument, je to taková vyvisekce, nebo možná sebe vyvisekce, úplně natáčení na iPhone, deníkový zápisy, rodinný fotky, rozpohybovaný AI, animace, textový intervence různý, heliovým hláskem promluvající holub. Prostě Pepa rozjíždí divovou kombinaci jaký syrový reality a divoký artificiální formy a je to samozřejmě taky emoční KO.
3: Jo, zapadá to do trendu těch současných studentských filmů, který se vlastně hodně zabývají jako nitrem těch autorů, autorek, zkoumají nějaký jako rodinný traumata, často dědičný. Myslím si, že Pepa Lubojacký vedle té brutální upřímnosti, kterou tam deklaruje, přidává ještě něco navíc. Tohle je fakt jako úporná snaha pochopit jak sebe sama, tak svého bratra, ke kterému má jako hluboký vztah a který teda prochází strašným jako alkoholickým peklem, podobně jako další příbuzný, podobně jako její rodina. A ona se vlastně skrze tenhle ten dokument, což je vlastně jakoby otevřená, nějaká autoterapie, zároveň až jako eseistický pokus vlastně pochopit princip závislosti, snaží dostat na dřeň a pro mě k tomu volí cestu, která jako je nesmírně působivá, pro mě asi jako jediná možná, protože kdyby to zůstalo jenom v rovině té brutální upřímnosti a nebyly tam ty disociativní prvky AI a různých jako odboček,
2: které
3: to zcizujou, tak si myslím, že by to fakt nešlo, že by to bylo i jako eticky vlastně za hranu něco takového udělat, ale se díky tomuhle pro mě povedlo trefit jako velmi tenkou hranu, jako fakt žiletkovou hranu toho, kdy ten film odhaluje strašně důležitý mechanismy života se závislostí a zároveň se jako udržuje jistý, nebo umožní divákovi udržet si jistý jako reflexivní odstup od toho.
4: Ten film se jak eticky, tak i esteticky nějakým způsobem pohybuje na hraně, ale vlastně jako nikdy z ní nesklouze nebo ne příliš vlastně nějaký to určitý vlastně škobrtání mezi těma opravdu situacemi, které jdou fakt hodně nadřeň a těma stizujícíma efektama v podobě těch jako starých modelů AI, který opravdu působí extrémně nepřirozeně, když rozpohybovávají ty fotky z rodinného archivu a opravdu vystávají jak nějaký přízraky z minulosti, něco jako zneklidnícího zase úplně jiným způsobem, že jo, než ty jako situace, kdy sledujeme toho člověka, v kterým se opravdu jen jako v nějakých záchvěch objevuje ten prostě bratr, ta milovaná bytost, jinak to už je fakt takový stroječek poháněný tím etanolem a opravdu už jako je tam asi úplně jako minimum toho, kdy si jsou ty dva jako blízko, kdy jsou tam nějaký momenty sounáležitosti, což je jako vlastně jako hrozně silný, no, jako ta snaha se někomu přiblížit a vlastně po většinu času vidíme, že asi autorka jako nedoufá, že by se to mohlo podařit.
2: A čím je poháněný Tomák? Podle tebe?
3: Tomák je poháněný samozřejmě chmelem, to je něco trošku jiného.
2: Jako taky, myslím si, že je dobrý se ptát po nějakým formálním přetížení toho filmu, to cítím, ale myslím si, že vlastně i navzdory jako trochu přetažený stopáži to Pepa vždycky jakým způsobem ustojí, můžeme se ptát nebo nějaký případný jako subjektivní teda etický hranici mezi nějakou teda proklamovanou radikální upřímností a nějakým jako sociálním pornem, ale pro mě to furt na té správné straně síly a nejsilnější je to asi tam, kde si i ona vlastně připustí nějaký vlastně v úvozovkách velmi prostě selhání, že ta láska prostě přiznání, že láska není to tež, co jako schopnost někoho zachránit.
3: Jo, to je to vlastně těžká otázka, jak chceš milovat lidskou bytost, která se de facto už jako definuje tím alkoholem, jo. Jako můžeš vlastně milovat lidskou bytost v alkoholikovi nebo musí začít milovat toho alkoholika. Pro mě ten tvar toho filmu jako cítíš, jak je těžce vybojovaný, jo. Není to v žádném případě elegantní, není to hladký, je to prostě zápas
2: hrubý se sebou. Tahy, které jsou součástí toho kouzla.
3: Ale vlastně to tomu dodává tu bezprostřednost, tu autenticitu. Kdyby to bylo jenom o trochu víc vycizelovaný, tak si myslím, že by to mohlo opravdu sklouznout k nějaký rodinný pornografii, což se teda neděje.
4: Já jsem si na to vlastně první půlku furt trochu zvykal, aby jsem jako chápal, čím to je ten dokument silný, ale vlastně až jako v té druhé polovině se to jako překlopilo jako v to, že jsem nějak jako pochopil, že to je asi, jak jste říkali, no, jeden nebo jediný možný způsob, jak k tomu přistoupit.
3: Já myslím, že pro mě působivý vlastně tím, že ty příbuzný, který se snaží pochopit, mluví tím strojovým hlasem a jsou rozpohybovaný AI, tak to vlastně jakoby trošku metaforizuje tu jako nedosažitelnost, nepochopitelnost celý té věci a pro mě to opravdu nabídlo nějaký jako trošku úlevný prostor i na moje vlastní jako reflexe, třeba vlastní rodiny a podobně.
2: A i ten holub, že jo, společenská stigmatizace za tím letím ptákem,
3: vlastně
2: stejný mechanismus vlastně společnost odvrací prostě oči od lidí bezdomova, staví se pro ně jako neviditelný. neviditelnýma, takže jako metafora takového toho domnělého lidského odpadu, což tak samozřejmě vůbec není. A ona zase tu metaforickou funkci toho nikdy úplně neuzavře, což je taky jako dobrý a svobodný.
3: Asi by se tomu dalo vytknout, že tam je opravdu cítit, hlavně v té druhé polovině, taková jako až eseistická snaha dobrat se, podobně jako to Pepa dělala vlastně skrze jakoby chápání čtení teoretických prací o alkoholismu, nějaký jako pochopení toho mechanismu, ale vlastně pro mě i tohle cený, protože je v tom cítit nějaký jako zoufalství autentický, touha něco změnit, něco pochopit.
2: No, i při drobných výhradách se myslím jasně shodem na tom, že jestli měl nějaký český film jet na Oscary, tak je to právě tenhle.
3: To je.
2: Arcade Fire, My Body is a Cage. Kdo by to neznal?
3: Oh, fuj.

A teď si můžeme povídat, zakouřit si, vypít skleničku vína, sníst uheráček s domácím chlebem, prostě, co chalupa dává.

0: není to jenom tím podzimem?
1: Ne, je to vždycky, vždycky se blbě cítím. No.

jsem archanděl Uriel. Takže teď se vám představuju svým pravým jménem. Jsem 100% inkarnovaný archanděl Uriel.

0: Apokalypsa v podání Arcade Fire. My body is a cage, jejich zásadní song. A my už se přesuneme s Tomákem do srdce divočiny. Jsi naposledy byl tak pobloudit. Na Vysočině byl jsi?
1: Na Vysočině, no, ale ještě bohužel nikdy. Ale ještě,
0: tam asi bychom nepřežili úplně, my dva jsem tu kosu cítil
2: Spacekem
0: úplně.
2: Kevin Spacek.
0: Kevin Spacek přijíždí, dobrý, jsem byl jistý nádherný program. Heart of the Beast, veterán speciálních jednotek, Tomáš Tyskal, a.k.a. James Belmont.
2: Penzionovaný tady píšu.
0: Ano, v podání Brada Pitta vlastně havaruje letadlem, má takový jako stroke nebo co na Aljašce a teda spolu se svým služebním německým ovčákem, bych nás zdůraznit, jako nádherný Odin, takzvaně se musí probít divočinou až k civilizaci. Tomáku.
1: A hraje ovšak Uber, aby jsme doplnili to obsazení.
0: Já si ho pak vezmu. No, Tomáku.
2: Německý ovšak Uber.
0: Já říkám, teda... už Uber teď.
2: Je to Uber
0: malinko Uber z té nenávisti. Jo? Na papíře je to takový jako Rambo s Hafanem, ale ve skutečnosti je taková překvapivě komorní vlastně film o traumatu, nějaký fyzický slabosti, ale i síle vztahu nějakých dvou bytostí, který nemají a asi ani nechtějí mít moc jiných možností, než spolíhat jako jedna na druhou. David Ayer po hodně generických filmech, různých Fury a tak dále, sahá zase po nějaký jako veteránský mytos. Řekněme, ale teď teda jako taková demilitarizační zóna trošičku, jo, vlastně ten Pitt není žádný nepůsobený akční hrdina, spíš jako je unavený, zranitelný vlastně člověk, jehož jako tělo i psychika mají takzvaně dost, místo nějakého testosteronového spektáklu, to staví trochu na tichu, na bolesti, na krajině, na kontaktu se psem, já hodně cením nějakou jako střídmost, emoční, fyzickou, myslím tě, teď úsporný výkon vlastně Brada Pitta, ale to jeho chemii s pejskem, takzvaně ten pes je jednoznačně na Oscara, okamžitě tomu udělejte speciální kategorie, protože je neskutečný. Takhle nehraje ani Tomák očima. A to je co říct.
1: Podepisu klidně jde do mužských kategorií, to mi nevadí. Jo. Ale jako, jak říkáš, ve chvíli, kdy to letadlo po vlastně relativně krátkém prologu začne havarovat a padá těmi stromy, kam si prostě jdou do pustiny, tak jako vidíte, že David Ayer je ve formě, ale já v tu chvíli už jsem ty dva hrdiny dávno ztratil. A jakkoliv jako další navazující sekvence, prostě kdy jde opravdu o to utilitární přežití, o ten nějaký kontakt těch dvou postav, tak je to všechno jako hrozně vtahující. Ale pak to všechno kolem, jak je ten scénář vybudovaný, mě to fakt přišlo napsaný, jak prostě hloupá videohra, je taková
0: scénář
1: opravdu...
0: Scénář Camerona Alexandra, no, člověka s podřelým jménem, je dost konvenční, no, něčem, stejně jako hudba teda.
1: Debitant a jakoby... Já nevím, no, tohle je jako romantizace těch prostě zdrchaných válečných veteránů. A když se bavím o tom, jak jsou jako hezky natočený některé ty scény, tak ty retrospektivy z války teda jsou jako trošku šmucik za mě.
0: Ty jsou slabší.
1: A navíc nevím, no, já jako chápu, že PTSD je problém, jak u lidí, u zvířat, a říkám to jako bez humoru, ale...
0: PTSD je to zase tady!
1: Já bohužel nemůžu, když se prostě po té první retrospektivě jako z toho šoku probudil pes a ne pit, já nevím, no. Já jsem vyprsk smích.
0: No,
1: já
0: seš cynik, prostě přiznej se, totálně
1: jako patetická hollywoodská pohádka. Nic proti ním, když jako fungují, ale obzvlášť k tomu závěru, jak se přibližujeme, vlastně, tak jako...
0: Ale ona vlastně funguje, ten pes tam není jako rekvizita k nějakému to
1: určitě,
0: dojímání toho člověka.
1: To
0: je jako druhá postava, ten vztah vlastně funguje vlastně obousměrně. Ten James jako zachraňuje psa něčím, ten pes zachraňuje Jamesa hlavně před sebou samým, což je vlastně dost pěkný motiv. Je to takový očistec prostě pro nějaký dva váleční invalidy, ty zvukový flashbacky z těch jako bojových zón, ty Odinovy jako titanové zuby, protéza, co ty narážíš, Karl Veselý zdravím, ono to tam ale nějak jako funguje, zapadá, je to takový zrcadlo toho Pittova jako trochu rozkladu, ukazuje to, že nějaký to zvířecí trauma pro mě jako je stejně hluboký jako to lidský a samozřejmě ten závěr teda s tím dopisem jako u toho teda nezapláče, jenom absolutní cynik. Já se mi líbí, jak ty americký recenzenti si tam, ty už pláčeš i u Reach na
2: to
0: navídku,
2: samozřejmě, to ale tomu se dneska dostaneme.
0: Tak tohle by tě úplně regulárně zabilo.
1: Hele, konec s dopisem možná, ale to, co tomu předchází, jako ty poslední společné chvilky, to je něco jako nesnesitelného, jako za mě nelogického.
0: Je to nejslabší jako část toho filmu.
1: Úplně až jako vlastně jako přiboudlýho, nebojím se říct. A zároveň jako mě prostě opravdu vytrhovaly takový ty jako rutinní prostě pomůcky typu má mrtvice, ale takovou docela do pohody, tak jsem ještě zvládl havarovat.
0: Takovou bych taky chtěl.
1: A pak tak jako furt průběžně v tom filmu asi 12krát ještě mám.
0: Ale ty máš to, já to vidím, ty máš. Už je rudej.
1: Ale to je přesně ono. Jedna věc je ta realita, druhá věc je jako jak o tom vyprávíš, no, a prostě měl jsem s tím jako velký problém a když se teda bavíme o filmech, kde je potřeba se pouze přesunout z bodu A do bodu B, tak proti nedostižnímu Resident Evilu teda tohle prohrává na
0: Resident Evil je samozřejmě jeden z nejlepších filmů roku, jak jsem si ověřil v pondělí, to finále, no, před finálem tady hraničí s nějakým patosem, možná s nějakým citovým vydíráním, ale ten je vlastně ten chlapský sentiment nějaký prostě a lásku ke zvířeti podává něčím tak bezelstně a vlastně i jímavě, že mu to prostě jako sežerete, je v tom samozřejmě jistý kalkul, je to klasicky jako mainstream, je to jako dojemný. příjemný, obrousí to podle mě hranu leckterýmu cynikovi, byť reflektovaně. To se na tom líbí, že ten Ayer režisér často takového nějakého jako mužského maskulinního násilí vlastně natočil film, jehož nějakou jako největší dramatickou zbraní pro mě je nějaký druh něhy a z tohoto pohledu to cením. Přišel těch výhradách, který z části podepisuju k té konvenčnosti.
1: Já jsem to jako cítil naopak v tom, že on vždycky vyprává o těch problematických lidech na obou stranách, řekněme zákona.
2: Ale já už tě stahuju tam.
1: Teď už je to jenom to dobro proti.
2: No, už to tam není.
0: Byl jsi skvělej, Tomáku. Interpol a Enemy.
1: A já jdu domů.
0: Ne, nikdy, Tomáku, já ti nepustím.
1: Na Aljašku.
0: Jseš můj vězeň.
1: Stopiláku lesem.

Mars byl dobyt někdy ve 40. letech 20. století. Na měsíci dokonce se Němci dostali ještě před druhou světovou válkou. Veškeré dějiny naší civilizace budou lidstvu samozřejmě odhaleny. Věříme tomu, že to bude velice brzo.

0: Tomášek nebyl mistr tý dnešního vysílání. O tom je ten Antol samozřejmě. Ale my si dáme dneska dvoják, Antolní dvoják, protože Reagan znamená jak šíp je zdaleka nejlepší epizoda Antoldu za několik posledních let a sezon. Australská akademička, vlastně breakerka Rachel Gunn se stala vlastně, asi jste to zachytili na zdivo Tomáka, takým globálním memem, mýmem prostě po bizarním olympijském vystoupení, kde v Paříži. Ten dokument se vlastně vlastní k tomu, jak se vůbec dostala na olympijskou scénu a hlavně po dlouhý době režírovali showrunneri Chapman a McLean Wayne, který samozřejmě dělali Wild Wild Country a je to set sakra znát.
1: No hele, víc jsem se zlínul v ní než mistrovitý. Takhle jsem tančil v Vavíčkovském klubu Vagónu.
0: Ale to Číro, to by ti seklo.
2: Nádherný, ale samozřejmě ty figury, které Reagan předváděla na olympiádě, ty se jako vepsali do takový tý kolektivní paměti a tohle je krásný dokument o takový kolektivní ztrátě soudnosti. Nejde jenom o to, že Reagan se svým partnerem, trenérem trochu ztratili soudnost ve chvíli, kdy zapomněli, že to, co se zdá nám roztomilý v partnerském vztahu, by se třeba nemělo jako předvádět na veřejnosti, ale je to vlastně i o kolektivní ztrátě soudnosti těch lidí kolem, který pak najednou naskočili na tu vlnu, ať už výsměchu nebo hejtu, a strhla se taková lavina, která jako trochu zapomněla vlastně na celou tu podstatu té věci, jako nic tak strašného se nestalo, přesto na tu holku se teda toho navalilo opravdu hodně, jo, po tom incidentu.
1: Ne, jako je to fascinující pozorovat, jak prostě málo stačí v uvozovkách, jako aby lidi opravdu autenticky někoho nenáviděli, protože se mu nepovedl sportovní výkon, jo, což je jako, ale tak jenom jedna z fazet toho jak funguje jako dnešní prostě společnost za sociálních sítí.
0: Já bych chtěl tu olympiádu taky poslat, Tomáku, ty máš některý pohyby, to je úplně, já bych dal
2: jako kloka neho
0: vidím, jo. Třikrát bodů, ale dal by to vlastně, jo.
1: Já bych si taky udělal akademickou rozborku právě, taky bych to vystavil takhle prostě symbolicky, samozřejmě.
0: To jako hezky dekonstruuje přesně, jak jste začali ten jako fenomén nějaký kyberšikany, samozřejmě virální toxicity, ale úplně to neodpovídá tu otázku, teda jak mohl ten australský jako tamní sportovní systém vypustit, jako no, poslat na olympiádu někoho bez teda jako adekvátní výkonnosti, jak se ukáže s tou konkurencí, ale Reagan je tam nějaký jako produkt toho prostředí, který zaměnilo nějakou originalitu asi za kvalitu, ale vlastně k ní chováme sympatie, protože ona tam byla vlastně sama sebou, jela podle nějakých svých vlastních pravidel, asi ani si ho nezbývalo, ani v té přípravě už a během těch příprav samozřejmě ona je nějaký uzíček nervů, se mi líbilo, že ona ví, že je nedostatečně připravená, má nějaký ten imposter syndrom, snaží se to přežít olympiádu nějak jako bez úhony, což se teda big time nepovedlo, respektive musí doteď dealovat s tím, že se proslavila tím nejbizarnějším možným způsobem.
2: Jo, je to vlastně tam ta ztráta soudnosti probíhá i v tom, že měla xkrát možnost zatáhnout za záchrannou brzdu, a když prošla tu oceánskou kvalifikací, kde jak se ukázalo, nebyla velká konkurence, tak jako záhy začala zjišťovat, že na to jako opravdu stačit nebude. Tam je fascinující, že ona vlastně chtěla teda předvést to svoje finální číslo složený jako z těch australských tropů, z těch australských symbolů, a často to nepochopili ani samotní Australani, kteří třeba jako jsou breakeři, co to všechno jako mělo znamenat.
0: Kromě toho je ten semifree, ten je prostě obrovský, ten i s odstupem vlastně popisuje ty klopení kráce jako s takovou až sakrální úctou.
1: Oni kladou tu jako v jistém smyslu jako širším relevantní otázku, jestli jako prostě jako rozdíl mezi jako sportovním výkonem a uměním, asi já nevím, je podobně jako já nevím, v krasobruslení nebo jiných podobných disciplínách, ale tady to musí být spíš tak jako legrační, no, nebo jako i kdyby se rozhodla, že ho performovat nějak jako mimo zajetý škatulky, tak většinou by se měl dovolit ten, kdo umí jako i v těch škatulkách, jo, no.
2: Nebyly by to vejové, aby do jako totálně směšného výkonu neskusili vnést něco jako tragicko-romantického, mm-hmm. Nějaké jako, až jako sebeobětování se pro svoji zemi, kterou miluje.
0: To jsem zrovna chtěl říct, že to je, ta režie je zase tak skvěle na hraně v nějaký vtipný satiry a jako upřímného melodramatu. Oni ten balans mají jako mistrovský, byl to vlastně opravdu poznat, když jsem si po 10 minutách tohle dělali snad oni a taky, že jo.
2: Umění ilustráku, samozřejmě jejich jako schopnost zcela banální věci poskládat do takový koláže, že to skvěle funguje. Má to úplně jinou dynamiku než ty ostatní díly, které působí strašně rutinně.
0: Dávám tečko, prosím tě, potřebuju, jo, toho skočit, Mr. T, to jsme zase teda trošku někde jinde, jo, Lawrence Tyrod, čikagský chlapec, který se přes armádu vyhazovače a bodyguarda stane s jeho druhou takovou pop televizní jako ikonou 80. let, to je teda zase ten nejkonvenčnější typ Antoldu, archiv, nějaký talking heads, prostě rozpomínání teda mistra, jako jaký rychlej vzestup, pád, návrat, je to asi takový wikipedický heslo, který po nadějný první půlce místo nějaký problematizace té osobnosti spadne takový jako až religiózně charitativní selanky, strašně, nebo jak to mám říct?
2: Je strašně divný, že já jsem na to fakt koukal zhruba těch prvních 20 minut a říkal jsem si, jo, tam bude ten starý zlomený stařec, který zažil tu chvíli slávy, která trvala vlastně hrozně krátce. On nehrál v moc filmech, jo, ty, ve kterých pak hrál, byly opravdu jako tragický. Stal se taky tím jako tokenovým afroameričanem, který jako stělesňoval pro spoustu svých jako soukmenovců vlastně toho člověka, který prorazil, ale pak jako totálně zmizel, spláchlo ho to. Ale ta druhá polovina je fakt jako podivný sebeoslavný jako mumlání, až jako sakralizování.
0: On to sám označil za garbage, ten dokument, jo. To se mi líbí. protože podle něj vynechal podstatné části jeho života.
1: Takže ta mramorizace neproběhla jako dostatečnou důsledností. Ale on ten začátek opravdu je docela jako dynamický, jako je to jasně by the books, ale i tak, jak takový tak používají prostě ty momenty z jeho ať už animovaných nebo hraných seriálů pro vyprávění toho jako opravdového jako příběhu, tak jsou jako ne nějak extra nápady, jestli se s ním takovýma věcma pracovalo třeba nevím, v dokumentu o Michaelu Foxovi mnohem líp nebo Inventions, ale tak jako říkáš si, OK, tak to bude docela fresh, pak přijde ten zlom a on se tam jako třikrát načrtne, že prostě to není bůh.
2: Ale
1: u toho jako to skončí, no a opravdu on si to pak sám uzavře teda tím, jako aby jsme jako si mysleli, že on opravdu je něco jako Muhammad Ali a prostě skvělý herec.
2: To dokázal.
1: Je
2: to
1: opravdu fascinující.
0: Říkám vyšetřovatel a mistr tý dnešního vysílání. Žavte kanony, Cannons, Camelife, ještě pořád GM, Čelisti, Radio PES a za chvilku Bára, která programuje v jazyku BASIC. No děláš nic!
1: Bude to trochu BASIC, no.

0: myslíte si, že existuje Bůh? Já se zeptám toho koně.
1: Existuje Bůh? Jo, jo, jo, jo, jo, jo, jo. A existuje. A je to velká lové, je to radost. Existuje Bůh? Jo, jo, jo.
0: Přátelé, vezmeme si příma 100.

0: Zkaz se z těch dokumentů i domácích jen tak nevyhrabem. Vítěz divácké ceny deníku Právo z Karlových Varů, snímek Bára Basiková.
1: Má na to právo, to má.
0: Od Heleny Třešníkový. Má to ta Helena právo vůbec?
2: Právo na to jistě má, protože tohle je zrovna jako ten z jejich časozběrných filmů, který jistě je mnohem méně problematický, než když sleduje ty lidi tak trochu nadně. Ty filmy jako René a Katka jsou mnohem pro mě jako problematičtější tvary. Tady naopak ta časozběrná metoda, která jako má ten dar zachytit člověka v nějakých hodně všedních okamžicích průběhu velkého období dějin, tak odhaluje vlastně, byť tentokrát se to jmenuje Bára, jmenuje se Bára Basiková, ale vlastně to většinu času vypráví o Báře. Prostě po začátku, který nějakým způsobem ukáže tu ikonu toho novovlnního alternativního roku kapely Stromboli Precedence, tak vlastně se to už spíš věnuje té strhané matce, té nejisté ženě. A je to jako svým způsobem fascinující portrét někoho, u koho máme pocit, že je prostě tou hvězdou muzikálu a jako vlastně jako tou celebritou, a ona si v tom karlínském bytě míchá to rozpustný kafe a řeší, jak prostě žila se třemi partnery v podobném modelu, kdy prostě oni se starali o děti, ona prostě dělala kariéru, což jako svým způsobem dneska vypadá jako něco hrozně progresivního, tehdy to bylo něco spíš jako zvláštního a jak jako sledujeme, tak dosti náročního a jako jak vlastně to všechno vychází z těch nejistot daných z dětství, z toho problematického stavu s matkou, když všichni říkali, nechá toho k dákání a pak se nedostala na tu konzervatoř, tak teda dělala Big Beat a vlastně takový jako najednou jako hrozně takový jako v něčem pragmatický pohled na tu nejistou ženu, jako je to svým způsobem jako dojemný, křehký, i jako nějak jako důkladný,
1: je to souměrný,
2: ale zároveň právě to naráží prostě samozřejmě na limity té metody a to prostě na ten prostý fakt, že jsme tady jako prostě vydaný té subjektivní zkušenosti portrét. A vidíme prostě momenty, kdy prostě jako něco úplně jako, ať už vědomě či nevědomě zamlčuje, jako nad tím nás to přemýšlet nad tím, co ten film vlastně říká, co neříká, proč to neříká. Jo, třeba když se podíváme na to její působení za covidu, kde ona byla označená vlastně za jednu z předních dezinformátorek mezi celebritama, tak to se tam jako odbíde jednou scénou, že se to jako řekne, oni mě takhle označili, ale to víte, já s tím mám zkušenosti, to je bulvár. Jo, což tady minimálně v tuhle chvíli už jako citelně chybí ten jako pohled z té jiné perspektivy. No. Takže prostě ten film jako nějakým způsobem pro mě byl mnohem pozoruhodnější než velká většina jejich filmů, který jsou zaměřený na jedinýho protagonistu, ale jako zároveň tyhle problémy tam prostě jsou.
0: Já cítím, Tomáku, že si potřebuješ něco nalejt.
1: Ne, ale malý.

0: pak.
1: Já to vím, co bude pak. Nastoupí mateřský put.
2: Jo, u pozor, tebe? To už ne.
1: To ne. Prostě. Samozřejmě je to věc, která rekonstruuje brutální, mrazivý příběh Taylor Parker, která v Texasu spáchala brutální, či nebudu prozazovat. Tomákovi jsem to tady viděl, jsem tam protočili panenky, když jsem mu tu pointu vyzradil.
2: Vepřový panenky.
3: Vlastně, pro panenku.
1: Brutální čin pod záminkou vlastního teda těhotenství. Tady Jessica Dimmock, autorka tohoto snímku, který můžete vidět na Netflixu, má k dispozici materiál, který by běžně asi Netflix proměnil v nějaký jako true crime cirkus. Samozřejmě navzdory tomu, že nějaký stopový množství toho true crimeového fetišismu nebo nějaký mírný senzace chtivosti tam vždycky jako najdeme, ten dokument za mě poměrně slušně pracuje s nějakou relativně disciplinovanou jako chronologickou dekonstrukcí nebo rekonstrukcí, řekněme spíš policejní záběry, výpovědi rodiny, vyšetřovatelů, nějaký digitální stopy. To hlavně to postupné dávkování informací, ta distribuce informací je tu absolutní klíč té metodě, hlavní režijní nástroj, ty patologické lži, ty jako hrdinky v vozovkách servírují v takových malých porcích, takže vytváří takovou, nevím jak to nazvat, nějakou kontrolovanou toxicitu, abyste to jako vlastně nevypli, udrželi dobře napětí. Ten film je jako poutavější, když ho čteme jako nějakou studii, možná konstrukce nějaký identity, je to až jako neuvěřitelný. Ten případ je samozřejmě extrémně bizarní, což lidi běžně přitahuje, ale tady myslím si, že vlastně nevytváří jenom nějakou jako, že to je příběh o falešném těhotenství a jak to vůbec mohlo procházet tak dlouho, ale je tam nějaká alternativní realita, ve které ta hrdinka sama potřebuje držet sama sebe jako nějakou osobu, identitu. Napomáhá tomu samozřejmě internet, sociální sítě, neustálý dokazování vlastního života. Jo, je to nějaká asi infrastruktura lži, která na tom je pozoruhodná, byť bych to samozřejmě nepředstavoval, furt je to jako netflixácký true crime, zase abyste si nepředstavovali bohu ví co, občas to sklouzne takovým tomu, no to nemůže, to neuvěříte, co se opravdu stalo, jo, ale
2: neuvěříte.
1: Je tam nějaká etická jako střídmost, prostě žasneme nejenom na tu jako bizarní psychologii té vražetkyně, podstatná je ta její oběť, Regan a její rodina, takže vlastně film o mateřském pudu, ale ve skutečnosti je to o tom pudu nějakým vlastnit jako svůj vlastní příběh, aniž by to chtěl nějak jako nadceňovat, ale chlapci se ještě budou na finále dojímat nad Reacherem 4. Vy to jedete v morkuci.
2: Ne, to je pro mě
1: podobný fyzicky.
2: Pro mě takový většinou, no, to bohužel ne. Teda tohle jako lidský monstrum, který hraje fantasticky Ellen Richardson, což je taková jako lidská kotva celého tohle seriálu, který vlastně strašně jako zajímavě osciluje mezi thrillerem a nějakým totálním kempem, mezi 80-kou, 90-kou cheesiness a současnou jako agendou. Dělá to s takovým jako lehce přiblblým úsměvem, ale stále s elegancí a díky Ellenu Richardsonovi si myslím, že ustojí i teda velký zákruty, který tam tentokrát jsou. Některé ty postavy, když se berou příliš vážně, jsou trochu nesnesitelný. Ty záporačky už jsou teda cheesy jako až moc, ale stejně musím říct, že to prostě fachalo, těch 8 dílů jsem dal z chutí a na závěr jsem se, přátelé, rozbrečel.
1: Ježiš,
3: já to jenom podepisuju a jako z nějakého důvodu tady mi to nevadí, na rozdíl od Srdce divočiny, kde teda ty 80s nebo odkud pramenící nostalgie jsem těžce chroupal, tak tady vlastně ten jako ten přeznaný brák vlastně, který na sebe tak trochu pomrkává, ne dost, ne jako vždycky, aby to někdy nebylo přiboudný nezáměrně, ale vlastně je to taková jako v rámci těch jako všech thrillerů, těch hrozně jako vážných současných věcí, prostě který jako se snaží být co nejtemnější, tak je to vlastně jako furt fajn oddechovka, a to neznamená, že tam nejsou jako extrémně napínavý a mrazivý scény.
2: On to je to taková trošku jako dětinštější Mission Impossible s Ethanem Hawkem, který má jediný plán, a to je lámat kosti, jo. A to se mi líbí.
1: A s hulkovatelem Ethanem Hawkem.
2: Daniel Hulka, to je opravdu jako velká lidská hůlka, ten Ellen Richardson.
3: Ale pozor, navíc není blbej. Jo.
2: Není blbej a on je takový jako krásný svalatý autista.
1: Ale jste blbej?
3: Já trochu, jo.
1: A Tomáko, ještě máme chviličku, pár vteřin, ty si koukáš nějaký spin-off nebo co? Pozor tam tomu něco.
3: To je, že jako jeho bývalá v občas některých těch sériích i současná parťačka Neagleyová, která si zasloužila teď svůj spin-off a funguje to i bez tý hory svalů jako velmi dobře, nějakých 3-4 díle.
2: Hora svalů.
1: Mistr tý dnešního vysílání, neuvěřitelný, Tomáš Stejskal.
3: Dobrou
1: noc. A taky Vítek Švárc.
2: Prosím vás, nežerte tučný věci, jo.
1: A nakonec, aj Aleš Tuchlý, já už si to s váma osladit, ani víc nemůžu. To jsou nervy.
2: Já už se ani nesladím.
1: Martin Tonda, jeden z nás s Vítkem. Vili Vonka. Vili Vonka. A pochopíš.
3: A Lišek Vonka.
1: Kámo si osladím. O trochu víc. To jsou nervy.
2: A naladí už.
1: Si tam něco pustím.
2: To je tam něco. Co tam máš ještě?
1: Já nevím.
2: Jakýho démona?
3: Necháme ticho.
2: Ne. Něhu, ticho a něhu. Já volím ticho a něhu.
3: Já pouštím něhu.
1: Pohladím, taky tě pohladím, to mám to. Jsi takový pejsek. Ty máš krásnou srstku dneska.
2: Mám srstka teda proti srstce.
1: Z Málo toho existencialismu. No jsme se moc se bavili dneska.
3: Výzvy se měl točit proti srdce.
1: Co tam říká? Co říká? To musím... Počkej.
0: Hej. Každý den se dotýkáme velkých lásek a velkých
1: takhle,
0: návistí.
1: To lepší je studovna, ne?
3: Mnohem.
0: A jestliže člověk třeba jen na okamžik prohrává to, co opravdu ze všech sil miluje...
1: Přesně, to je furt.
0: Pak se neubrání myšlence, že prohrává i část svého života.
1: Jsi kačer.
3: To je geniální.
0: Že v něm nenávratně uhasíná jakési vnitřní světlo.
1: Tahám toho kačera, ještě pořád.
0: Že v něm jednou provždy umlká jakýsi nepostradatelný tón.
1: Z kačeřích příběhů za mě nejlepší tenhle.
0: Štěstí a zoufalství třeba, že nás postihují způsobem tak různým.
1: To ten ho.
0: Jsou si blízké v tom, že jak ve štěstí, tak i v zoufalství.
1: Ten klarinet tam.
0: Nedovede člověk vyjít sám ze sebe.
1: To mi nebrá spozádku.
0: Jestliže si v okamžiku štěstí o něm pomyslíme, že nepotrvá věčně, kam se pak podělo naše štěstí. Kdo v hlubinách své pochybnosti dohlídne alespoň uzonký paprsek naděje, ten jistě neřekne, prohrál jsem.
1: No, já jsem
3: prohrál. Prohráli jsme, prosím vás. Čelisti říkají každý den odvahu. Nazdár!
4: Dobrou. Podzim v Praze bude patřit rapu. A$AP Rocky, Don't Oliver, Blood nebo ESTG v Praze. Velká jména, nové objevy a pořádná dávka rapu naživo. A$AP Rocky, 4. října O2 Arena, Blood 8. října Meat Factory, ESTG 18. října Rock Café, Don't Oliver 30. října O2 Arena. Mediálním partnerem je Radio Wave.
5: Fasády. Odkrýváme tváře města. Fasády. Poslouchej každé pondělí od 6 večer na Radio Wave. Radio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Radio Wave.
6: Český rozhlas Radio Wave.
5: Radio Wave.
6: Radio Wave. Děláme vlny. Posloucháte reprízu pořadu.
7: Já jsem introvertní člověk, dost citlivej a jasně, že jsme chodili prostě do barů a podobně, ale já jsem tomu nikdy úplně extra jako nějak mě to jako extra nebavilo, že bych se pořád jako ožírat a vždycky to byla spíš taková jako sociální nutnost. Jasně, že tam furt nějaký vzorce jsou, který jsou jako daleko podprahovější a který třeba často prostě zpětně si rozkoduješ, jo, tak když vlastně tohle přesně dělal ten můj táta, jakože to vidíš, říkáš si, tyjo, nad tím by se asi měl jako zamyslet. Nikdy jsem moc nepotřeboval moc lidí a ani jsem nikdy neměl moc přátel, jakože bych měl jako fakt partu kamarádů. Mám daleko větší pochopení pro všechno, co oni jako vlastně oba dělali a jak se chovali a jaký byli rodiče nebo jaký byli jako, jaký měli vztah a tohle všechno, že vlastně jsem daleko tolerantnější, než jsem býval a bohužel pozdě, ale neuděláš nic.
5: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys.
8: Tady je Krištof Šimek, vítám vás u mého podcastu Boys. Moc díky za veškerou podporu Českému rozhlasu, že posloucháte. Mým dnešním hostem je Česmír Strakatý, ahoj.
7: Ahoj, děkuji za pozvání.
8: Zvládl jsem ten úvod dobře, poznal si, že takhle vždycky ty vítáš své hosty.
7: Ale mě to napadlo, když si říkal, že uděláš nějaký special úvod, a pak jsem si říkal, tyba, to vůbec není ono.
8: Co to je? Takže špatný tón, nebo prostě není ale, to úplně přesně.
7: Já se neslyším, já to nevím. Já vím, že ten můj úvod je takovej, jakoby asi už trochu taky joke a trochu signature a trochu, že vlastně to dělám furt stejný. Ale já pro mě je hlavně důležitý, aby to jako rychle odsypalo, bylo to rychle pryč a mohli jsme jít na rozhovor a mě to moc nebaví ty úvody. A tak prostě jo, já to vlastně už neřeším. Já jsem to nikdy moc neřešil. No. Já jsem spoustu věcí neřešil, co bych měl řešit.
8: Ne, já jsem tím chtěl jenom reflektovat to, že ty tvoje úvody těch rozhovorů jsou touhletou věcí pro mě vlastně strašně specifické.
7: Jak si řekl ten díky za podporu, jsem řekl, aha, tak aspoň, že tohle to chápu, tohle to jsem pochopil, tak nejsem úplně idiot, jakoby nevím.
8: Ne, nejseš, rozhodně ne. Díky, že jsi našel čas na Boys. Je to docela
9: byla výzva pro moderátora vést rozhovor s jiným moderátorem, protože...
7: Já jsem velkorysý.
9: Jsi velkorysý, jo. Já si říkám, vlastně, jako jestli každou otázku, kterou položím, než na ní odpovíš, tak si řekneš, ty jo, to je jako docela dobrá otázka, nebo to nic moc tady to nechudu
7: dělat. Dobrých otázek si asi řeknu třeba, že mě to něčím překvapí, nebo že je to třeba dobrý, nebo že je to jako nějak jako zajímavě zleva. A, ale u špatných otázek si rozhodně neřeknu, tyva, to je jako špatný, no. Tak jako všichni se ptají nějak. Já mám taky špatné otázky někdy určitě.
9: Vždycky je u všech lidí, kteří dělají rozhovory, důležitý mít takovou to jako první dobrou vykopávací, která to vlastně nějakým způsobem udělá. Nejdeš podle toho, nepřipravuješ si nějaký dobrý otázky
7: ale
9: na začátek.
7: Dřív jsem to tak měl, že a už jako dávno, a to byla taková ještě škola právě z DVTV, kde se na to hodně dbalo tehdy, že vlastně ta první otázka musí být ta rozstřelující, musí být ta silná, ten jako hit, jo. A pro mě je vlastně daleko důležitější teď nějak připravit ten rozhovor, aby šel jako dobrým směrem. Aby ta první otázka, aby ten úvod vedl k tomu, že to bude dobrý rozhovor, víc než že to je nějaká prostě šleha, která tě jako upoutá nebo něco, protože to může být podle mě kontraproduktivně, nebo z mojí zkušenosti. Takže já na tohle vůbec jako neřeším. Pro mě je daleko důležitější, samozřejmě musíš to vymyslet a musí, ten úvod je strašně důležitý, ale to fakt většinou to jako dělá, jo. Ale není z mé zkušenosti. Ale není to tak, že by to musel být nějaký jako zinger, jo, nějaký prostě nějaký headline, no, to ne, spíš se snažím vždycky nějak jako to nacítit, no. A pravda je, že to vlastně nejtěžší na těch rozhovorech, čím víc to dělám a čím víc to nějak jako nacituju a čím víc jako se v tom zlepšuju nebo nevím, jo, něco, nějak se posouvám, tak tím víc je pro mě důležitější a vlastně i těžší, že se na to víc soustředím, ten jako vymyslet ten úvod, jako vymyslet fakt to zarámování a to vlastně o čem to jako je. A naopak, když se ti povede ten úvod, tak vlastně už nemusíš vymýšlet skoro nic dalšího, jo? Protože to je to vlastně často, a mně se to fakt stává, mně se to potvrzuje skoro pokaždý, jo? Že vlastně jakmile se to povede a že se to naštěstí většinou nějak jako daří, tak pak už ten rozhovor plyne tak, že fakt ta hodina jako odplyne a já ten papír vlastně můžu jako odložit, no. A to většinou dělám.
9: Čili ale nějaký jako muster nebo nějakou přípravu si uděláš. To jsem si vlastně chtěl zeptat a říkal jsem si, jestli to prozradíš
7: no
9: nebo
7: nic,
9: ne.
7: Ale ty nic nemáš, takže...
9: No, já totiž právě...
7: Tady se pozná prostě právě dobrý moderátor, ví.
9: Ne, já jsem si...
7: Nebo amatér, jako. To jsou ty dvě stránky. Jako uvidíme... Je to velmi... Může to být fujní.
9: Je to tak, uvidíme, kam se dostaneme. Je to tak, já totiž právě jsem to zpočátku dělal a pak jsem to odložil, protože mi přijde, že nejvíc sexy na tom rozhovoru je to, kdy vlastně nevíš vůbec, kam se dostane. A je dost možný, že budeme řešit třeba tučňáky za 20 minut. A to mě na tom právě strašně baví. Yeah. Ten muster je dobrý, mít nějakou představu o tom, co by si s tím hostem jako chtěl řešit. Nemusíš to já samozřejmě vím, co se mu dneska chci řešit.
7: Musíš udělat tu přípravu, musíš to znát, musíš znát nějaký fakta, musíš znát prostě život, příběh, něco, nemusíš znát samozřejmě do detailu, ale musíš jako vědět, protože když se někam dostanete, tak ty musíš dobře reagovat a to je strašně důležitý. Takže to není něco, co jako naženeš úplnou improvizací, protože úplná improvizace tě nažene do jako banálních prostě obecných věcí, čo? Ale takže jako musíš udělat přípravu a musíš si to napsat ideálně, nebo někdo to za tebe napíše, ty si to aspoň přečteš, ale jako, takže musíš tu práci musíš odvést, ale pak naopak jako musíš být připravený tak, abys to mohl odložit. A to je právě pro mě ten vlastně rozdíl. Ale to je taky něco, co pro mě třeba přišlo až jako z praxí a se zkušeností a se životem.
9: No já jsem tě vlastně ještě ani nepředstavil. Čestmír Strakatý, samozřejmě významný český podcaster, člověk.
7: Významný.
9: No tak významný. Významný si myslím, že jako nemůžu neříct. Jako já chápu, že lidi, kteří jsou úspěšní ve svém oboru, někdy nejsou jako rádi, když jim člověk takhle dává ty superlativy. Na druhou stranu...
7: Já jsem rád, jenom významný je zajímavý slovo. Jakože vlastně je to dobrý slovo. Vlastně
9: bylo by lepší říct populární?
7: To by nebylo lepší.
9: Vidíš.
7: Významný je super slovo, vlastně já jsem za něj rád a třeba to tak je, no. A jestli to tak je, tak vlastně super, protože to je něco, co vlastně má nějakou hodnotu, má to nějaký smysl, no. Takže kdyby to tak bylo, tak já jsem za to rád a lidi to říkají málo, měli by to říkat víc o mně. Ty, třeba se to ujme po dnešku.
9: Ty svoje podcasty děláš velmi pravidelně, zveš si tam různou plejádu lidí. Na rozdíl ode mě si tam můžeš zvát i ženy, protože tady jsme v Boys, kam chodí jenom chlapy no, se svýma problémama.
7: Měl jsi to nazvat líp, jako kdo jsem Boys a hned bys byl jako v pohodě.
9: Tak ono už to začalo s Vaškem Roučkem jako s pořadem po chlapce a ten koncept takhle byl nastavený, takže jo, výjimečně mám povolené možná v rámci nějakých letních sérií udělat host s ženou, ale jinak...
7: Jak žena vidí muže.
9: Ano, přesně tak. Nicméně další rozdíl samozřejmě je ten, že my se tady bavíme na půdě Českého rozhlasu. Ty jsi taky zažil veřejnoprávní kariéru, nicméně teďka už to jedeš hodně na sebe. Bavili jsme se tady spolu o tom vlastně na začátku, než jsme to spustili. Když teďka tak se podíváš na tu svoji zpětně práci, i třeba v rámci těch veřejnoprávních médií, tak stojí ta volnost za to? Je to super?
10: To je strašně komplexní jako otázka, na kterou je vlastně těžký odpovídat, jo? Protože samozřejmě, že stojí, ale všechno má svoji hodnotu a i to být v tom veřejnoprávním médiu nebo být prostě někde i v normálním jako médiu, v mediálním domě má svoji hodnotu, ale taky to má svoji cenu. No? Takže jako samozřejmě, že já mám absolutní jako volnost a můžu si dělat jakýkoliv rozhovory a jakýkoliv chyby a jakýkoliv úspěchy a všechno jde za mnou a na můj ksicht, ale samozřejmě všechny chyby taky hned cítím. A samozřejmě jsem pod daleko větším tlakem toho, jak ty věci jako performují nebo neperformují. Je to subjektivní, jo, každý jeho přístup, nicméně můj přístup je takovej, že jsem pod daleko větším tlakem toho, jak ty věci performují nebo neperformují, jak se jim daří, nedaří, jestli se to líbí, jestli se na to lidi kouká, jak na to reagujou. A asi v nějaký neustálý jako masáži prostě sám sebou a svých očekávání a toho, co chceš, aby to bylo dostatečně významný, samozřejmě. No ale protože chceš, jako, že jo, protože jsi snad i zvyknul a baví tě to, takže jako baví tě mít nějaký jako dopad, že jo, protože to je vlastně součást jako toho a chceš, aby se na to ty lidi koukali, nechceš výsledosti. A i když třeba tam máš jako předplatit to, tak vlastně vždycky chceš, aby to nějaký přesah, no. Takže jakoby já, jako třeba pro mě by byl návrat do veřejnoprávních médií nepochybně extrémně složitý, ale zároveň jako je to osvobozující a já si jako do nějaký míry v jiném slova smyslu, jo. Já si do nějaký míry vlastně, a já jsem na tom fakt jako přemýšlel doslova dneska, že třeba i těším, jestli někdy přijde nějaká jako doba, kdy já nebudu muset řešit, co bude příští týden za rozhovor a jak ten rozhovor, který jsem vydal dneska a jak ten rozhovor, který jsem vydal před 2 dny, jak se jim daří a jestli lidi kupujou, ale jestli lidi odhlašujou a co komentujou a tak a nebude to mít ten úplně přímý impact na to, za prvý, jak se mi daří, nebo i jak se jako cítím, jo, je to vlastně všechno takový jako propojený. A takže to je takový jako, já si nestěžuju, já se mám skvěle, jo, a ta práce mě strašně baví a rozhodně bych jako neměnil, jo, a jenom je třeba to vnímat v té komplexitě, ve který to je, no.
9: Posloucháš zpětně třeba některý z těch epizod, co natočíš?
10: Ne. Jako, občas, když třeba mám nějakýho hosta po nějaký době stejného, tak jako si chci třeba nacítit, občas, aby jsme se jako jinak neopakovali, ale i třeba jako v jaký jsme byli náladě, jak do jako co zaznělo, z čeho se dá třeba vyjít, co by mělo smysl, na co by mělo smysl navázat, jakože mluvili jsme tu spolu, nevím o něčem, pojďme to prostě posunout, nebo stalo se něco dalšího, ale jinak ne, no.
9: A je to proto, že třeba i nějakým způsobem jako cringeuješ u toho, že...
10: Cringe, no. To jasně, já si myslím, to jasně. Já extrémně, no. Teď je to hrozný.
9: No a když říkáš, že teda hodně řešíš, jaký to má čísla, jak se tomu daří a tak dále, to si dovedu představit, že může být jako hrozně svazující, protože asi by bylo mnohem příjemnější tohle to neřešit a prostě říct si dobrý, mám z toho rozhovoru dobrý pocit, nějak to půjde a neřeším to.
10: No ono je totiž nejhorší, že to, jaký z toho máš pocit a to, jaký to je host a to, jaký to je rozhovor, jako vůbec nemusí znamenat to, jak se tomu bude dařit nebo jak se to bude líbit lidem. Takže to je velmi, a to je na tom vlastně jedna z těch jako nejhorších, nebo ne, já nevím, jestli nejhorších, ale takových těch jako záludných věcí, že člověk se to vlastně nikdy moc nenaučí. Aspoň já mám ten pocit a fakt to dělám už jako 10, jako 11 let, jo. Že i když máš nějaké očekávání a máš nějaký jako pocit a něco čekáš, tak vlastně se vždycky ukáže, že to je jinak a může to být jinak ze spousty důvodů. Nálada ve společnosti je nějaká událost přebije dění a přesune jako citlivost lidí trochu někam jinam. Někdo už se nějaký hostce třeba lidem trošku přeje, jsou z něj trošku unavený, ale to může být otázka jako dnu, kde se tyhle ty shifty jako dějou, jo. A ty si jenom prostě fakt jako nevychytal ten úplně nejlepší moment, kdy to jako udělat. A bohužel jako jedna věc je, jak to cítíš, když jsi třeba prostě na webu a počítáš kliky a tam to cítíš daleko míň, protože lidi stejně kliknou a možná koukají trochu míň, ale jako jo, ale když pak mají se rozhodovat tu peněženkou, tak to cítíš jako strašně. To jako fakt ten každý jako drobnej drobná niance v této jako komplexní jako náladě se tam prostě propisuje. No. Je to jako strašně zajímavý vlastně. Akorát je to nevím, asi to je svazující v nějakém ohledu v tom, že fakt je to jako neodhadnutelný a člověk jako nikdy moc neví, no, tak jako děláš to, co myslíš, že je dobře a snažíš se dělat co nejlepší rozhovory a vždycky doufáš, že to ty lidi třeba budou vnímat stejně, no.
9: Zmínili jsme to, že to děláš tedy v uvozovkách na sebe. To zásadní rozhodnutí jít touhle cestou přišlo před pár lety. Do té doby jsi dělal rozhovory pro Reflex. A jaký byl ten pocit a jaká byla ta jako vidina toho jít tou cestou sám, protože na jednu stranu ano, člověk cítí, že tam nějaká podpora je a že by to mohlo fungovat. Na druhou stranu přesně, jak jsi říkal, najednou se třeba případný hejt na nějaký rozhovor nesveze po tom mediálním domu, ale půjde to přímo na mě.
10: To v mém případě se stejně nikdy nedělo,
9: jo?
10: Protože já poměrně záhy v rámci Reflexu jsem si jako vybudoval, já jsem tam byl velmi jako nezávislej, já jsem nebyl úplně součástí redakce, jsem byl vždycky trošku mimo a vlastně všechna dramaturgie a všechno jsem dělal jako sám. A vlastně podle toho i vypadaly ty reakce, to znamená, že na mě se ty věci stejně často jako snesly, jo, když bylo něco blbýho, když byla prostě Bohdalka, tak jasně, že to šlo za mnou a nešlo to za Reflexem, jako něco, že občas, jo, jasně vím, že Marek Stoniš mi říká, zase mi píšou, že tam máš nějaký jako feministky a nebo nějaký zelený fanatiky, protože zase to byla jako jiná část toho publika Reflexu, který byl velmi jako pestrý, já myslím, že je stále. Ale vlastně takže já jsem na to byl do nějaký míry zvyklý, spíš tak to chci říct, že vlastně to jde za tebou. Ale samozřejmě, že to je jako jiný level a když tam máš to jméno a máš tam ten ksicht a lidi tam zároveň vidí ty peníze, tak je to ještě samozřejmě v jiný intenzitě, no, takže nevím, jestli odpovídám ještě.
9: Ne, odpovídáš, jak vlastně zvládáš, nebo jak jsi začal zvládat, čím víc jsi byl vidět, tím víc samozřejmě pozitivních ohlasů, ale i těch negativních a spousta hostů tady, kteří jsou jako veřejně vidět, tak někteří říkají, musel jsem se to naučit, nebo já jsem měl vždycky hroší kůži, je mi to jedno. Tak
10: moc nevěřím teda.
9: No, tak...
10: ne, ale vím, že to lidi říkají a vlastně vždycky si říkám, jako, že to je zajímavý, ale vždycky si zároveň říkám, že úplně nevěřím té jako obecnosti, jo? Jako, že je dobrý to říct, jo? Myslím si, že to je vlastně dobrý přístup, ale nevěřím úplně tomu, že to je tak ve 100%, protože myslím si, že to by muselo být fakt člověk jako trochu psychopat, jo? Nebo nějaký úplně odstřiženej od emocí.
9: Jako zlomilo tě to někdy třeba na nějaký čas?
10: Zlomilo.
9: Nebo že jsi to fakt prožíval jako hodně?
10: Příliš silný slovo asi, jako jo, hodně jsem prožíval, no jasně, jo, tak jako byly momenty, kdy samozřejmě, že člověk se jako otrkává a já jsem se začal otrkávat právě už v tom Reflexu a jako s každou další nějakou tvárnou zkušeností tě to zase posune jako někam a je pravda, že jsem si myslel, že třeba prostě po slavném rozhovoru s Jaroslavem Duškem už jsem jako otrkaný dost a že už to jako bude, že už se mě ty věci dotýkat nebudou, ale samozřejmě, že se to pak jako děje znova a je pravda, že jsem daleko odolnější, než jsem jako bejval, ale vždycky jsou věci, co se tě dotknou, ať už je to od lidí, nebo že někdo jako se dotkne něčeho, co třeba sám víš, že jako je problematický a ten lidi občas mají jako velmi dobrou schopnost, zvlášť když jako chtějí tě říznout někde, kde to třeba trochu jako cítíš, no, takže nemůžu říct, že jsem úplně jako okoralej, ale zároveň je to jako daleko lepší, než to bejvalo. Je to hodně tím, že člověk má spoustu prostě validace ještě z jiných stran a ten paywall, on jako jasně, on ti dává jako velkou, zvlášť když se tam daří, tak ti dává jako velký sebevědomí v tom, že jako to je dobrý. Že vlastně to někdo píše, no tak to je, ty rozhovory jsou úplně na hovno, česmíne, nebo jsi debil, nebo jako rozumíš, neumíš to něco. A ty můžeš říct, no ale tady je vlastně 10 000 lidí, kteří si myslí, že to umím. Jako, jo. Vlastně je to velmi dobrý nástroj po tohle. No. Takže jako učím se furt, no. Ale já třeba teď k tomu přistupu daleko víc, že lidi prostě nevím, jako skrývám, mutnu, nezajímá mě to takový jako fakt jako hejty nebo troll accounty nebo podobné věci, jakože vlastně jako daleko víc od toho odcházím, než jako asi jsem měl i dřív tendenci do těch diskuzí jako víc vstupovat a více jako hájit a víc jako bojovat, což teď už se snažím dělat daleko méně, že to je úplně jako k ničemu. No, takže tak.
9: Jaký jsi vlastně měl ty historický vztah k tomu podcastování? Protože my jsme jako Česká republika ty podcasty začali dělat mnohem později, než to frčelo třeba ve Spojených státech amerických. Já si pamatuju, na střední škole jsme s kamarádem dělali jako úplně příšerně trapný podcast, protože jsme částečně poslouchali Joe Rogana a jeho tříhodinový, čtyřhodinový rozhovory, že jo, ve studiu se zajímavýma osobnostma jako americký popkultury. To byl nějaký rok, já nevím, 2013, jo, kdy ještě se o podcastu vůbec nemluvilo.
10: V 2013 na střední škole?
9: To jsem byl na střední škole, no.
10: Lidi jsou tak mladí, to je přesně.
9: Promiň, no.
10: No, to je... Máš za co se omlouvat.
9: Já jsem samozřejmě už byl asi, třikrát jsem propadl u maturity, takže proto jsem byl pořád ještě ve škole. Ale ne, víš, jakože už jsem ten nějakým způsobem jako rozmach toho podcastování tam cítil. Tady to jako tak pomaličku jako najíždělo pár nějakých pokusů. Ty jsi potom teda rozjel jeden z nejúspěšnějších podcastů tady a dneska jeden takový máš svůj. Mě by zajímalo, jestli jako si tenhle ten formát jako podcast vnímal už jako dřív a měl jsi třeba nějakou inspiraci někde mimo Česko?
10: Ne, neměl. A mě to je trochu k smíchu, jo, vlastně, protože já nemám pocit, že bychom dělali něco úplně jako objevného, jo, že by ten Joe Rogan, jako jasně, je to dlouhý, je to uvolněný, uhulej tam, jo. A takže můžou si dělat, co chtějí, ale to by mohli dělat stejně tak jako v televizi, kdyby měli ten outlet, jo, nebo to můžou dělat na YouTube, a oni to dělají na YouTube.
9: No jasně.
10: To na video, jako vlastně, jo. Takže jako vlastně, co to vlastně je ten podcast? A my, když jsme začali jako jedni, fakt jako vlastně ne z prvních, ale docela jsme byli jako brzo, že jsme třeba ten prostor, když jsme byli v Reflexu, tak jsme ho jako překlopili do audia a do podcastu a začalo se tomu mimo jiné pak taky jako říkat pořád, ale my jsme furt dělali to samý. To byl prostě normálně video pořád, který měl audiostopu, která byla v podcastech. A najednou to byl jakože podcast. A pak to vyhrálo podcast roku, jo. A říkáš, ale jako já dělám vlastně to samý, já nedělám nic jiného. A to, co dělám teď, tak já vlastně dělám furt to samý. A akorát je to další, jasně, je to uvolněnější trochu, někdy taky není, jdu tam politici a jako vlastně to není vůbec uvolněný, někdy je tam prostě Karel Havlíček a je to vlastně úplně stejný, jako byl ten prostor X, akorát to má prostě hodinu. A je to v podcastech a říkám tomu podcast, ale jako vlastně víš, jako že to je jako semantika vlastně, že já jsem na to nasadil nějakou nálepku, která jakoby je ne cool, ale prostě je to něco to ukazuje a až prostě bude na místě říkat tomu nějak jinak a třeba to nějak změnit, tak jako já budu dělat to samý a budu to mi říkat se pořád. Víš co, jakože vlastně mě to nepřijde tak důležitý, jakože chápu, že něco jiného je, třeba jsou, myslím, formáty v Česku, který jsou daleko víc fakt jakože podcast. Jakože třeba, já jsem byl u Hejlíka, že jo, ve Velký Žranici, což je 4 hodiny něco a jíš tam u toho a je to úplně jako vlastně absurdní a chápu, nebo jako, pane dobré, jo, a je to jako vlastně zajímavý, ale je to absurdní. A já vlastně chápu, že třeba říkat tomuhle, tomu vlastně asi musí říkat podcast, protože to je jako velmi specifická jakoby věc, jo. Ale u mě to je, já vlastně nevím, co to znamená. Víš, jakože vlastně znamená to, že to je teda jakoby uvolněnější, víc jako autentický a víc jako moje, no ale to už vlastně byl i ten prostor X jako v průběhu let a já bych se zase nedostal, i kdybychom dělali jako něco jiného, víš, takže jakoby mně tohle přijde taková jako diskuze, já ji moc jako neprožívám. Já vím, že třeba Matěj tady z Vinohradský 12 prožívá velmi a že on jako je velmi jako teoretik toho a něco jako dělá, ale on fakt jako asi daleko víc dělá ten podcast, protože tam máš ty audia a máš tam ty všechny možné věci a máš to jako komponovaný a pracuje na tom taky spousta lidí a je to vlastně jako fakt jakože vymazlený a asi to víc vychází z nějakých zahraničních těch, zatímco já prostě dělám jako vlastně furt to samý, no. Ale mimochodem, já si myslím, že my oba děláme to samý. Akorát on tam má to audio vstupu, má to víc jako střížený. Ale jinak si myslím, že vlastně, jako rozumíš, má se stříhaný rozhovor. I to je v podstatě ono. A no, takže jakoby si myslím, že jako můžeme tomu říkat asi jakkoliv, když budeme chtít.
9: Dobrý, zmínil si Lukáše Hejlíka, zdravíme ho, já dobře vím, že on Boys poslouchá, dokonce jsme domluveni na podzim, že sem dorazí, tak uvidíme, jak zhodnotí tvůj podcast.
10: Ale já jsem to myslel dobře, Lukáše. Já jsem sice řekl, že to je absurdní, ale rozumíš, že to 4 hodiny...
9: Ale přišel jsi tam, že jo?
10: No, ale já bych tam přišel i znova. Já teď bohužel jsem měl pozvání, já teď jsem měl problémy s hlídáním večer, no, takže to bylo jako složitější, ale já přijdu, Lukáš.
9: Říká Česmír Strkatý, že dorazí, tak tohle je samozřejmě závazné. Dělat rozhovor je pro spoustu lidí něco, co je vlastně jako složitý. Já si furt myslím, že se to nedá naučit a že to prostě... No, ne,
10: dělat to dobře je složitý.
9: No, není to složitý.
10: Ale, dělat to není složitý, dělat ale, to dobře je...
9: No jasně, složitější. Musíš. Shodujeme se na to tady s vícero lidma, že vlastně nejhorší rozhovor, který existuje, je ten, kdy jako ten, kdo se táže, tak má připravené otázky, přijde za ním někdo, jako třeba přesně ty. Já bych tady měl 30 otázek podle mustru, ty mi odpovíš na první a já vlastně to nikam neposunu dál s tebou, jdeme k tý druhý. Ale nějaká zvídavost, nějaká jako touha potom zjistit co nejvíc, co ten host právě se ti začíná otevírat a chceš to, to se podle mě naučit moc nedá, to musí být nějaká i tvoje přirozená vlastnost. Mě by zajímalo, jako jestli jsi byl třeba

0: vlastně to šlo, ale pak, že jsem třeba začal moderovat, jako to byla jako vysloveně náhoda. A že jsem vlastně,
1: jak náhoda,
0: a že jsem vlastně začal ten podcast, jako to je taková jako, rozumíš, jako ten placený, myslím. To je vlastně tak, že já jsem tehdy měl jít, měla nažila ekonomie, aby šel dělat prostě tehdy spotlight a nějak jsme se jako dohadovali a dohadovali jsme o jiných věcech, o financích a tak dále a v určitou chvíli se tam objevilo, OK, tak já třeba budu dělat podcast, jako. A vlastně no, tak jako jo, já jsem ho chtěl dělat nějakou dobu, jsem nad tím jako trochu přemýšlel a vlastně úplně fakt jako úplnou náhodou jsme došli k tomu, že já jsem, a nakonec jsem tam nešel, zůstal jsem Reflexu, kde mi to jako povolili, že já jsem vlastně dělal ten Prostor X a dělal jsem i ten podcast. Ale jako kdyby byl šéfredaktorem tehdy aktuálně v ekonomii někdo jiný, tak mi tu nabídku nedá a já bych se třeba nikdy nedokopal k tomu, že bych ten paywall jako začal dělat, rozumíš? Mm. A to jsou prostě takovýhle věci, takovýhle jako různý domina, který se jako takhle jako skládají a já tomuhle ne jako věřil, že bych věřil nějakým jako osudu nebo něčemu, ale fakt věřím nějakou jako nahodilost a v něco, v nějakou jako přirozenost toho plynutí a že jako se vlastně mě vždycky vyplatilo vlastně ty věci jako přijímat. A ne nutně za nima jako jít a přesně jako časopis od školních let, jako jo, a já to nechci karikovat, protože vím, že spousta lidí to dělá a jsou z nich skvělí novináři a je všechno jako v pořádku, jo, jenom jakoby to není moje cesta, no.
1: Takže když jsme teda teďka u nějakého dospívání chlapce, tak evidentně si po večerech nepsal školní časopis. Tak
0: hral jsem na počítači. Byl jsi
1: prostě gamer, jo, takže tvoje puberta je primárně strávená u počítače?
0: A asi jo, no. Asi, jo. Byl jsem gamer asi a byl jsem prostě trochu nerd asi nějakej a tak já jsem introvertní člověk, dost jako až stydlivej a jasně, že jsme chodili prostě do barů a podobně, ale já jsem tomu nikdy úplně extra jako nějak mě to jako extra nebavilo, že bych se pořád jako ožírat a vždycky to byla spíš taková jako sociální nutnost a no, takže jsem byl spíš takovejhle, no. A to se pak jako eskalovalo samozřejmě potom, co jsem měl do Prahy na vejšku, protože samozřejmě tam najednou jsem jako mohl vlastně být furt jako doma a hrát prostě World of Warcraft a nic nedělat. A ne, nikam nechodit za nikým.
1: Za Hordu nebo v Alianci?
0: V Alianci. Protože jsem vlastně ty lidi moc nepotřeboval, takže to bylo takový, jako to pak bylo tak super, no, nebo super, jako v uvozovkách velmi, no. A no, a tak.
1: Říkáš do Prahy na výšku, takže ty jsi vlastně taky jeden ze zástupců té náplavy tady v hlavním městě.
0: Já jsem hrdý rodák z Tábora.
1: Což je ale vlastně opravdu, a to neříkám teďka, že bych to musel říct, že to je super město.
0: To je super město.
1: Ale to je opravdu super, já bych dokonce řekl, že je významné.
0: Nebylo to vždycky super město, ale hodně se zlepšuje, a nebo ne, asi bylo vždycky super, jako v kontextu zvlášť těch okolních měst na jihu Čech, jako vlastně bylo vždycky super, ale jako fakt jde dopředu a je to tam jako moc hezký, všem doporučuji se tam podívat, je tam skvělá gastroscéna,
1: ano.
0: Jsou tam skvělý jako různý jako podniky.
1: Kavárny, výborný.
0: Vždycky tam byla skvělá hudební scéna. A skvělý kluby a skvělý bary a no a to mě to strašně jako formovalo vlastně tohleto prostředí. To jako bylo jako, já jsem to předtím říkal jako, že jsem moc jako nechodil a to je sice pravda, ale zároveň tam, kam jsem chodil a to, s kým jsem se stýkal, tak pro mě bylo úplně jako zásadní, no, takže to bylo vlastně super.
1: A šel jsi do té Prahy s tím třeba, že jsi řekl, vysoká škola, ano, ta tady v Táboře není, musím, ale je třeba
0: tam,
1: se vrátím.
0: Je tam odnož Jihočeské univerzity, no, tam bývalo.
1: Pardon, tak to jsem teď se dopustil teda. No to je to, že jsem si nedělal tu přípravu, víš. Ale spíš jako vlastně nějaký jako třeba návrat.
0: No hele, jako návrat, no jako ta idea vlastně je docela lákavá se tam někdy vrátit, ale myslím si, že bych stejně musel jezdit pracovat sem a navíc moje žena je narozená na Žižkově, žijící na Žižkově a...
1: To je blbý.
0: A já myslím, že ona by jako asi nebyla ráda, kdyby jsme byli vytrženi z těch kořenů tady jejich, takže a mě to ani nevadí teda. Já zároveň ale ta idea vlastně jako je v něčem lákavá, protože to město fakt je hezký a myslím si, že na život vlastně je hezký, ale tak uvidíme, co se stane.
1: Připomínáme samozřejmě i tvoji návštěvu v Questu, kde se můžete dozvědět všechny možné hry,
0: Můžete se dozvědět o Diablu.
1: Ano. Takže týzujeme i minulou návštěvu. No a vlastně můžeme natýzovat i to, že jsi byl v Houpačkách, protože, a bavili jsme se o tom tady spolu před tím, než jsme zapli mikrofony, že samozřejmě tvoje otcovství hodně se propisuje do tvého života i vlastně, do rozhovorů. Sám jsi tady přiznal, že někdy máš možná pocit, že až příliš tam sklouzáváš ve chvíli, kdy tvůj host je taky rodič.
0: Jo.
1: Tak jsi i ten tatínek, který se na tom třeba hřišti hnedka zakecává o dětech, nebo tam je ta tvoje introverce, že tohle moc jako ty nejedeš?
0: Hele, Moc ne, no. Jako já vlastně, mně to přijde absurdní, ale jako mně to, jako ne, to není přirozený, že bych jako obcházel a rozebíral taktiku. A, no, to není.
1: Je, tak co vy, jak vám to teď jde?
0: No, ale navíc jako na tom hřišti se, myslím, nedostaneš do nějakých jako moc, jako do nějakých hloubek, no. Tam se spíš bavíš o těch jako, o tom, co se tam jako iminentně děje, a tam asi nejde do nějakých těch. Takže jako ne, no. Rozhodně nejsem z těch jako lidí.
1: Taková možná kliše otázka, ale v Boys v pořadu o mužích a mužství asi jako nemůžu nepoložit. Ten význam toho narození jako potomka potomků je častokrát ten jako zlomový moment ve chvíli, kdy si jako řekneš tak dobrý, tak teďka to byla možná trošku prdel a vlastně jako ano, už jsem trošku dospěl, ale ani náhodou ne tak, jako teď, protože teď jsem odpovědný za jiný životy a vlastně častokrát dochází k nějakému úplně jako přepnutí mindsetu a vlastně seš ten provider, chceš prostě udělat to nejvíc pro tu rodinu. Je to ten tvůj případ, jako že skutečně jsi v nějaký moment třeba řekl, ty jo, tak teď já už jsem ale fakt asi jako víc teda chlap než nějaký kluk. Možná jsi to neřekl, třeba seš ještě furt trochu kluk.
0: No já určitě jsem furt trochu kluk, protože furt hraju to Diablo a nedávno jsem mluvil v podcastu, který máme s Danielou, o tom, jak jsem zase začal prostě sbírat a hrát Magicy, Magic the Gathering, karetní hru, takže to je boží. Já to miluju, strašně peněz to stojí.
1: Ty jsi kup Beyblade a je to kompletní.
0: Ne.
1: A
0: cítím trošku víc směch, mimochodem.
1: Ne, vůbec ale ne, ježišmarja, já jsem hrál já jsem měl Beyblade, já jsem hrál Magicy, to všechno bylo víc dostupný.
0: Musíš hrát znova, jako to je velmi in.
1: Já jsem vždycky toužil po Gameboy, ale mě to rodiče odmítli koupit, že to je moc drahý.
0: Máme podobný příběh, mimochodem. Takže jako v nějakém ohledu asi ano, ale zároveň to, co ty říkáš, jako mně se vlastně stalo asi dřív, než se dělo tohleto. Mně se to stalo vlastně asi, když mi umřela jako prostě. Když mi umřela máma před nějakýma, vlastně, kolik už to je let, to už je spousta, 9 let, tak vlastně, myslím si, že tam se to vlastně stalo daleko nejvíc. A samozřejmě pak to byl ještě jako proces, ale tehdy tam byla taková jako doba, kdy ona umřela a rakovinu umřela. A pak to chvíli vypadalo, že umře můj táta, protože měl taky jako velmi velký zdravotní problémy, nakonec se z toho dostal. A to byl fakt třeba půl rok, kdy se tyhle ty věci jako děly. A já jsem vlastně to jako děje velmi tě posune do úplně jako jiných těch, ale ne hned si to jako člověk uvědomí. To já si vlastně uvědomuji hodně spíš až jako zpětně, že tohle to je pro mě strašně jako tektonický moment. A já, samozřejmě, že pak jako když máš svatbu a narodí se to dítě, tak to jsou jako úplně zásadní věci, které tě samozřejmě posunou jako ještě dál. Jo? A s tím dítětem to je... To, co jsi říkala, je nepochybně pravda, ale zároveň já si myslím, že vlastně pro mě to nebylo až tak zásadní, protože já jsem vlastně byl na to velmi jako připravený. Že já jsem vlastně pro mě, já jsem si neříkal, tak teď musím něco změnit, nebo teďkon jako tady jako fakt jako najednou přemýšlím jinak, jako já jsem vlastně, jako mě to daleko víc, jako mě to naopak jako naplnilo smyslem, to jak jsem jako byl vlastně v tu chvíli už jako, ne, že jsem na to byl připravený, nebo, a možná jo, ale že vlastně to spíš jako naplnilo jako formu, víš, takže a to spíš u mě zafungovalo takhle, no, ale nevím, jestli je dobrý jako bejt chlap a nebejt kluk, jakože za prvý to jsou takové jako fráze, nálepky trošku, a za druhý myslím si, že jako je zdravý vlastně si udržet něco z nějaký jako hravosti a z nějakého jako něčeho, co ti tak jako vytrhává z toho grindu a z toho, co prostě žiješ jakoby neustále, no, takže tomu taky docela věřím.
1: Vztah s rodičema si měl jako blízký hodně, že je opravdu jako velká provázanost?
0: To je těžká otázka, no. Já jsem byl jedináček, nebo jsem jedináček, a moji rodiče mě vychovávali velmi... Já myslím, že jsem měl jako vlastně hrozně hezký dětství, byť jsem si to ne vždycky asi myslel, ale zvlášť při zpětným pohledu si myslím, že vlastně moji rodiče dělali všechno, co mohli, abych se jako měl dobře. Byť to taky nebylo jako vždycky ve všech ohledech jako ideální a idealizovatelný. A nicméně se nepochybně stalo. A bylo to daný mimo jiné i tím, že ne všechno bylo vždycky ideální, idealizovatelný, že jako já jsem si od nich vybudoval, a zvlášť po tom odchodu do Prahy a pak jako později jestli jako odstup, který byl neférovej a vlastně iracionální v mnoha ohledech. A bylo to ošklivý, zvlášť učí mojí mámě, která když potom zemřela, tak člověk si jako pak zpětně jako bolestně uvědomuje, že se k ní nechoval hezky, ale ne v tom, že bych se k ní choval ošklivě, ale že jsem prostě s ním měl víc komunikovat a blablabla a tak dále. Jo. Takže jako nemůžu říct, že bych měl extra blízký vztah, protože vlastně takový vztah, který by se dal nazvat nějak jako extra blízkým, jsme asi nikdy neměli úplně, ale spíš tam byly takovýhle jako věci nějaký, jako já vlastně ani nevím, jak to moc popisovat, no, je to, já jsem ještě neprošel terapii, víš, takže jakoby až jednou dojdu a budu zanalizován, tak mi třeba někdo vysvětlí, ale vlastně, jak jsem o tom nějak jako přemýšlel sám a jak jsem jako nějak došel k nějakou jako reflexí toho, tak si myslím, že něco jsem někomu vyčítal a podobně, spíš jako tátovi, a ta máma to vždycky tak jako odnášela a bylo to vlastně smutný, no. Zvlášť potom teda, když pak umřela, tak to bylo jaký blbý, no. Ale no, nevím, jak dál odpovídat.
1: No, jako mohlo to mít třeba jako to špatný a to dobrý v tom, že třeba se mohl zlepšit vztah s tátou na základě toho?
0: Jako jo, určitě, nebo takhle, jo. Náš vztah se určitě zlepšil a ale asi taky bych neřekl, že je nějak jako extra blízký. A je to složitý. Hmm. Je to jako složitý. Je tam jako celý život prostě věcí. Ale mám daleko větší pochopení. A to je vlastně jedna z těch zajímavých věcí, že já vlastně až jako později, a myslím si, že to je hodně daný právě i rodinou a tím, jaký rozhodnutí musí sám člověk dělat a jakýma kompromisama nebo čím vším jako prochází, mám daleko větší pochopení pro všechno, co oni jako vlastně oba dělali a jak se chovali a jaký byli rodiče nebo jaký byli jako, jaký měli vztah a tohle všechno, že vlastně jsem daleko tolerantnější, než jsem býval a bohužel pozdě, ale neuděláš nic, no.
1: No ten můj poznatek v rámci té výchovy i tady z pořadu Boys i nějaký, který v sobě cítím, je ten, že jsme všichni dělali nějakou revoltu vůči výchově rodičů a měli jsme, nebo nemusí to být jako revolta, ale nějaký jako třecí plochy asi každý v té pubertě zažil, nepustějí ti na party, ty říkáš jim takový to otřepaný, jo, výborně, tak až já budu, tak já budu úplně jiný než vy. A pak najednou tady sedí 40-letý host a říká, víš co, já jsem to říkal taky přesně, a víš co je prdel, já jsem si pak uvědomil, že jsem vlastně úplně stejný a že vlastně říkám úplně i ty stejné fráze.
0: Já,
1: že vlastně
0: já
1: ten
0: doufám, jakoby, neříkám, ale uvědomíš si.
1: Přistih ses někdy u tohohle, že vlastně jako teď začínáš přemýšlet.
0: Nemyslím si, že je dobrý to jako sledovat, no, a myslím si, že je dobrý jako vnímat ty podobnosti a protože víš, co z nich jako vychází a kam můžou vést, tak myslím, že je dobrý je reflektovat a nějak s nima minimálně pro sebe jako pracovat, no, protože jako naprosto jistě, no, jasně, že jako třeba já prostě já ten alkohol jako nemusím obecně a to je, vychází trochu jako z nějakých jako, ale nic jako, nedělo se nic jako z úplně strašného, jo, ale z nějakých jako rodinných zkušeností to vychází ale jasně, že tam furt nějaký jako vzorce jsou, který jsou jako daleko vlastně podprahovější a který si člověk taky zjistí a jsou to vlastně takový podvědomí jako reakce, který pak najednou až třeba často prostě zpětně si rozkoduješ, jo, tak když vlastně tohle přesně dělal ten můj táta, jakože to vidíš, říkáš si, tyjo, nad tím by se asi měl jako zamyslet, nebo jako víš, jakože, co to je? No, jakože je to vlastně zajímavý, ale že bych říkal stejný fráze, to snad ne, no. Ale já naštěstí mám tu dobrou paměť, strašně špatnou paměť, takže pokud říkám stejný fráze, tak si je možná jenom nepamatuju. Takže to je dobrý.
1: No, zmiňoval jsi tu terapii, tak by mě zajímalo vlastně, jakým způsobem ty potom dbáš o nějakou jako psychohygienu nebo vypnutí. Máš typický příklad tady z toho podcastu je klučičí parta, vídáme se tamhle, jdeme, nebo blízký kámoš, kterýmu se prostě trošku vysypu z těch aktuálních věcí, které nějakým způsobem v životě prožívám.
0: Hele, já jsem vždycky byl takovej, že jsem jako hodně takový jako ostrov, no, takže a je to asi chyba, ale nikdy jsem moc nepotřeboval moc lidí a ani jsem nikdy neměl moc přátel, jakože bych měl jako fakt partu kamarádů vlastně. Jo, jako mám lidi, kteří jsou moji přátelé a s kterými se znám třeba od střední školy a známe se třeba jako i relativně dobře, ale zároveň se s nimi v podstatě nevídám. No. Jakože občas si napíšem, ale vidíme se jednou za třeba pár let. Jo. Takže vlastně, a promiň, oni se vidí, já se s nimi nevidím. Takže to je třeba říct. Ale já to jako nepotřebuju vlastně. No. Jakože, a je to chyba znovu, já si myslím, že to je špatně. Ale já to nějak jako nepotřebuju a já velmi jako internalizuju tyhle věci. No. Jakože vlastně nějak je zpracovávám sám a uvolním se prostě, nevím, vlastně,
1: toho diabla.
0: No, jako jo, vlastně jo, vlastně máš různý ventily a asi mi ve spoustě věcí pomáhá moje žena a obecně ta rodina, ale myslím nejbližší rodinu, ale že bych jako měl potřebu dělat nějaký, jakože každý 14 dní chodíme na bowling, nebo jdem do hospody, jdem, nevím, někam, jedeme nahory spolu, tak to vlastně ne a jak říkám, no, nepotřebuju to.
1: Je rok 2026, blížíme se nějakým způsobem do jeho poloviny.
0: Už jdeš na ty otázky napsaný.
1: Ne, to vůbec, já tady kontroluji jenom čas, protože máme taky nějakou stopáž, která je potřeba dodržet, ale mě by zajímalo, a teďka možná chyták na tebe.
0: Chyták, super.
1: 29. května, to je za 15 dnů, a jestli jsem se správně díval v rámci teda, jako přiznávám, úplně miniaturní rešerši a všiml jsem si to, ale náhodou, ještě jsem ani nevěděl, že si budeme povídat v podcastu, tak se objeví nová hudba na trhu po nějakém...
0: Ano, nové album Borce v Kanadě.
1: Ano, je to tak.
0: Přesně tak.
1: No překvapilo mě, že ne, že bych si nějak nezařadil vůbec, že bys tohle to měl poslouchat, to ne, ale vlastně ty jsi mi tu informaci přinesl, já to nevěděl. Já jsem o nové desce Borce v Kanadě zjistil no, až od tebe.
0: Jsi ignorant. Na svém vkusu a to bych vyřídil všem teda mimochodem, ale no ne, pro mě je to úplně zásadní, jako...
1: Já jsem víc jako Aphex Twin na tyhle věci, no.
0: Ale
1: to vůbec nerozporuju, ježišmarja, to
0: já
1: právě...
0: Já jsem jako víc Aphex, co to je jako za větu vůbec?
1: No,
0: jako,
1: že mě to...
0: Já jsem
1: že mě
0: samozřejmě to... taky Aphex Twin, jakože jasně, ale jako pro mě třeba byly tvárný, fakt strašně tvárný, já to chápu, promiň, já jsem srandu trošku. Pro mě byly absolutně tvárný Borce v Kanadě v nějakých jako prostě důležitých... Ale já jsem z toho tábora a můj bratranec měl tam, on byl DJ a měl tam takový jako bar a v určitou chvíli já jsem se s ním moc nestýkal, pak nejenom jsem se s ním začal stýkat a potkávat ho a on prostě mi jako první dal nějaký desky právě z Warpu a dal mi prostě LFO a dal mi ještě něco tehdy a tím já jsem se dostal na tuhletu jako tu a začal jsem to objevovat a měli jsme tam strašně jako v táboře, v knihovně strašně osvícenou paní v oddělení audio desek a podobných věcí, takže tam prostě byly, všechny tyhle ty věci tam byly k půjčení a samozřejmě jako ke skopírování a byly tam prostě Mesifetek, byly tam právě Borce v Kanadě, byly tam všechny tyhle ty věci a já jsem to začal jako hltat a ty Borce v Kanadě pro mě byly z nějakého důvodu, já vlastně ani nevím proč, úplně jako nejvíc jako tvárná věc, jasně, taky jsem poslouchal Radiohead a mám spoustu desek, které jsou pro mě jako niterně důležitý, jako jsou starý alba prostě Underworld a tyhle ty všechny jako možný víc nebo níž víc věci. A na dvou, co nejsou níž, jo, ale vedle toho mám ještě nějaký prostě takový líbůstky, ale ty Borce v Kanadě prostě, ty jsou se mnou nějak jako strašně spjatý a já normálně, když jsem se dozvěděl o tom, že to bude a slyšel jsem ten jako teaser, to teaser video, já jsem mě jako fakt brečel. A to bylo krásný, nebo krásný. No a pro mě fakt jo, takže já se na to těším a už aby to bylo. Mimochodem, my máme prostě 29. května výročí svatby s mojí ženou. My jsme se brali na úřadě a pak jsme měli svatbu ještě jednu, kterou jsme měli jako, která nás oddávalo takhle píš mimochodem, s lidma, ale tu, kterou jsme měli na úřadě, tu jsme měli 29. května. Takže já si myslím, že to je prostě osud.
1: Vidíš, ty ses mi tady jako ne, že smál, ale pozastavil ses nad tím, jak jsem jako mladý, že v roce 2013 jsem byl na Gimplu, tak já, a že vlastně jako, možná mi to trochu závidíš, tak já to obrátím, tu kartu.
0: Samozřejmě,
1: že to závidím. Já tu kartu obrátím.
0: Samozřejmě, že to závidím.
1: Obrátím to teďka proti tobě a vlastně řeknu ti, proč závidím já tobě a navazuju tím vlastně na poslední epizodu Boys s Romanem Holým, kde jsme se bavili právě o Radiohead a já jsem mu říkal, že to, co závidím starším lidem, než jsem já, je, že mohli třeba v těch 90. letech být u toho, kdy ty desky vycházely.
0: Ale já si pamatuju, když jsem přijel, já jsem tehdy jezdil za mojí tetou do Prahy, vždycky jednou za pár měsíců jsem přijel prostě a šli jsme tady někam, nevím něco. A já samozřejmě postupně, jak jsem byl tu hrubu, jak jsem tady chodil do Bontlandu na Václaváku, kde oni měli ty desky, a pak jsem chodil do Maxu Mandrám, tak podobně. A tehdy já jsem sem přijel v době, kdy vyšlo Amnesiac. A to je pro mě, to je, já teď mám úsidu, už to říkám. Takže si úplně pamatuju, když jsem tehdy byl u ní doma, došel jsem si koupit to album, to CDčko, šel jsem domů, tam jsem si to dal asi do Discmana nebo někam, a poslouchal jsem to a úplně si pamatuju, jak poprvé slyšíš Pyramid Song a všechny ty věci. A to je prostě, jako já jsem strašně rád, že jsem fakt tyhle ty věci, že jsem si to mohl jako odžít, tohleto jako objevování těch, jakoby, třeba těch mesifetek, poprvé slyšet Protection a všechny tyhle ty věci. A pak jako ty Borzovka Rana, protože to je fakt jako tak strašně důležitý a tak strašně jako tvarující jako i člověka, že já mám pocit, že lidi fakt dneska asi o něco přicházejí, no, tím, že je to prostě úplně nakonzumovaný a já sám to cítím, že ta hudba přijde a odejde, že jako i skvělý věci, které prostě najdu, které se mi strašně líbí a já fakt se snažím furt mít jako prst na té podobě a furt bude nový věci. Ale bohužel jako skvělý EP, skvělý house, jasně, poslechnu si to, ale další týden je další. Hmm. A algoritmus mi tam dává další hudbu a ty vůbec jako nemáš čas, aby si mohl dostat pod tu kůži. Jakoby, jo, já vím, že lidi mají rádi Taylor Swift a mají rádi jako velký hvězdy, a nebo já neobracím oči, protože já to jako respektuju. Jo, já mám lepší vkus, ale to je vtip. Ale já fakt jako respektuju všechny lidi, kteří mají prostě nějaký vztah k té hudbě. Podle mě to jako strašně dobře. Ale myslím si, že si nikdy nevybudují ten vztah s těmahle věcma, tak jako jsme třeba mohli i my, aby tě, já myslím, že já jsem už jako na hraně té doby, kdy se to jako už trošku taky lámalo, jo. Ale jako nějak jsem to ještě stihnul a bylo to prostě super, no. Třeba mi někdo bude oponovat, že dneska tohle taky, jo. Já vlastně mám pocit, že to asi jde, ale je to prostě daleko těžší. Je to daleko těžší, zatímco pro mě to bylo jednoduchý, že jo. Já jsem prostě měl tu desku, já jsem dostal prostě Mobiho Play vypálený.
1: Ježíš Maria.
0: A bylo to pro mě a poslouchal jsem to doma furt dokola a to je jedna z těch desek, které pro mě jsou úplně nejdůležitější.
1: Tak to mám obrovskou radost, že jsi tohle řekl, protože před 2 rokama Moby s deskou Play jel po 25 letech úplně mikrotour po západní Evropě. My jsme to chtěli koupit do Berlína, tam to bylo okamžitě sold out, tak jsme jeli do Hanoveru a já jsem tam rozbrečel jako malý dítě. Měl jsem 38,5 horečku, přijel jsem tam do toho Hanoveru a měl jsem jako na výběr, buď prostě budu na tom hotelu a neuvidím to, anebo tam půjdu a prostě tam klidně jako vlastně umřu, protože jako, víš co, když začne
0: hrát... To je dobrý místo, dobrá hudba. To bylo jako, taky atmosféry.
1: No právě. A teď tam jako, teď tam začala hrát ta hudba, pak tam dávali právě Why Does My Heart Feel So Bad a já jsem vlastně tam jsem jako umřel. Bylo to naprosto nádherný. Jo, já tím chci zmínit to, že třeba pro mě zásadní deska z Radiohead, což je Kid A, tak to je přesně přelom milénia, kdy ty už si byl ve věku, kdy si byl možná schopen tu hudbu konzumovat. Jasně. Byť je to velmi experimentální deska, složitá, na Radiohead je trošku ta experimentální.
0: Ale já jsem to měl vždycky nejradši. Jako já jsem
1: já ji mám doma na tom, na jak se tomu říká, to, co je pod tele, komoda.
0: Já jsem měl nejradši dvoudesku fulzovka, ne dvoudeska, ale já to tak jako vnímám, jako Kid A, Amnesia, jak tu dvojici. A jasně, je to trošku, já jsem měl vždycky trošku radši Amnesiac, ale jako Kid A vím, že objektivně líp hodnocená, asi je objektivně lepší. To je prostě, jako ty emoce, které s tímhle má člověk spojený a pak když to někdy slyší a pak když se k tomu třeba vrací. Já třeba jsem měl Pyramid Song spojený strašně dlouho a to je zajímavé. Já mám spoustu hudby takhle spojené, myslím, že to má asi víc lidí, ale
1: myslím, že
0: možná každý. Že já jsem prostě, jakmile jsem si pustil Pyramid Song, tak já jsem začal brečet, že jsem měl spojený právě s tou smrtí mojí mámy a vlastně nevím proč. A nějak jako s tím dětstvím a jsem za to fakt jako vděčný, že jsem si tyhle věci mohl jako takhle nacítit a že jsou takhle jako hluboko, no. Protože to jsou fakt jako takovýhle reakce, kdy si pustíš si Underworld, pustíš si Second Tough as Indie Infants, pustíš si Juanita Kaitles, To Dream of Love a takhle to tam jako a úplně tě to jako pohlcuje. A úplně si v těch emocích jako jsem byl, když mi bylo prostě 16 a poslouchal jsem to ne poprvé, ale fakt jsem to cítil jako. A to bylo úplně, to je fakt jako boží. Takže přál bych všem, aby měli možnost si to takhle jako to, no. Třeba tohle dneska lidi mají, já nevím, třeba jsem jako příliš to, ale myslím, že ne.
1: Ne, hele, teď si mluvil vyloženě jakoby do mého nitra hudebně a jak dneska jsou populární častokrát různý Instagram takeovery, tak mně by se líbilo, kdyby si udělal takeover hudební dramaturgie Radia Wave a byl by prostě opravdu jenom jeden, aspoň pro boha jeden den, kdyby jsme tady pustila. Zdravíme Filipa Černého, dramaturga. Filipe, já bych se teda o to hodně hlásil, protože...
0: Ale by to bylo takový, ne? Jako je mi 40, víš co? Jako.
1: Ne, já s tím nesouhlasím. Podívej se, tak jako já vlastně tu všechnu hudbu, která stojí za Radiohead, poslouchám všechno zpětně. Moonshade Pool, OK, tam už jsem jakoby o té desce věděl, že vyšla, ale to pro mě, jako byť je to dobrá deska, tak pro mě jsou zásadní ty jako úplně jiný, úplně starší. A to mě hrozně mrzí, takže takhle ti vracím jakoby ten kopanec do mě za to mládí, že ti tohle závidím zase já, že si mohl jít na tyhle ty koncerty, že si mohl vidět tu hudbu dřív. A doufám, že nemáš pravdu ani ty, ani Roman Holý, který to říkal minulý týden úplně stejně, že vlastně Krištofe, mě tě úplně líto, jako žádná nová hudba už nebude. Nic už nebude.
0: Ale to já si nemyslím. Já si nemyslím, že nebude. To je takový, jako to chápu, že ten umělec to jako říká. A já mám Romana hodně rád. A myslím si, že má ve spoustě věcí pravdu, ale jako nemyslím si, že nebude nová hudba. Nová hudba je jako pořád. A jako hele, když si to vezmeš, tak jako Unfinished Symphony, Unfinished Sympathy taky není jako nová hudba, jako brand new. Jako taky tam nevymysleli jako kolo. Jo? Taky je to vysemplovaný spoustu prostě soulových věcí a spoustu jako různých jiných věcí. A je to jenom nějak daný jinak jako dohromady, jo. Takže jako já si myslím, že tohle to se bude dít furt, byť jako jasně AI prostě dělá paseku, ale myslím si, že kdo chce, a znovu, je to těžší, ale kdo chce, tak si furt ty věci jako najde a nová hudba bude furt, jenom je to prostě těžší, no. A je mi tě líto, no, to je prostě, to je taková
1: tak věta, to samozřejmě jako, byla jako taková líbivá věta,
0: to
1: takže...
0: On si dělal srandu, ano, já úplně vidím, jak to říká, já úplně slyším, já to chápu, jo, jasně. Mně je... Nevím, jestli líto, ale vlastně bych přál těm lidem, aby se to zažili. Jako, a přeju jim, ať se jim to podvede, ať se to prostě takhle si k tomu dostat. No.
1: 29. května tedy vstoupí do uší nejen Česmíra Strkatého nová deska Boards of Canada. Očekávání asi veliké samozřejmě, no, ale zároveň...
0: Deska století.
1: Už teď víme, že ta deska bude fantastická.
0: No ale jistě, ale rozumíš, tam jako...
1: Jak by mohla nebýt?
0: Je to po 13 letech, za prvý, jak by mohla nebýt, a za druhý, jako já nevěřím tomu, že ne, tam není žádná šance, oni nevydali jako špatný track, za prvý, a to je tím, že jsou fakt jako mega, mega ponořený a fakt jako mistři v tom, co jako dělají, jo, a to je ten sound engineering, a to je všechno to samplování a všechno to jako procesování té hudby, jo, takže ta hudba bude 100% dobrá. Můj problém s tím je, a trochu se toho bojím, a já jsem, že budu s tím jako budu bojovat. Ale můj problém samozřejmě s tím je, že já mám daleko méně času na tu hudbu a mám daleko méně času. A samozřejmě, že za týden a za dva týdny vyjde další nová hudba. A samozřejmě, že bude zase taky dobrá, jo, nebo je tak dobrá. Samozřejmě, že ne, ale jako furt chceš to poslechnout a máš méně času a je to složitý. Takže já se budu snažit si najít ten čas a najít si ten mentální prostě prostor na to, aby to mohla být zase ta další hudba, která zase se mi zapíše pod tu kůži. Jako, protože u toho posledního alba. Už to bylo prostě těžší, jako Tomorrow's Harvest. Jako já vím, že to je, myslím si, že to je to jejich slabší, jako v jejich diskografii furt jako top, jo. Je to jejich slabší deska, ale je to daný i tím, že prostě nepřišla v tu dobu, kdy já jsem prostě byl, kdy já jsem ji jako takhle nasával, jo. A já jenom potřebuju se nastavit, 20 a dal, abych já prostě takhle nastavený byl, no. Aby se to nějak, aby ta deska dostala šanci prostě být tím, co může být, no. A jako věřím, že to bude dobrý.
1: Hlavně prosím tě, nezapomeň, že máš teda i to výročí ten den.
0: Jo, ale my slavíme až ten červen.
1: Jo, tak OK. Tak dobrý. Já si budu přát, ať ta deska je dobrá, ale hlavně si budu přát, ať se tobě daří. Moc díky, jo, že jsi přišel povídat si do podcastu Boys. Vidíš, zase začali jsme někde a aniž bych to tušil, tak jsme projeli úplně všechno a otevřeli jsme věci, které jsem vůbec netušil. Takže
0: super.
1: Díky, měj se krásně. Ahoj.
0: Děkuji za pozvání. Ahoj.
2: Boys. O mužích, emocích a maskulinitě. Boys. Otevřené rozhovory Krištofa Šimka s chlapama, co si na nic nehrajou. Na rádiu Wave. Boys. Poslouchej na wave.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.

když jsi mi ztratila, našel jen otázky. Myslel jsem, že ty žít bez lásky. Na tuhle bolest nejsou prášky. Myslel jsem, že ty žít bez lásky.

0: renomovaná i fanouškovsky zanícená sonda do žánru hardcoreu, metalu, punku i ponurých odvětví ambientu.
1: Modeláři. Vypravte se na exkurzi do temnoty společně s Banánem a Viktorem Palákem každé úterý od 9 večer
0: na rádiu Wave.
2: Dramatik, disident i prezident, ale především muž slova.
3: Havel.
2: Český rozhlas k 90. výročí narození Václava Havla představuje mimořádný projekt Slyšet Havla.
3: Je to pro mě takové zvláštní dobrodružství.
2: Ponořte se do světa jeho myšlenek v rozhovorech, legendárních pořadech a ikonických hrách.
4: Co dneska děláte? Koulíte?
5: Přikuluji.
4: To přikulovat je lepší než koulet, že jo?
5: Ano.
2: Poslechněte si Havlovy ztracené a znovu objevené nahrávky.
3: Je to experiment, jak se mě to povede, nevím.
2: Slyšet Havla můžete právě teď ve vysílání Českého rozhlasu a na havel.rozhlas.cz.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz.
0: Rádio Wave.
1: Český rozhlas Rádio Wave.
0: Rádio Wave.
1: Rádio Wave. Děláme vlny.
6: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Playback. Rychlá popkulturní sprcha na rádiu Wave. Podcast Vilmy Svobodové a Míry Haranta o novinkách z digitálního světa a popkultury. Slejvák. Každou středu od 18 hodin na rádiu Wave.
1: Můj rozhlas. Mobilní aplikace, díky které máte kompletní obsah Českého rozhlasu na jednom místě. Najdete v ní podcasty, živé vysílání všech stanic, sport, pohádky, rozhlasové hry i audioknihy. V jedné přehledné aplikaci s mnoha vychytávkami si poslechnete všechny pořady Rádia Wave. Můj rozhlas. V aplikaci Můj rozhlas odebírejte také naše hudební pořady, které nově můžete poslouchat i offline. Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave. Wave.
0: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Playák Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Český rozhlas. Rádiovej.
1: Děláme vlny.
2: Fly. Go.

0: rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.
1: Pleják, pleják, pleják Rádia Wave. Ty největší hity současnosti, minulosti i budoucnosti.

0: Stage Rádia Wave.
1: Stage Rádia Wave.
2: Exkluzivní živé koncerty českých i zahraničních kapel. Ze studia Rádia Wave až na světová pódia. Stage. Koncerty, které jinde neuslyšíte.
0: Stage Rádia Wave.
2: Každé pondělí o 9 večer na Rádiu Wave.
0: Víte, že nás můžete poslouchat, i když nejste online? Poslouchejte Rádio Wave přes digitální rádio. Živé vysílání s moderátory, skvělý hudební playlist a přehled o tom, co se právě děje. Poslouchejte nás na DAB rádiu. Více informací najdete na webu dobadabová.cz.
1: Rádio Wave. Děláme vlny. Naladíte nás v digitálním rádiu DAB+, na satelitu, na internetu a v televizích. Více na wave.cz. Rádio Wave.
3: Český rozhlas Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Vlko, Rádio Wave.
1: Rádio Wave.
0: Rádio Wave. Děláme vlny.

Český rozhlas. Rádio Wave. Děláme vlny.

0: Yeah. Yeah.
1: Night Air.
2: Night Air. Hudební mix Rádia Wave.

Rádio Wave. Rádio Wave. Rádio Wave. Děláme vlny.